Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Dne.
1: V boji o body jsou tentokrát hned čtyři nováčci. Na desátém místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. Sedmá příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na šestce jsou Žubel a Ocean House.
0: Hit týdne.
1: A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto. Páté místo zůstává bez změny. Jsou tu Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Na čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
0: Hit týdne.
1: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teď jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná, vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný i ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky, dlouhý, takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Je teda upřímně řečeno, se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy, ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky, že to vydrží.
1: Další otázka, pravda, 4,5 hodiny sedět.
2: Ano, 4,5 hodiny, jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: A říkala jste, že ta hra je celosouborová.
2: Ano.
1: A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabírána, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá a jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Že nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaný a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru a pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jakoby sypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
2: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to je nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
1: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
2: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy jako, nebo spolužáky na DAMU, který vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
1: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
2: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to a vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury. Takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismu, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela a na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
1: Možná za pár let.
2: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá, pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterově, jak když přijdete do Bradavice, já miluji Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.
0: Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jsem pořadu až na dřeň dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo potom, se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně a stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenom že hypoteticky, jak ženy přestávají kojit, jako a zase z toho byly články a vždycky jsou k tomu úplně absurdní titulky, já už se snažím jako odsouvat, teď lidi mi to posílají v dobrý víře, že jako mi pomůžou tím, že to jako by budu vědět, ale už to ani jako se snažím spíš nečíst a dávat tak jako stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně opsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: Jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
2: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako, že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví a to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost. Jak tohle to funguje, nefunguje.
2: Já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy. Jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako a myslím si, že se to nikdy nestane. Ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní. To tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne, no.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
1: třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. Já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit, povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly a bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým, takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí a to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám, no.
3: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
4: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
3: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle Pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Nelaďte se od pondělí.

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství? A jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, ano, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
2: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
1: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma? A s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
2: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady Záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo a jak vás to proměnilo. Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
2: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
1: Velmi dobře.
2: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
1: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
2: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, nebo z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
1: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla.
2: Taky se moc krásně. Děkuju za krásný rozhovor.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Rekonstrukce čistírny odpadních vod na Císařském ostrově za skoro 5 miliard korun začne v říjnu. Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Americký prezident Trump pohrozil Evropské unii úplným přerušením obchodu. Bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci začnou rekonstruovat čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově v letos v říjnu. Opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické vybavení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Modernizace se uskuteční bez omezení služeb pro obyvatele Prahy. Čištění odpadních vod bude po dobu stavby zajišťovat nová vodní linka a související provozní opatření.
0: Autobusy MHD nabírají v Horoměřické ulici v Praze 6 od začátku září v ranní špičce delší zpoždění než za stejné období loni. Vyplývá to ze zářijového měření společnosti Ropit, která dopravu v Praze a Středočeském kraji organizuje. Ve směru na metro Bořislavka čekají spoje v koloně o 2 až 3 minuty déle. V extrémních případech to bylo přes 20 minut, potvrzuje Martin Schubert, náměstek ředitele Ropidu pro městskou dopravu.
3: Nemůžeme to úplně dát do přímé souvislosti s tou uzavírkou ulice na Krutci, protože současně je rekonstruovaná ulice do Horoměřic a aviatická křižovatka, kde část řidičů vlastně měla alternativní trasu přes letiště a to teď není možné.
0: V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
4: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu, informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Fotbalisté Slavie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už první půli. Hattrick si připsal jejich dnešní kapitán Ivan Šranc. Dařilo se i ostatním týmu z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice roztratili Táborsko 5-0 a z výher se radovali taky fotbalisté Slovanska, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky. V Praze dnes bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Slabý během dne až mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách dopravní informace připravený je s nimi v dopravním infocentru kolega Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barandovský most dejte pozor u nájezdu od Zahradního města. Je tam po nehodě blokovaný pravý pruh a tvoří se kolona už z Lanového mostu. Ve Kbelské směrem do Hloubětína počítejte s kratším zdržením, a to před křižovatkou s Poděbradkou, a na příjezdu do Běchovic od Úval se sune fronta v Českobrodské, zdržení je tam do 10 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Září a 6:05 startuje ranní vysílání Rádia Praha. Mimochodem svátek mají Naděžda a Naďa, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Maroon 5 a Siza, What Lovers Do. A taky Sophie and the Giants a Loser.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Sophie and the Giants a Loser ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 21. září v 9 večer ve Vinilu. Bude to Gracie Abrams a deska Daughter from Hell nebo Ellie Goulding a její deska I Know Too Much. Je to na vás, hlasujte, rozhodněte a my to v pondělí zahrajeme. Dneska je ale čtvrtek 17. září a máme v Praze oblačno až polojasno, ráno a dopoledne bude i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, maxima 20 až 22, teď jsme na 12 a foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
1: Ahoj, hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Barandovský most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam je blokovaný pravý pruh, zdržení je okolo 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od Kolbenovy až k Poděbradské, tam se zdržíte do 5 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval se sune fronta v Českobrodské, zdržení je tam do 10 minut a ještě příjezd do metropole po D5C z Plzně, tam na 7. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Blokují stoupací průch a náhle se tam vybočuje.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: To byl Miles Smith a jeho Stay If You Wanna Dance. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Poslanci se příští týden mimořádně sejdou. V úterý a ve středu budou jednat o změnách pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodů starších penzistů. Chtějí také schvalovat pravidelný růst cen dálničních známek. Podle šéfa sněmovny Tomia Okamury z SPD koaliční lídři rozhodnou, jestli se dolní komora příští týden začne zabývat i změnou financování veřejnoprávních médií nebo zmrazením platů vrcholných politiků. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat z jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. Například městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil taky americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat prezident Trump. V Praze bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam je blokovaný pravý pruh s držením okolo 40 minut. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním ve stoupacím pruhu a tvoří se kolona. V Liberecké směrem do centra čekejte silný provoz od sjezdu na Novopatskou až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to zhruba na 20 minut. V Běchovicích směrem do centra se sune fronta, v Českobrodské zdržení je tam asi čtvrt hodiny a v Ekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od Kolbenovy k Poděbradské.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio.

0: Lundgrenen, Boys Don't Cry ve 6:45 na Rádiu Praha. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem. Ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
2: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
1: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
2: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 12 stupních a foukat bude slabý během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. Tomáše zdravím do dopravního infocentra.
3: Krásné ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu, navíc před nimi stojí také nákladní auto s úpadným kolem, zdržení je tam asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od sjezdu na Lochkov až na konec omezení před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už z Cínové od sjezdu do Kbelské až do Nové Povltavské předplánku, zdržení je tam okolo půl hodiny. V Běchovicích směrem do centra se sune fronta v Českobrodské, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se tahne kolona od Novopatské k Poděbradské a na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním, blokují stoupací pruh a tvoří se kolona, zdržení je tam do 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Tak, díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lily Allen a Not Fair. Pokud teď vstáváte a říkáte si, to není fair vstávat takhle brzo, no tak my vám přejeme krásné ráno. Je 7 hodin a ve studiu se mnou Vašek Miller. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha.
1: Dobrý

0: Stavba nového P plus R parkovacího domu začala na Zlíčíně. Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký prezident Donald Trump ostře zkritizoval vedení centrální banky kvůli zvýšení úrokových sazeb. A bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový parkovací dům začali stavět dělníci na Zlíčíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určená hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
2: My v tuto chvíli provozujeme nějakých 20 P pluserek, z toho dvě jsou objektová. Toto by mělo být další a v dohledné době na konci měsíce chceme otvírat třetí objektové, a to na Opatově.
0: Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes na programu tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla finálně projednávat a schválit vláda. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výši schodku kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
4: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu a nebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
0: Návrh rozpočtu musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Americká centrální banka poprvé po třech letech zvýšila základní úrokovou sazbu, a to navzdory postoji prezidenta Donalda Trumpa. Ten trvá na tom, že banka musí sazby snížit a bankovní radu ostře zkritizoval. Podle něj je nepřátelsky naladěná a spolitizovaná.
5: Donald Trump podle svých slov předsedovi Fedu Kevinu Warshovi telefonoval a radil mu, jak má hlasovat. Podle něj by Spojené státy měly mít nejnižší úrokové sazby na světě, protože prý mají nejlepší úvěrový rating v historii. Inflace se ve Spojených státech ale drží přes 3%, tedy nad 2% mírou, kterou Fed podmiňuje snížení sazby. Předseda Fedu navíc naznačil, že úrokové sazby plánuje do konce roku zvýšit ještě jednou. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sparty vyhráli v prvním zápase Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Dva góly Praženů dal Norgudal. Zápas úvodního kola čeká večer Plzeň, která přivítá belgický Saint-Gilloise. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli Slovincům 1-3 na sety. V závislosti na výsledku zápasu Řeků se Slovenskem, tak Češi postoupí do osmifinále buď ze třetího nebo ze čtvrtého místa. Bude oblačno až polojasno ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý během dne mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje dál přes Štěrbolskou spojku až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu, navíc před nimi stojí také nákladní auto s upadlým kolem, zdržení je tam asi 3 čtvrtě hodiny. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Lochkov až na konec omezení Přetořech mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje. zastavíte také před nimi. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už z Cínovecké od sjezdu do Kbelské až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je tam okolo půl hodiny. V Povltavské směrem do centra se popojíždí a to od Čuprovy k Bulovce a ve spojovací směrem na Palabenku se sune fronta před omezením od Jarova, zdržení je tam asi 15 minut.
6: Tomáši, děkuju, zatím ahoj.
7: Taky díky, ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do čtvrtka s datem 17. září. Máme 6,5 minuty po 7. a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Ravin Lenej a Love Me Not. Bude taky Sia a Chandelier a spousta dalších. Nenechte si ujít ani vteřinu a mějte krásný den.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: veličina a selhání ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou byla slavnostně otevřena v roce 1911, to je 115 let. Hned několik tisíc lidí se tehdy pokochalo poprvé pohledem na velkou část Čech z 35 metrů vysoké rozhledny. O ní se nejvíc zasloužil místní kantor Josef Tichánek. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
5: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
4: Divadlo pracujících ve Zlíně hrálo první představení před 80 lety v roce 1946. V budově adaptovaného komorního kina mohli diváci zatleskat inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem. První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. 124 cm dlouhé nohy ji dostali i do Guinnessovy knihy rekordů a na plátna kin ve filmu Asterix a olympijské hry. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne i skoro jasný nebo jasný. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 12 stupních. A foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. Tomáši, zdravím tě, povídej.
6: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se sune fronta od sjezdu na Černý most. Ta pokračuje dál přes Štěrboholskou a jižní spojku až ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí kamion s upadným kolem a asi o 100 metrů dál stojí i osobní auto. V obou případech blokují pravý pruh, zdržení je tam asi 3/4 hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Vršovice až na Lanový most. V Brněnské směrem do centra se sune fronta od 3. kilometru až k nájezdu na jižní spojku. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, celé je to na zhruba 30 minut. V Povltavské směrem do centra se popojíždí od Čuprovy k Bulovce. Ve spojovací směrem na Balabenku se sune fronta před omezením Ojarova, zdržení je asi 15 minut. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem.
0: Já ti moc děkuju, Tome, zatím hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup
3: je zdarma. Více na www.navistavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
3: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Je půl osmé a před námi jsou zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny dozorující státní zástupce zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Bankovní rada České národní banky odpoledne oznámí výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů rady nejspíš zůstane na stávající úrovni 3,75%. K opatrnosti centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Návrh státního rozpočtu na příští rok dnes ráno znovu projedná koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo deficit 389 miliard korun. To se nelíbí vládním partnerům SPD a motoristům, kteří chtějí s hnutím ANO jednat o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, následně ho dostanou k projednání poslanci. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou taky v Záporoží. Praze bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se sune fronta od sjezdu z D10, ta pokračuje dál přes Štěrboholskou a jižní spojku až ke sjezdu na Zahradní město. Tam stojí kamion s upadlým kolem a asi 8 metrů dál stojí také osobní auto. V obou případech blokují pravý pruh, zdržení je už hodinu. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta od sjezdu na Lochkov, nakonec omezení za Barandovem mezi 15. a 18. kilometrem. V opačném směru počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Vršovice až na Lanový most. V Průmyslové se táhne kolona směrem do Hostivaře od Českobrodské ke spojce, tam je to zhruba na 15 minut. V Brněnské směrem do centra se sune fronta od 3. kilometru až k nájezdu na jižní spojku. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, celé je to zhruba na půl hodiny. A ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u odbočky do ulice Žižkovu. Kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lost Frequencies a The Feeling ve 7:45 na Rádiu Praha. Nový P plus R parkovací dům začali dělníci stavět na pražském Zličíně. Využijí ho především mimopražští řidiči, kteří budou dál do města cestovat hromadnou dopravou. Stavba za 620 milionů korun by měla být hotová v roce 2028.
1: Třikrát týdně dojíždí ze středočeské Hostivice paní Marika. Na Zličíně auto nechává u obchodního domu.
2: Tam je to jenom omezený, že po dobu asi 2 hodin a o víkendu je to asi na 3 hodiny, jestli se napletu.
1: Parkovací dům P plus R by ráda využívala.
2: Jsem na mateřský, tak se mi za to nechce platit nějaký sumy, tak záleželo by, kolik by to stálo.
1: Nová stání ocení taky pan Jiří z Hostivice.
3: Ty kapacity tady kolem té Prahy jsou omezené na parkování a lidi, kteří dojíždějí denně za prací, tak by to nejspíš využívali.
1: Nové parkoviště v režimu park and ride, tedy zaparkuj a jeď, bude v ulici Na Radosti nedaleko autobusové zastávky Nový Zličín. Teď areál upravují dělníci. Musí například odřezat kovové sloupky a odstranit betonové panely, říká vedoucí projektu ze stavební společnosti Bak Lukáš Janovský.
4: Budeme pokračovat dál v odtěžení stavební jámy, ve které proběhne založení objektu a začátkem roku 2027 by objekt parkovacího domu se mohl dostávat do těch svých nadzemních podlaží.
1: Stavba bude trvat rok a půl. Se zprovozněním domu počítá vedení města v roce 2028, říká ředitelka úseku dopravy v klidu technické správy komunikací Dana Jurášková.
5: Celkem tady bude téměř 600 stání, z toho zhruba 134 venku a zbytek v budově nebo v objektu.
1: V té budově budou i třeba stání pro elektromobily?
5: Elektromobily budou parkovat venku a budou tady dobíjecí stanice. Takže tady bude možné dobíjet během parkování i vozidlo. Je to naplánováno, takže vzhledem k tomu, že ta funkce P plus R, čili předpokládáme, že lidi pojedou do práce, tak se tady auto nechají na celý pracovní den u dobíječky a večer si ho vyzvednou a mohou zase odjet zpátky domů.
1: Podle ředitele TSK Filipa Hájka bude cena denního stání stejná jako na ostatních parkovištích v Praze.
6: Cenu parkování v P plus R určuje Rada hlavního města Prahy. Ta cenotvorba je teďka nastavená podle lokality, buď je to 50 korun nebo 100 korun, v těch atraktivnějších lokalitách tady to bude 50 korun.
1: TSK provozuje P plus R domy taky na Černém mostě a v Nových Bútovicích. Další chce vedení metropole do 2 týdnů otevřít na Opatově. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Je čtvrtek 17. září a v Praze budeme mít oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno. Výjimečně se vyskytnou i přehánky. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 12 stupních a foukat bude slabý během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru.
7: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem z D10. Tam u nájezdu z Novopatské se srazil kamion a osobní auto. Blokují levý i pravý pruh. Projíždí se pouze připojovacím pruhem. Kolona potom pokračuje dál přes Štěrboholskou a také jižní spojku ke sjezdu na Vršovice. Tam překáží kamion s upadlým kolem. Navíc u nájezdu stojí ještě osobní auto po nehodě. V obou případech je blokovaný pravý pruh. Zdržení je více než hodinu. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta od sjezdu na Lohkov na konec omezení za Barandovem mezi 15. a 18. kilometrem. V opačném směru počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej od sjezdu na Vršovice až ze Zalanový most. Tam stojí u sloučení pruhu dodávka v levém pruhu. V brněnské směrem do centra počítejte se silným provozem od sjezdu na Pruhonice až ke křížení se spojkou a ve spojovací směrem na Balebenku brzdí provoz omezení u odbočky do ulice k Žižkovu, kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
9: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
8: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
10: Co dneska děláte? Koulíte?
11: Přikuluji.
10: To přikulovat je lepší než koulet, že?
11: Ano.
8: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky. zpátky.
9: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
8: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
11: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Mia a Some Say v 8 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou Vašek Miller, vítám tě. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Díky Honzo a dobré ráno.

0: Dnes se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Do kin vstupuje Bára Basiková. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové mapuje život známé zpěvačky. Člověkem způsobená změna klimatu měla podíl na zářijové tragédii v Nepálu, uvádí mezinárodní vědecká analýza. Bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze je před soudem 6 lidí.
2: Naposledy se komise sešla před 2 týdny. Výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Praha 1 chce omezit nadměrný hluk na lodích plujících po Vltavě. Shodli se na tom tamní zastupitelé. V loňském referendu regulaci hluku v centru metropole podpořilo přes 70% hlasujících. Městská část teď bude o vyhlášce jednat s vedením hlavního města, státní plavební správou a povodním Vltavy. Praha 1 chce také zpřísnit nájemní smlouvy pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo o touze po lásce a přijetí.
3: Máma zpívá.
4: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvaččina soukromí.
5: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
4: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
6: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
4: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Člověkem způsobená změna klimatu pomohla vytvořit podmínky, které vedly k srpnové katastrofě v Nepálu s víc než 13 potvrzenými oběťmi. Takový je záběr analýzy mezinárodního týmu víc než 20 vědců, kteří se zabývají stabilitou ledovců a klimatem.
7: Kolaps masy ledu a kamení na severu Nepálu způsobilo více geologických i klimatických faktorů. Na většinu z nich měly vliv právě i dopady změny klimatu, uvádí analýza organizace World Weather Attribution. Nepál zažil letos nejteplejší letní měsíce v měřené historii. Oteplování způsobené hlavně fosilními palivy navíc ledovce destabilizuje dlouhodobě. Čára stálého mrazu se v této oblasti každých 10 let posouvá asi o 100 metrů výše. To vše podle vědců přispělo k srpnové tragédii a ukazuje to, že adaptace na změnu klimatu tu má své limity a že je potřeba i rychle snižovat emise, tedy hlavně ukončit spalování uhlí, ropy a plynu. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Hokejová Sparta vyhrala v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Litvínov zdolal Brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 až po nájezdech a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. A v Praze bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Teploty 20 až 22 stupňů, slabý během dne až mírný západní vítr se večer mění na jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem z D10 na 59. kilometru. Tam se srazilo osobní auto s kamionem, blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem. Dál se kolo natáhne od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou a také jižní spojku ke sjezdu na Vršovice. Tam překáží kamion s upadlým kolem, už je o něj odtahová služba, navíc u nájezdu stojí ještě osobní auto po nehodě. V obou případech je blokovaný pravý pruh, zdržení je více než hodinu. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Vršovice až za Lanový most, tam stojí u sloučení pruhu dodávka v levém pruhu. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic k Barandovskému mostu, celé je to zhruba na 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu do Kbelské přes Libereckou až do Nové Povltavské, tam je to na asi 40 minut. Navíc u sjezdu na Letňané se srazilo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, už regulují vjezdy do obou tunelů.
8: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Za půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 17. září a hezké ráno vám přeje Honza Klein. Za chvilku Imagine Dragons a Whatever It Takes. When the sun goes down. A bude taky Lady Gaga a její Always Remember Us This Way.
1: Rádio Praha a Honza Klein 107,1 FM a DAB+.

0: Charles a Eddie, Will I Lie to You, ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Maximální dnešní teploty 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13 a foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
1: Na východní části okruhu směrem na Běchovice se na 59. kilometru srazilo osobní auto s nákladním, blokují oba pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem, tvoří se kolony jak z D10, tak také z Novopatské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most odtahují kamion s upadlým kolem u sjezdu na Strašnice, dál u nájezdu stojí potom osobní auto po nehodě. V obou případech blokují pravý pruh, kolona se táhne Štěrboholskou spojkou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, celé to zhruba na hodinu. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic k Barandovskému mostu, celé to na asi 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu do Kbelské přes Libereckou až do Nové Povltavské, tam je to na asi 40 minut. Navíc u sjezdu na Letňany se srazilo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. V opačném směru se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně.
0: Díky moc, Tome, měj se.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Imagine Dragons a Whatever It Takes, 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Vašek Miller.
1: Dobré ráno, Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Poslanci se příští týden mimořádně sejdou. V úterý a ve středu budou jednat o změnách pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodů starších penzistů. Chtějí také schvalovat pravidelný růst cen dálničních známek. Podle šéfa sněmovny Tomia Okamury z SPD dnes koaliční lídři rozhodnou, jestli se dolní komora příští týden začne zabývat i změnou financování veřejnoprávních médií nebo zmrazením platů vrcholných politiků. Filmaři dokončili první celovečerní snímek o básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Jediný český držitel Nobelovy ceny za literaturu byl 23. září oslavil 125. narozeniny. Dokumentární film režiséra Pavla Štingla s názvem Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vznikal 5 let. Do kin ho uvede 7. ledna 2027 společnost Pilot Film. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil, informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. A bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se podíváme také na silnice. Tomáš Kolmistr ví, jaká je situace.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se na 59. kilometru srazilo osobní auto s nákladním. Blokují oba pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem. Tvoří se kolona z D10 od 3. kilometru a také z Novopatské. Na jižní spojce směrem na Baranovský most stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu u nájezdu od Strašnic. Kolona se táhne Štěrbohovskou spojkou už od východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Celé je to na zhruba hodinu. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Březiněvé, následná kolona se táhne přes Libereckou až do Nové Povltavské, celé to asi na 3/4 hodiny. Navíc u sjezdu na Letňany stojí po nehodě nákladní auto s osobním v pravém pruhu. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, už také regulují vjezdy do obou tunelů. V Ekbalské směrem do Hloubětina se táhne fronta od Cínovecké k Poděbradské a ve spojovací směrem na Balobenku brzdí provoz omezení u odbočky do ulice Žižkovu, kolona se táhne už z Česko Brodské, zdržení je tam asi 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Host Lenky Vahalové, novinář a youtuber Jiří Buríšek je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Luis Capaldi, Stay Love. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Pražská ikona se vrací. Po náročné rekonstrukci se znovu otevře průmyslový palác v Holešovicích. Teď v září a na začátku října máte možnost se do budovy podívat, a to díky komentovaným prohlídkám. Sami budete moci posoudit, jak se do budovy, která vznikla v roce 1891 jako dočasná stavba, podařilo implementovat technologie 21. století a současně ji ponechat její historický ráz. Detaily o prohlídkách najdete na webu výstaviště. A v oboře Hvězda bude ve čtvrtek běh proti násilí. Na něm se každoročně schází klienti dlouhodobých terapií, jejich terapeuti i všichni ostatní, kteří svojí účastí chtějí podpořit ty, kteří se rozhodli v terapiích řešit své problémy se zvládáním vzteku a agresivity a násilným chováním. Dětský závod startuje v 16:30, tedy hlavní pak o hodinu později. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Hostem byl herec, režisér a umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Eš Hájek. Povídali jsme si i o připravované inscenaci v Gala, inspirované Galou Dalí.
3: Přišli 4 umělci s tímto tématem, které nás zaujalo, ale nejen kvůli Gale Dalí, ale především kvůli jejich osobním otázkám, které se s tou Galou pojí. Stárnutí, uhájení si nějakého vlastního cíle a ještě řeknu jakoby podtitul celé sezony, a to je Teď mluvím já.
0: Čtvrtečním hostem bude Dana Kardová, hlavní koordinátorka řešitelského týmu Noci vědy. Tak si nás nezapomeňte naladit po 12. na Rádiu Praha.
2: Pražákům je hej na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, teď ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13, foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. A jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr?
4: Hezké ráno. Východní část okruhu směrem na Běchovice. Na 59. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním, blokují oba pruhy a projíždí se pouze odbočovacím pruhem, tvoří se kolona z D10 a také z Novopatské. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se táhne až k nájezdu od Vršovic. Tam stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu, zdržení asi 40 minut pro osobní auta. Tunel Blanka směrem na Troju byl chvíli neprůjezdný. Byla zavřená závora před sjezdem na Letnou. Před malou chvíli už se podařilo obnovit provoz, začínají se ale tvořit kolony před tunely. Vekbelské směrem do Hloubětina se táhne fronta od Cínovecké k Poděbradské. Ve Spojovicí směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Kolona se táhne už z Českobrodské, zdržení je tam asi 20 minut. A v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Březiněves, následná kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské, celé je to zhruba na 40 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: Taky díky, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Rekonstrukce čistírny odpadních vod na Císařském ostrově za skoro 5 miliard korun začne v říjnu. Česká národní banka dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Podle očekávání zůstane na úrovni 3,75%. Zemřel americký popartový výtvarník Peter Max, proslavený psychedelickými plakáty. Bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci začnou rekonstruovat čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově letos v říjnu. Opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické vybavení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku, říká mluvčí pražského magistrátu Pít Hofman.
2: Modernizace se uskuteční bez omezení služeb pro obyvatele Prahy. Čištění odpadních vod bude po dobu stavby zajišťovat nová vodní linka a související provozní opatření.
0: Návštěvníci botanické zahrady v Troji si můžou od dneška postavit květiny z kostek lega. Pořadatelé tak chtějí lidem hravou formou přiblížit příběhy 5 vzácných rostlin.
3: Lidé můžou v botanické zahradě postavit například vzácnou hvězdnici sivou, arniku horskou nebo lilii zlatohlavou. Vytvoří tak společnou louku, jejíž dominantou bude přes 2 metry vysoký model koniklice otevřeného. Akce potrvá do neděle 20. září a zájemci můžou přijít vždy mezi 10. hodinou ráno a 6. hodinou večer. Vstupné pro dospělého je 180 korun, děti a studenti platí o 60 korun méně. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Bankovní rada České národní banky dnes odpoledne rozhodne o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba beze změny, tedy 3,75%.
4: Například viceguvernérka Eva Zamrazilová před zasedáním řekla, že nejsou v tuto chvíli žádné zásadní důvody pro změnu sazeb. K opatrnosti podle ní centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Národní banka se obává, že by se na podzim mohly plně projevit stále rostoucí ceny energií a paliv. To by výrazně zvýšilo inflaci a centrální banku by to patrně přimělo sazbu zvýšit. Tento scénář bude ale pravděpodobně na stole až v listopadu nebo v prosinci. Rozhodnutí o výši sazeb padne dnes ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: V 80 letech zemřel v New Yorku americko-německý popartový výtvarník Peter Max. Proslavil se hlavně svými pestrobarevnými plakáty v 60. letech. Maxovy vize se tehdy staly součástí hippie kultury. Často se v nich objevovaly barevné květiny, hvězdy a holubice, symboly míru. Taky stvárnil například sérii portrétů hasičů, kteří zemřeli ve službě, včetně těch zasahujících po teroristických útocích na Spojené státy z 11. září 2001. Maloval i portréty hudebníků, třeba Beatles, Jimiho Hendrixe, Micka Jaggera nebo amerických prezidentů. Byl oficiálním výtvarníkem několika ročníků Super Bowlu i mistrovství světa ve fotbale v roce 1994. O pondělním úmrtí Maxe informovala včera jeho rodina. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli první zápas v hlavní fázi Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia zvítězili 4-1 i díky dvěma gólům norského obránce Tobiase Gudala. Hokejisté Hradce Králové v prvním kole Tip Sport Extraligy zvítězili v Pardubicích 5-3. Sparta vyhrála na ledě Olomouce 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3 a Mladá Boleslav na stadionu Českých Budějovic 3-2 prodloužení. Litvínov doma porazil Kometu Brno 2-1 a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. A bude oblačno až polojasno ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý během dne až mírný západní vítr se večer mění na jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D10 z Mladé Boleslavy se zastavíte za sjezdem na Horní Počernice. Na 3. kilometru kolona pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Černý most. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním v obou pruzích. Plná je tam také Novopatská. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona se táhne až k nájezdu od Vršovic. Tam stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu, zdržení asi 40 minut pro osobní auta. Blanka byla ve směru na Troju neprůjezdná. A tam už se podařilo obnovit provoz, tvoří se ale stále kolony v Potočkově a Svatovícké, kvůli regulaci postojíte také před Mrázovkou Dobříské a to už je z jižní spojky od sjezdu na Krč. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 24. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 cez Plzně. V Cínovecké směrem do centra se tahne kolona od sjezdu na Březiněvé přes Libereckou až před Blanku, zdržíte se asi 40 minut a ve spojovací se sune fronta před omezením u Sběrného dvora už z Českobrodské, zdržení je tam asi půl hodiny.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Jste ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Máme 6,5 minuty po 9. Hezké ráno. Za chvilku Shakira, Burna Boy, Die Die. A bude taky Tera a Do You See.

0: Robbie Williams a jeho She's the One na Rádiu Praha ve čtvrt na 10.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje. Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou byla slavnostně otevřena v roce 1911, to je 115 let. Hned několik tisíc lidí se tehdy pokochalo poprvé pohledem na velkou část Čech z 35 metrů vysoké rozhledny. O ní se nejvíc zasloužil místní kantor Josef Tichánek. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
5: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
4: Divadlo pracujících ve Zlíně hrálo první představení před 80 lety v roce 1946. V budově adaptovaného komorního kina mohli diváci zatleskat inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem. První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy pátém největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. 124 cm dlouhé nohy ji dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů a na plátna kin ve filmu Asterix a olympijské hry. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, teď ráno a dopoledne i skoro jasný nebo jasný, maxim má 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 15, foukat bude slabý, během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. Tomáši, zdravím tě, povídej.
6: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most se už podařilo odtáhnout osobní auto po nehodě u nájezdu od Vršovic. Kolona hlavně kamionů se tak bude dávat do pohybu a to už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, tam až k Europarku postojíte také v osobních autech. Na východní části okruhu směrem na Běchovice řeší nehodu osobního auta s nákladním u sjezdu na Černý most. Tam se projíždí pouze odbočovacím pruhem, kolony se táhnou z D10 od 3. kilometru a také z Novopatské. V průmyslové směrem do Hostivaře se popojíždí od Českobrodské ke spojce, tam je to z nás zhruba 20 minut. Blanka byla ve směru na Troju neprůjezdná, tam už se podařilo obnovit provoz, tvoří se ale stále kolony v Potočkově a Svatovické a kvůli regulaci postojíte také před Mrázovkou do Břízké a to už z jižní spojky. V Cínovecké směrem do centra se táhne kolona od sjezdu na Březiněvé přes Libereckou až před Blanku, zdržíte se asi 40 minut a ucpaná zůstává k Belská směrem do Hloubětína od Cínovecké k Poděbradské, tam je to na asi půl hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Šakira a Burna Boy, Daj Daj v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a ve studiu s nimi Vašek Miller.
1: Hezké dopoledne. Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Další zhruba 20 miliard by podle něj mohlo stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu.

0: Se evakuuje stovky pacientů z Hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo vyslali policisté psovody sepsy na vyhledávání výbušnin. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. Útok ukrajinského dronu v ruském městě Jaroslav poškodil ropnou rafinerii a způsobil požár. Na Telegramu to uvedl regionální gubernátor Michail Jevrajev s tím, že plameny se hasičům podařilo uhasit. Kyjev udeřil i přes pondělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. A bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Ještě dopravní informace, ty pro nás má připravené Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune kolona od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Na příjezdu do metropole z Plzně po D5C opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Zdržení pro osobní auto je asi 40 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice řeší nehodu osobního auta s nákladním u sjezdu na Černý most. Tam se projíždí pouze odbočovacím pruhem, kolony se táhnou z D10 od 1. kilometru a také z Novopatské, ale podle záběru z kamer teď vidíme, že vozidla odjíždějí, tak kolona se bude dávat pomalu do pohybu. Ucpaná je Kbelská směrem do Hloubětína od Cínovecké k Poděbradské, tam je to na zhruba 30 minut. V Cínovecké a následně Liberecké se popojíždí od sjezdu do Kbelské až k Bulovce, zdržení je tam asi 20 minut a ve spojovací se před omezením u sběrného dvora sune kolona už z Českobrodské, zdržení také 20 minut.
2: Díky moc, Tome, měj se.
3: Také hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Po půl desáté na rádiu Praha šabouzí Born to Die. A taky Olivia Rodrigo a Driver's License.

0: To byla Sabrina Carpentera. Tears je 9:45. Lidé v Praze 1 budou moci řešit své sousedské spory v novém komunitním mediačním centru. To otevřela městská část, aby předcházela zbytečným soudním sporům a vyhroceným konfliktům mezi obyvateli nebo třeba živnostníky. Služby budou ve většině případů zdarma.
1: Nové mediační centrum se nachází v Činžovním domě v Navrátilově ulici. Je tady několik místností s křesly a stolečky, kde můžou obyvatelé Prahy 1 v klidu řešit svoje neschody, říká výkonná ředitelka společnosti Konflikt Management International Dana Potočková.
2: Já si myslím, že to, co začne dělat velkou válku nebo rozbroje, jsou maličkosti. Přesunutí popelnic nebo uspořádání prostě nějakých pravidel v domě. Tak to si myslím, že začne to maličkostma. Když se to nějakým způsobem nevyřeší v počátku, tak to pokračuje bitvou.
1: A doplňuje, že lidé budou konflikty probírat za přítomnosti takzvaných mediátorů, kteří jim pomůžou najít společné řešení.
2: Mají za sebou mediační výcvik, mají i specializaci v oblasti komunitní mediace a dostávají metodickou podporu a supervizní podporu po celou dobu jejich praxe.
1: Podle první dámy Evy Pavlové jsou mediační programy prevencí proti vyhroceným konfliktům i psychickým problémům.
3: Mnohdy je to i taková prevence těch psychických problémů, kteří mezi sebou mohou mít děti, kteří mohou mít dospělí a ty konflikty někdy přechází až opravdu na nehezké věci a ta mediace tomu může předcházet.
1: Mediační centrum bude pro občany otevřené po dohodě vždy do 3 hodin, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
4: Kdokoliv, kdo je občanem Prahy 1, může se operativně domluvit s koordinátorkou mediačního centra, která mu nabídne termíny, zjistí, zda vůbec ta situace vlastně je vhodná pro řešení a domluví se na dalším postupu, který potom už bude probíhat vlastně zde v prostorách mediačního centra.
1: Nové komunitní mediační centrum v Navrátilově ulici je první svého druhu v Česku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, teď ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý během dne mírný západní vítr, který se večer změní na jihozápadní. A ještě doprava s Tomášem Kolmistrem.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se sune fronta kamionů od sjezdu na Zděby dál přes Gbelskou, Novopatskou, východní část okruhu až na Štěrboholskou spojku za Europark. Místy se zastavíte v celé trase také osobními auty. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany k Bulovce. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, následná kolona pokračuje až k Hřechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometrů, tam stojí hlavně kamiony. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, tam počítejte se silným provozem od sjezdu na Lohkov, nakonec omezení za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Ve spojovací se před omezením u sběrného dvora sune kolona už z Českobrodské, zdržení asi 20 minut a před mrázovkou postojíte v Dobříské a to už od Barandovského mostu.
0: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký čtvrtek. Měj se, ahoj.
5: Taky děkuju, hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Čtvrtek 17. září, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
2: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Zrušení poplatku za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Francie prodlouží pomoc vybraným profesím kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kde se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
2: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun. Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
5: Máma? Máma zpívá.
6: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvaččina soukromí.
7: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
6: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
8: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
6: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot. Informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři.
9: Zatímco zemědělcům zůstane pomoc v přepočtu asi 4 koruny na litr nafty, rybářům se zvýší na 7 korun. Rybáři v uplynulých dnech na protest zablokovali vjezdy do několika ropných areálů na jihu Francie a trajektu soukromé společnosti zabránili v cestě na Korziku. Ceny nafty podle rybářů rostou tak rychle, že už se rybolov nevyplácí. Na sociálních sítích se taky kvůli cenám pohonných hmot objevily výzvy k masovým demonstracím. Na 17. října je údajně plánují žluté vesty. Podle lidí spojených s hnutím, ale žluté vesty žádné protesty neplánují. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Fotbalový útočník Lionel Messi dal z týz útěžní gol v dresu Miami a vybojoval s americkými šampiony další trofej. Inter zejména díky argentinské hvězdě porazil na Floridě Cruz Azul 2-0. Díky tomu získal Campeones Cup, trofej pro vítěze duelu mezi mistry zámořské MLS a mexické ligy MX. A bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Slabý během dne až mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestr.
1: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se sune nesouvislá fronta kamionů od sjezdu na Zdiby dál přes Kbelskou, Novopatskou, východní část okruhu až na Štěrboholskou spojku za Europark. Místy se také zastavíte v osobních autech. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, následná fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru, tam se zastavují hlavně kamiony. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, tam počítejte se silným provozem od sjezdu na Lohkov, nakonec omezení za Barandov mezi 15. a 19. kilometrem. V Liberecké se táhne kolona od sjezdu na Letňany až k Bulovce, zdržení asi 20 minut a ve spojovací se popojíždí z Českobrodské až k omezení před ulicí k Žižkovu, tam je zdržení také 20 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:30 po 10. hodině začíná dopolední Praha. Děkuju, že nás posloucháte. Spor o popelnice, hluk v domě nebo pravidla společných prostor nemusí nutně skončit hádkou a už vůbec ne u soudu. V Praze 1 vzniklo první komunitní mediační centrum svého druhu v Česku. Jak má lidem pomáhat hledat dohodu? To vám řekneme na Praze už za chvíli. No a co se muziky týče, tak před námi třeba skupina Miraj, Sombr a nebo zpěvák Ed Sheeran. Tak hezký poslech. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 10:16 minut, posloucháte Rádio Praha, dobrý den. Praha 1 otevřela v Navrátilově ulici první komunitní mediační centrum svého druhu v Česku. Obrátit se na něj můžou obyvatelé městské části třeba se sousedskými spory, neshodami mezi obyvateli domu, anebo konflikty se živnostníky. Smyslem je zachytit problém dřív, než se vyhrotí nebo skončí u soudu. U jednání je vždy vyškolený mediátor nebo mediátorka, tedy nezávislý člověk, který nerozhoduje, kdo má pravdu, ale pomáhá oběma stranám najít nějaké řešení, na kterém se dokážou dohodnout. Podle lidí z centra přitom bývají na začátku konfliktů často úplné maličkosti, třeba přesunuté popelnice anebo pravidla fungování domu. Služby budou ve většině případů zdarma. Zájemce se nejdříve spojí s koordinátorem nebo koordinátorkou, který posoudí, jestli je konkrétní situace pro mediaci vhodná a domluví další postup. Centrum chce vedle řešení už vzniklých sporů pomáhat také se jejich prevencí. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné Canaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků. Praha je nej.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na příjezdu do metropole po D8 se zastavují kamiony už na 3. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle před Cínoveckou a Kbelskou, dál po východní části okruhu až na Štěrboholskou spojku. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. V Liberecké se táhne kolona od sjezdu na Letňany až k Bulovce, zdržení kolem 20 minut. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Směru na letiště se dál sune fronta za Lochkovským tunelem od 15. kilometru, a to až na konec omezení na kilometru 18. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Posloucháte Rádio Praha v 10, téměř 29. Vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Další zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce evakuovali hořovickou nemocnici na Berounsku. Zařízení opustili desítky lidí, pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy, vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Do 10 hodin žádnou výbušninu nenašli. ČTK to řekla policejní mluvčí Michaela Richtrová. Předskokaní zpěváka Eda Sheerana i jeho vlastní kapela odstoupili z turné popové hvězdy po Spojených státech. Důvodem je solidarita s raperem Macklemorem, kterého organizátoři skončili.

0: koncertů vyřadili kvůli jeho výrokům na podporu Palestiny. Sheeran se od toho rozhodnutí distancoval. Kvůli podpoře McLemora svou účast na turné zrušili například americký hudebník Phineas nebo dánská kapela Lucas Graham. Bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na pražských silnicích dál sleduje Tomáš Kolmestr. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do metropole po D8 od Ústí nad Labem se zastavují kamiony už na 3. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle přes Cínoveckou k Belskou dál po východní části okruhu až na Štěrboholskou spojku. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kolona kamionů se táhne už od 8. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem od 15. kilometru na konec omezení na 18. kilometr. Ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí od Jarová k omezení před ulicí k Žižkovu a na magistrále je plná Vilzonova od Florence k omezení u muzea. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: A 2,5 minuty po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Ještě jednou vám přejeme dobrý den. Do kin míří další časozběrný dokument Heleny Třeštíkové. Tentokrát nabízí intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény, Báry Basikové. Za chvíli vás na něj pozveme, do té doby třeba skupina Nickelback a nebo Bruno Mars. Hezký poslech vám přeje

0: somebody else. Ve 10:45 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. 5 dekád života pěvecké ikony Báry Basikové od jejich hudebních začátků až po současnost. To nabízí nový dokument Heleny Třeštíkové. Pozvánku do kina pro vás má kolegyně Štěpánka Duchková.
1: Legendární dokumentaristka začala s Bárou Basikovou natáčet v roce 1996. Za 30 let zachytila doslova vše. Vrcholy, pády, lásky i zklamání, úspěchy i beznaděj.
2: Každý příznivec mého hlasu má rád jiný období mý kariéry. Jsem totálně nezaředitelná. Tady je Bára Basiková.
3: Bára Basiková.
4: Bára Basiková.
1: Autentický snímek mapuje nejen kariéru úspěšné zpěvačky, ale přináší i velmi blízký pohled do jejího soukromí. Odhaluje její boj s depresemi, samotou i její peripetie s láskou.
5: Jsme si prostě to dítě přáli.
6: A to vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
1: Dokument ale zároveň nevynechává pestrou uměleckou cestu Báry Basikové. Od rockových scén přes muzikálové role až po hity na předních příčkách hitparád.
2: Je to příběh o veliký lásce. O zradě, důvěře a tak jsem to žila a hrála zároveň.
1: Sama zpěvačka po zhlédnutí dokumentu prohlásila, že zpětně vidí, jak náročný a turbulentní její život byl. Dokument Heleny Třeštíkové vnímá jako potvrzení své vnitřní síly a schopnosti jít dál.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Velmi silný transitní provoz trvá na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem. Kamiony se zastavují už na 3. kilometru a pokračují dál před Kbelskou, také Novopatskou, až na východní část okruhu. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kolona kamionů se táhne už od 8. kilometru. Ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí od Jarová mezení před ulicí k Žižkovu. V ulici k Barandovu směrem do centra se řeší nehoda nákladního auta s osobním zasjezdem z okruhu, je to bez kolony a v centru je plná Velzonova od Florence k muzeum a také Ječná před náměstím IP Pavlova.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
8: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
9: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiku. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
7: Praha žije.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Praha, bude 11 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Jejich přehled přináší Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Schodek rozpočtu na příští rok se sníží o jednotky miliard korun, shodla se koalice. Andrej Babiš navrhl vznik společné evropské protiraketové obrany. Kanadský premiér Carney promluví k Evropskému parlamentu. Bude většinou polojasno až oblačno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu, jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
1: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Premiér Andrej Babiš z ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Označil ho jako Europatriot, řekl to na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické aliance a taky by pomohl českému obrannému průmyslu. Systémy Patriot patří mezi nejúčinnější prostředky proti ruským balistickým střelám. Předseda české vlády na summitu zároveň vyzval k mírovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimírem Putinem. Evropu zkritizoval za nedostatečný důraz na mír v současné bezpečnostní debatě. Kanadský premiér Mark Carney vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Projev pronese den poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě přidružené členství v Evropské unii. Takový status v dosavadních unijních smlouvách neexistuje.
4: Kanada a Unie by mohly víc spolupracovat třeba v oblasti energetické bezpečnosti, umělé inteligence, vesmíru nebo obrany. Mark Carney se na tom shodl s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Zdůraznili zároveň, že cílem je přinést hmatatelné výhody oběma stranám Atlantiku. Posilování vztahů přichází v době, kdy kanadská vláda vede obchodní válku s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ursula von der Leyenová zdůraznila, že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu. Komu jinému. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Wolverhamptonu s a reprezentačním kapitánem Ladislavem Krejčím a také Manchester United vypadli ve třetím kole z anglického ligového poháru. Druholigový Wolves prohráli 0-1 s Evertonem, Krejčí odehrál první poločas. United neudrželi dvougólový náskok a podlehli 2-3 Brightonu. V Praze dnes polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně přehánky, teploty 20 až 22 stupňů, mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ví Tomáš Kolmestr. Dobré dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem trvá velmi silný tranzitní provoz za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do Kolony v pravém pruhu, ta pokračuje nesouvisle až na začátek k Belské. Tam v připojovacím pruhu od Veselské řeší nehodu osobního auta s nákladním. V Mrázovce směrem na Barandovský most opatrně na začátku tunelu. Před malou chvílí se tam podařilo odklidit následky nehody, ještě ale stále regulují vjezdy do tunelu. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu. mezi 23. a 19. kilometrem, plný je stále příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojice čekejte silnější provoz od hradecké D11 k Europarku. V ulici k Barandovu směrem do centra řeší nehodu nákladního auta s osobním za sjezdem z okruhu, je to bez kolony. A v Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem, a to asi 10 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5 minut po 11. hodině posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to, ať už nás posloucháte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Zprávy a pohled na silnice za námi. Na silnicích zůstaneme, a to díky dalšímu tématu dnešní dopolední Prahy. Kolony, ucpané kruhové objezdy a autobusy, které se zpožďují cestou do Prahy. Doprava v Jesenici je podle místních stále horší. Ropit proto přemýšlí, jak dát veřejné dopravě přednost před auty. Podrobnosti už za chvíli. No a co se muziky po 11. hodině týče, Muse, Sienna Spyro a nebo One Republic. Právě tito interpreti nás čekají právě teď.

0: Skupinu Muse jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den. Dostat se ve špičce z Jesenice do Prahy nebo opačným směrem může být každodenní zkouška trpělivosti. Největší problémy jsou na Budějovické, hlavním tahu přes město, kde se pravidelně ucpávají kruhové objezdy a kolony nabírají i autobusy. Někteří cestující Českému rozhlasu popsali zpoždění v řádu desítek minut, v krajních případech i výrazně delší. Ropid proto do budoucna počítá s možností, že by některé komunikace v oblasti mohly být vyhrazené pouze autobusům. Podmínkou ale je, aby auta nejdříve dostala jinou možnost, například po nových obchvatech nebo dokončených částech Pražského okruhu. Situace má později ulevit také středočeská část dálnice D3, která se u Jesenice napojí právě na Pražský okruh. Její stavba má začít v roce 2028 a podle současného plánu by mohla být v provozu o 4 roky později. Jak má nové napojení v okolí Jesenice vypadat a jak se má omezit hluk, rozebíráme taky v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to na pražských silnicích vypadá aktuálně? Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je stále příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce čekejte silnější provoz od Hradecké D11 k Europarku. Na vjezdu do Blanky směrem na Smíchov dejte pozor na konci připojovacího pruhu, stojí tam dodávka a osobní auto po nehodě. Pomalej se jede už od Bulovky. Na příjezdu do metropole po D8 se sune fronta kamionů od 8. kilometru až na začátek k Belské, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním v připojovacím pruhu a na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy a také Vlzonova od Florence k omezení u muzea. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Zpěvačka Taylor Swift nás na Rádiu Praha dovedla ke krátkým zprávám. V 11.30 pro vás má Václav Miller.
1: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun po jednání lídrů vládní koalice, to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Další zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO,

0: na výdaje na obranu. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. V Praze většinou oblečno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ví Tomáš Kolmistr?
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 s Ústí nad Labem se sune nesouvislá fronta kamionů od 7. kilometru až na začátek k Kpelské. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem, a to od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony stojí už od 9. kilometru. Na Štěrbalské spojce se jede pomaleji z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské až k Europarku. Jedná se hlavně o transitní provoz pravým pruhem. Na vjezdu do Blanky směrem na Smíchov dejte pozor, na konci připojovacího pruhu stojí tam dodávka, osobní auto po nehodě, pomalej se jede už od Bulovky. Na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy, také Vlzonová od Florence k muzeu a na magistrále na příjezdu od Brněnské opatrně při odbočení na jižní spojku stojí tam v odbočovacím pruhu osobní auto. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Dobré odpoledne, děkujeme, že čtvrtek trávíte právě s Rádiem Praha. V druhé polovině této hodiny vás pozveme třeba na parkourové závody do Velké Chuchle, kdo všechno až do neděle bude závodit a jak co všechno závody obnáší. To řekneme už za chvíli, spojíme se s naší létající redaktorkou Sabinou Loseckou. Do té doby třeba Sugar Babes anebo Teddy Swims. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byly Sugar Babes, tady je dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Jde o závodní jízdu přes překážky, kde jezdec s koněm musí v přesně daném pořadí překonat celou trasu a ideálně bez jediného schozeného břevna v co nejkratším čase. To jsou pravidla parkouru. Už dnes začínají ve Velké Chuchli parkourové závody, které sleduje naše létající redaktorka Sabina Vosecká, s tou jsme teď ve spojení. Hezké dopoledne, Sabi.
1: Krásné dopoledne, Vojto, tobě do studia.
0: Jak to na těch závodech vypadá a co tě vlastně čeká?
1: Tak tady na závodišti ve Velké Chuchli už závody odstartovaly doslova dnes ráno, už v 7:30 to bylo dvoufázové skákání speciál, pak se kvalifikovali amatéři, tedy závodníci starší 18 let, no a před námi je taky třeba skoková soutěž s handicapem. Ty závody ale nepotrvají jen dnes, máme tady vlastně celý program až do samotného večera, ale taky v následujících dnech, a to až do neděle, kdy nás čeká finále amatérů, taky Junior Cup a Velká cena Prahy. A teď k té druhé části té tvojí otázky, protože skutečně vyšlo krásné počasí, máme takové babí léto, což je důležitá složka pro závody v parkouru. To počasí je skutečně takovým hlavním pilířem, aby nepršelo, protože to by mohlo zkomplikovat celou tu jízdu a celé té závody. Tak návštěvníci tu jsou. Jsou tu samozřejmě většinou lidé z těch rodinných řad těch příslušníků, kteří závodí, takže je dorazili podpořit a atmosféra je tady skvělá a já si to užívám, protože i pro mě jsou to vlastně úplně první parkourové závody, které tady nesleduju jen v televizi, ale můžu být u toho živě.
0: Mám to podobně, taky jsem ještě na žádných takových nebyl. Kdybych se ovšem chtěl na nějaké vydat, mohla bys prosím ještě jednou v krátkosti vysvětlit ta pravidla parkouru a ještě jedna otázka, dokdy závody potrvají, mě zajímá.
1: Ano, tak parkour je jezdecká disciplína, o tom jsme mluvili už v úvodu, to asi všichni jistě ví, ve které tedy nejde jen o tu výšku překážek, to je možná důležité vlastně připomenout, protože ten jezdec a kůň musí absolvovat předepsaný kurz v určitém pořadí a ideálně bez schození překážky a taky v časovém limitu, o tom si vlastně v tom úvodu mluvil. Ty překážky všechny nejsou stejné, může jít třeba o kolmý skok, taky dvojbradlí, trojbradlí nebo kombinaci několika skoků za sebou. Některé překážky jsou taky navíc vodní a kůň musí překážku skutečně vidět. Jezdec ho ke skoku tedy samozřejmě navede, ale samotný odraz a to překonání té překážky jsou do značné míry už na samotném koni. Proto je důležitá důvěra a sehranost právě dvojice mezi jezdcem a koněm. No a schozená překážka obvykle znamená trestné body. V tom klasickém parkouru se za první schození přičítají 4 trestné body. Další chyby, například odmítnutí poslušnosti nebo překročení časového limitu, se taky penalizují. A ještě taková zajímavost na závěr. Každý parkour je vlastně takový trochu hlavolám, protože jezdec musí předem znát danou trasu a během té jízdy velmi rychle reagovat. U těch zkušených dvojic může o vítězství rozhodovat doslova zlomek sekundy. Takže na to se právě i těším dneska, jestli něco takového uvidíme.
0: Ve Velké Chuchli dnes začínají parkourové závody. Vydala se na ně podívat taky naše kolegyně Sabina Vosecká, se kterou jsme teď byli ve spojení. Sabi, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: No a my se ještě podíváme, jak to vypadá na pražských silnicích. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23 a 19 kilometrem. Plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony stojí už od 9. kilometru. Na Štěrboholské spojce se jede pomalej už z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské až k Europarku. Jedná se hlavně o transitní provoz v pravém pruhu. Na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy, také Velzonova od Florence k omezení u muzea a Radlickou se sune fronta od Valtrovky před Mrázovkou, zdržení kolem 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Posloucháte Radio Praha, je čtvrtek 17. září a nabízíme polední zprávy 11 hodin 59 minut aktuální čas a slovo má kolega Václav Miller. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Premiér Babiš opět vyzval ke vzniku společného evropského systému protiraketové obrany. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Bude většinou oblečno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být evropským příspěvkem Severoatlantické alianci.
3: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohly získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí například akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
4: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky.
1: Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří, jmenuje se stavebnictví nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele. Armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
5: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Čeští tenisté se v Libeňské hale připravují na Davis Cupový duel s Američany, za které může hrát i finalista nedávného US Open Ben Shelton. Čtvrtý hráč světového žebříčku už dorazil po úspěšném New Yorkském Grand Slamu do Prahy a není vyloučeno, že nastoupí i do úvodního pátečního programu. Kapitán Tomáš Berdych se soustředí hlavně na svůj tým a snaží se myslet i na různé scénáře celého utkání.
6: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat, plánu nějaká 4 hry, takže jsou tam nějaké ještě možnosti, které do toho programu chci zařadit a potom si myslím, že už to bude opravdu kompletní.
1: V Praze dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: To vypadá na silnicích, ptám se Tomáše Kolmistra, dobré poledne.
7: Hezké poledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně počítejte s kolonou kamionů už od 9. kilometru, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním v připojovacím pruhu, místy se zastavíte také v levém pruhu. Kolony popojíždějí také na příjezdu po D8 z Ústí nad Labem od 3. kilometru až do Kbelské. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice trvá silný transitní provoz už z Novopatské k Europarku. Ve Vilzanově směrem na Pankrát se popojíždí od Florence k muzeu a od Pana zůstává Ječná, a to od Karlova náměstí k IB Pavlova. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 5:15 po 12. hodině vám přejeme dobrý den. Loni přilákali přes 120 tisíc návštěvníků. Letos Noc vědců po 20 letech změnila jméno. Proč a co všechno se letos vejde pod překvapivě široké téma komunikace? Ptát se budeme hlavní koordinátorky řešitelského týmu Noci vědy Dany Kardové už za chvíli.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: pátek 25. září se po celé republice znovu otevřou místa, kam se běžně jen tak nedostaneme. Laboratoře, univerzity nebo vědecké ústavy. Noc vědy letos propojuje přes stovku institucí a jejím tématem je komunikace. Co stojí za obrovským zájmem a co byste letos neměli minout? I o tom si dnes budeme povídat s Danou Kardovou, hlavní koordinátorkou řešitelského týmu Noci vědy, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dano, kdyby o Noci vědy někdo třeba slyšel úplně poprvé, nepředpokládám, že se to může stát, ale kdyby náhodou, tak co se vlastně v pátek 25. září stane?
1: Ale děje se to, máme spoustu návštěvníků a návštěvníků, kteří přichází poprvé. A co se stane, tak je to vlastně akce, která u nás v České republice trvá už 21 let. A otevírají se dveře různých univerzit, institucí, které se zabývají vědou, Science Center, Ústavu akademie věd, třeba i z hvězdárny a planetária. A nabízí vlastně program, který popularizuje vědu a techniku a ukazuje, že vědci a věda, že nejsou prostě nudní, že to jsou vlastně běžní lidé, kteří dělají svou práci dobře. Jedná se vlastně o to, že jednou za rok po celé Evropě se ta akce dělá, je to evropská akce, tak se stane takový kouzlo, kdy právě ty vědci a vědkyně se promění v performery a performerky a děti a v experimentátorstvo a nejen univerzity a vědecká pracoviště teda v živé hřiště, že se tam dá jít pohrát s těmi vědeckými tématy, materiály, technologiemi a tak dále. Lidé tam asi zažijí vědu na vlastní kůži, děti mluví s vědci a vědkyně i my bez bariér a nejen univerzity, teda to už jsem říkala, otevřou dveře veřejnosti. Snažíme se, aby to byla věda, kterou přístupňujeme všem a tak měníme tu vědu v zážitek.
0: Já jsem koukal na nějaké statistiky, loni přišlo na Noc vědy, nebo respektive tehdy ještě na Noc vědců, k čemu se taky dostaneme, přes 120 tisíc lidí. Čím si vysvětlujete tak velký zájem?
1: Tak já si myslím, že je to tradice, protože vlastně ta značka Noc vědy předtím, Noc vědy, je tady u nás v České republice každý rok, vlastně, jak jsem říkala, 21 let, takže to je něco, na co vlastně ti lidé slyší. Potom taky, že zpřístupňujeme místa, která normálně přístupná nejsou, takže se můžou návštěvníci,
0: exkluzivita trošku.
1: Přesně tak, podívat do laboratoří nebo do nějakých míst, kde třeba i do napitevnu nebo do míst, kde opravdu normálně běžný návštěvník se nedostane. Setkáváme se tam přímo s těmi vědci a vědkyněmi, což je taky vlastně docela lukrativní záležitost. A můžou si tu vědu jako takovou zažít na vlastní kůži, opravdu si vyzkoušet třeba, co ti vědci a vědkyně dělají v té laboratoři a sami si přijít na to, jak to vlastně probíhá. A celá akce je zdarma, což je vlastně taky docela zajímavé pro návštěvníky a návštěvnice, že nemusí za to nic platit.
0: No dobře, a návštěvníky nebo návštěvnice, kdo to je? Kdo dnes vlastně na Noc vědy chodí nejčastěji? Jsou to hlavně rodiny s dětmi nebo studenti, nebo dokážete podle vás přitáhnout i lidi, kteří se o vědu běžně úplně nezajímají?
1: Snažíme se o to, snažíme a věřím, že se to stává. Ano, jak jste říkala, tak rodiny s dětmi, to jsou takový vlastně největší balíček lidí, kteří k nám chodí, ale chodí tam třeba i zaměstnanci, zaměstnankyně se podívat vlastně, co dělají
0: těch institucí.
1: Ano, těch institucí, které pořádají tu akci. Chodí se podívat vlastně, co ti ostatní dělají a jakým způsobem to prezentují, aby se třeba inspirovali do budoucna, aby se mohli třeba taky zapojit. Chodí studentky, studenti těch institucí, univerzit nebo i středních základních škol. Chodí i absolventi se podívat zase zpátky, načuchnout, jak to vlastně vypadalo dříve a jak to vypadá teďka v těch institucích, kde předtím studovali. A jsou to třeba i party kamarádů, kteří se dají dohromady. Chodí školy a školky se dívat, pokud ten program jim vyhovuje třeba i časově. Chodí i třeba domškoláci a domškolačky, kteří mají zájem o tu vědu jako takovou. A jak jsem říkala už na začátku, tak chodí i noví lidé, kteří třeba o Noci vědy vůbec neslyšeli, anebo předtím říkali, o, věda nebo chemie, i fyzika, to nemám rád, to nemám ráda, to se mi nelíbí. Ale pak vlastně přijdou, protože je to zábavná akce, popularizační akce, dozví se tam spoustu věcí a zase můžou si to vyzkoušet na vlastní kůži prakticky a to jim vlastně to je přesvědčí o tom, že to není zas tak strašidelný slovo, nebo nejsou to tak strašidelná slova?
0: Já si právě říkám, jestli tohle není jedna z těch největších výzev popularizace vědy. A vlastně oslovit člověka, který si celý život říká, že fyzika, chemie, matematika nejsou pro něj. Jsem mezi těmi lidmi taky totiž. Já jsem přesně člověk, který měl 4 z těchto předmětů a nikdy mi to nešlo. Tak předpokládám, že tohle je vaší jako velkou výzvou.
1: Je to tak, snažíme se opravdu ten program nabízet tak, aby byl pro širokou veřejnost, aby byl zábavný, aby byl prostě fakt vyzkušitelný si na vlastní kůži. A třeba pro mě osobně je to něco, co mě dává hodně, když ten člověk přijde a nejprve říká, to je nuda, to mě nebaví. A pak si to vlastně jednou to vidí, pak už má nějaký zájem zvědavost si to vyzkoušet, tak si to vyzkouší a teď se mu rozzáří ty oči a zjistí, že to vlastně není taková nuda, jenom prostě něco někde počítat nebo se učit nazpaměť, ale že vlastně ta praxe je pro něj zábavná a zároveň je důležitá v životě, že vlastně dost často se jim to pak spojuje s tím, že je a tohle já přece už znám a teď jenom můžu zjistit, jak to opravdu funguje. A to je vlastně ta krásná věc, která mě na tom vlastně třeba baví úplně nejvíc.
0: Říká Dana Kardová z Noci vědy, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy počítejte s kolonou kamionů už od 9. kilometru, to pokračuje až na okruh na kilometr 19. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, místy se zastavíte také v levém pruhu. Na D8 z Ústí do Prahy se zpomaluje na 5. kilometru, fronta a hlavně kamionů pokračuje do Kbelské. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný transitní provoz už z Novopatské k Europarku. Ve Wilsonově směrem na Pankrác se popojíždí od Florence k muzeu a ucpaná zůstává Ječná od Karlova náměstí k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Dana Kardová z Noci vědy je dnes hostem Rádia Praha. Noc vědy, nicméně bývala ještě nedávno, ještě loni, Noc vědců. Po 20 letech jste vlastně ten název změnili. Mám jednoduchou otázku, proč?
1: On vlastně oficiálně ten název je European Researchers Night, protože je to evropská akce a vlastně v každé té zemi, která tu akci pořádá, tak si ten název buď to zachovají ten anglický, anebo si ho zvolí, jak chtějí. A my z historického hlediska jsme měli Noc vědců, ale vlastně doba nějakým způsobem pokračuje, postupuje a je tam vlastně reflektujeme tu společenskou poptávku po genderově neutrálním pojmenování, takže jsme chtěli jít i touto cestou zpřístupnit vědu prostě fakt všem, tak aby se nikdo necítil vlastně, že tam nepatří v podstatě věda pro všechny a ať už to jsou vědci nebo vědkyně, tak jsme to chtěli udělat.
0: Právě těch vědkyně podle mě ve vědě čím dál tím víc, což ano, je samozřejmě skvělá zpráva.
1: Je to tak.
0: A letošním tématem Noci vědy tedy je komunikace, a co všechno se vám pod takto široké slovo vešlo.
1: To je zajímavé, že? Vlastně v podstatě všechno.
0: Protože komunikace je všechno.
1: Ano, to je tak. A my vlastně se snažíme, aby jsme ti, co pořádáme tu akci, tak abychom se vždycky podívali na tu vědu nebo i na to svoje složité téma z trochu jiného úhlu. Ať to nám vlastně trochu stěžuje, ale vlastně i doufám, i trochu pomáhá to, tu aktivitu nějakým způsobem uchopit trošičku jinak a i nám to pomůže v tom, abychom tu komunikaci nebo tu komunikaci té vědy, kterou my děláme, vlastně nabízeli jednodušší formou a vlastně jedná se tam o tom, jak my komunikujeme s okolím, jak komunikuje okolí s náma, co komunikuje v nás, nebo jak komunikujeme jako lidi mezi sebou, nebo s těmi věcmi, nebo obecně světem kolem nás, jak komunikují ty technologie, jak my komunikujeme jako lidi s technologiemi, jak to ovlivňuje vlastně tu veřejnost třeba a tak dále. Takže v podstatě všechno, co se dá pod pojmem komunikace popsat, tak to nějakým způsobem v každé z té institucí aspoň trošku zastáváme v tom tématu.
0: Jak dobře podle vás komunikuje sama věda? Umějí vědci vysvětlovat svou práci lidem, kteří tomu jejich oboru vůbec nerozumějí podle vás?
1: No tak to je opravdu zajímavá otázka. Je to vlastně o tom, že věda sama o sobě jsou nějaké jevy, důkazy, informace, zjišťování, články, které si můžete přečíst. A hlavně to, že to třeba můžete opakovat tu věc, kterou se nějakým způsobem dozvíte. A není to jenom o tom, že je to nějaký samostatný výsledek nebo fakt, ale je to vlastně o tom procesu, kterým vlastně se nějakému tomu výsledku dopracováváte a strašně záleží na tom, třeba v jakých podmínkách pracujete, co všechno to ovlivňuje, to vaše měření nebo zjišťování a co se týče těch vědců a vědkyň, jak vysvětlují to svoje téma, tak to je taky, záleží člověk od člověka. Někdo to má rád a někdo rád vystupuje třeba na veřejnosti anebo rád předává jednodušší formou to svoje téma a někdo zase radši píše články, které jsou odborné a komunikují to tímhle způsobem, že to vlastně záleží. Mám třeba i kamarády vědce, kteří jsou výborní prostě v tom, co dělají, už toho spoustu objevili, zjistili, ale nechtějí komunikovat popularizačně. Říkají, kdybych já měl člověka, který mi to půjde vyrobit, tu jednoduchou věc, který to jako vytvoří, který tady se mnou půjde, já mu klidně řeknu, jak to udělat, ale já to dělat nechci. Takže záleží člověk od člověka.
0: Si říkám, jestli třeba nemůže ty vědce od toho trošku demotivovat i to, že k přesvědčení člověka o něčem občas prostě nestačí samotná fakta, když tak pozoruju vlastně třeba různé diskuze na sociálních sítích. Čím to podle vás může být?
1: Tam je strašně důležitá důvěra, v co ten člověk věří a v koho a taky z jakého zdroje to třeba získává. Je vlastně důležitý, aby ten člověk, který získává nějakou tu informaci, tak měl nějaký širší rozhled o tom vlastně, o čem si něco zjišťuje. A myslím si, že to je, je to něco, co může nějakým způsobem i trošku demotivovat, ale za

0: Posloucháte Rádio Praha a mým dnešním hostem je Dana Kardová z Noci vědy. Já jsem při té přípravě narazil na zajímavou věc. Čeští 15-letí dosahují v přírodních vědách podle mezinárodního šetření PISA nebo PISA, nevím teď, jak se to úplně přesně vyslovuje. Každopádně dosahují nadprůměrných výsledků. Zároveň ale patříme vlastně k zemím s velmi nízkou vnitřní motivací k učení ve škole. Co podle vás děláme špatně?
1: Já si myslím, že to, že se něco zvládnu naučit, nemusí znamenat, že mě to baví. Jo? Takže to je taky jedna věc. A myslím si, že je strašně důležitý, kdo tu věc předává, nebo kdo ty informace předává, jaký je ten učitel nebo učitelka, jak je to baví, to téma, který vlastně vyučují, protože dost často se setkávám s učiteli, kteří třeba je to nebaví, nebo to zase tolik tomu nevěnují pozornosti, protože tomu třeba tolik nerozumí a ty žáci a žákyně to strašně moc cítí. Další věc je, že máme technologie, které teďka vlastně jim pomáhají zase zjišťovat spoustu dalších a dalších jiných informací a vlastně ti žáci a žákyně dost často vnímají, že

0: že spoustu těch věcí, které se vlastně učí v té škole, třeba ani nepotřebují, nebo že je to nebaví, že je to nezajímá a hledají si třeba jiné cestičky, jo? Takže chodí na různé olympiády, chodí na kroužky, hledají si třeba i sami vědce a vědkyně, kteří jim pomáhají v tom dozvědět se něco víc o tom daném tématu a chtějí se víc už zaměřovat třeba na to, co je opravdu baví a zajímá a ty další věci, které by se měly vlastně naučit, což říkáme, že by jako měli potřebovat v tom životu, jim přijdou vlastně zbytečný. Takže je otázka, jak moc namotivovaný je ten učitel nebo učitelka a jestli, jakou formou jim to předává. Jako.
1: Vy ostatně sama dlouhodobě pracujete se studenty, věnujete se popularizaci chemie. Když se budeme bavit konkrétně tedy opět o noci vědy, tak co dokáže takováhle neformální zkušenost s vědou jinak, než třeba běžná školní hodina?
0: Tak často v těch školách nemají třeba vůbec laboratoře. Takže ty žáci a žákyně mají třeba, pokud mají toho učitele víc zapálenějšího nebo učitelku, tak si třeba připraví pár pokusů, který se dají dělat i v lavicích, ale dost často si třeba vůbec nevyzkouší v praxi nic, že to všecko mají jenom teoreticky nebo vidí nějaká videa, možná se jdou podívat do provozu, což jakoby je taky fajn, ale vlastně když si to můžou sami vyzkoušet a sami si na to sáhnout a sami si na to třeba i přijít, tak je to pro ně vlastně mnohem pochopitelnější a mají potom větší zájem o to tu věc dělat, když je to vlastně čím a ještě lépe, když je to všemi smysly. Když to zažijí všemi smysly, tak o to spíš si to zapamatují, sáhnou si na to a více to zasáhne.
1: No co se ale musí stát, aby to dítě potom, co ten experiment uvidí, neodešlo jenom s tím pocitem toho úžasu a s tím zážitkem, ale aby ho třeba ještě za týden, za dva vlastně zajímalo, proč ten experiment fungoval, jak ho dělat, co zatím stálo, jaký chemický proces, chemická reakce a tak.
0: Myslím, že tam musí dojít k nějakému aha momentu, něčemu, že ten student nebo žák nebo prostě člověk obecně, není to jenom u dětí, ale je to i u dospělých, což se jako docela zjišťuju teďka, že vlastně přijdou na něco úplně novýho, třeba příklad. Dělají experiment jedlé sody s octem, kde vzniká oxid uhličitý a další ještě jiný látky, nebudu to tady teďka rozepisovat. A teď já jim řeknu, že ty bublinky, které tam jsou, je oxid uhličitý, což je něco, co my třeba vydechujeme, plyn, který vydechujeme. A zároveň, pokud pijou třeba minerálku bublinkatou, tak ty bublinky v té minerálce je taky oxid uhličitý. A oni úplně,
1: aha,
0: wow, no jasně, přesně, řeknou si, aha, to je něco.
1: Autentické, aha.
0: Ano, tak takhle to je, to je ono. A teď vlastně vy zjišťujete, oni to mají takhle, teď, že jo, teď mají ten, mají ty motýlky břiše a já nevím, husí kůže, že vlastně na něco přišli novýho a to je, myslím si, že to, co je potom třeba dál motivuje to zjišťovat, kde všude ten oxid uhličitý ještě je a na co se třeba používá a jestli mě to nějakým způsobem může ovlivnit a jestli já ho můžu nějak použít k něčemu dalšímu a tak.
1: A právě to můžou zažít třeba 25. září na Noci vědy, o které dnes ve vysílání Rádia Praha mluvíme s Danou Kardovou, která je dnes mým hostem. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Ještě se podíváme na pražské silnice, jak to na nich vypadá, ví kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž se zastavují kamiony před Prahou už na 12. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na pražský okruh za Ořech. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný transitní provoz už z Novopatské k Europarku. V Liberecké z centra se před sjezdem na prosek srazila dvě auta v levém pruhu, popojíždí se z Holešoviček, zdržíte se více než 10 minut. Ve Velzonově se popojíždí od Florence k muzeu a ve spojovací dopravní omezení delší zdržení čekejte směrem na Balabenku a to kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině.

0: Posloucháte Radio Praha. Mým dnešním poledním hostem je Dana Kardová z Noci vědy. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Noc vědy, ještě nedávno Noc vědců, samozřejmě mezinárodní akce, která se koná už příští týden v pátek 25. září. A když se teď ale budeme bavit trošku obecnějc o vědě, my už jsme to trošku naťukli na začátku toho našeho rozhovoru, ale mám trošku potřebu se k tomu vrátit. Máte při své práci pocit, že Češi důvěřují vědě?
1: Záleží na tom, jaké to je téma. A taky, kdo to téma nebo kdo zrovna to vědecké téma prezentuje, kdo ho říká ven. Záleží, jaký to je médium, třeba přes který to ty na, nebo posluchači, sledující, ti, kdo vlastně nasesávají ty informace, tak z jakého média to vlastně je. A podle toho, jo i ne. Bylo nějak zjištěné, že třeba lidé důvěřují technologiím, že prostě když se zavede nějaká nová technologie, tak to je většinou jako důvěryhodnější pro ně, než třeba když je to něco, co je třeba jenom řečený. Jo, že zase ta technologie je něco, co se jako aplikuje, je to jako viditelný, dá se na to možná někdy i sáhnout, ale když se o tom třeba jenom povídá a nedaj si to, jako nemůžu si to vyzkoušet, tak potom je těžší je přesvědčit o tom, že to takhle je třeba správně. Nebo by takovouhle cestou jsme se mohli vydat. Ono ne vždycky jako se musí říct, že je to úplně správně, ale zrovna teďka v těchto podmínkách to takhle vyšlo, že by touhle cestou jsme mohli jít.
0: Ostatně nemáme někdy od vědy jako nerealistická očekávání, že nám musí na každou otázku, za každou cenu a okamžitě nabídnout nějakou jednoznačnou odpověď?
1: Jo, dost často jo, dost často i třeba mně se stává, je, ty studuješ chemii, no tak to určitě víš, jak se vyrábí třeba tady ten lék, a já říkám, no jako mohla bych to vědět, kdybych si to nastudovala a mohla bych to zjistit, je spoustu různých cest, jak k tomu jako dojít k té výrobě, ale teďka takhle z hlavy ti to neřeknu.
0: Mám přesně spoustu základních informací k tomu, abych třeba rychleji pochopila,
1: přesně,
0: jak to funguje.
1: Přesně, ale tak. A myslím si, že takhle funguje i ta společnost, že prostě si řekne, tady mám nějaký problém a vědci musí teďka vědět, jaký je ten výsledek, ale tak to prostě nefunguje. Je to fakt proces. Záleží přesně na těch podmínkách, ve kterých se to vlastně zjišťuje a no a je, není to to tak, že tak by to
0: ty důkazy se hlavně jako můžou třeba často měnit, no, protože ta věda není úplně soubor definitivních prav,
1: přesně,
0: ale je to určitý proces, ve kterém prostě se může časem dojít k nějakému jinému závěru.
1: Je to přesně o tom, jako jak zrovna teď to vypadá, jak zrovna teďka jsme nějakým způsobem došli podle těch podmínek k nějakému výsledku, tak teďka zrovna to vypadá, že touto cestou se můžeme vydat. Ale když se to potom částečně nějakým způsobem testuje nebo zjišťuje dál, tak se může přesně přijít k nějakému zase jinému výsledku. A je to přesně proces.
0: A jak těžké je tohle těm lidem vysvětlit?
1: No tak to je hodně těžké. No jako si asi nebudem. No.
0: Jak se vám podle vás třeba popularizátor vědy stavět k dezinformacím? Má je aktivně vyvracet nebo tím někdy naopak třeba pomáhá jejich dalšímu šíření?
1: No, měl by je určitě za mě uvádět na pravou míru. Měl by prostě říkat zdroje, které jsou v tuhle tu chvíli jako ověřitelné. I ten člověk, který vlastně získá nějakou informaci a není to vědec nebo vědkyně, tak by si měl ověřovat, měl by zjišťovat. Ne jenom tady kamarádka mi něco řekla, nebo tady jsem si přečet něco, nebo tamhle říkali něco, ale měl by prostě se podívat i do jiných zdrojů, jestli to je opravdu pravda, jestli se to dá ověřit. Třeba takovým příkladem, abych teda už pozvala trochu na Noc vědy, tak je Daniel Kortus, který vlastně působí pod značkou Klimatomluva, tak bude vést debatu s Odomotikou, proč lidé někdy nevěří ani dobře doloženým informacím, a vlastně ta debata proběhne na Vysoké škole Báňské technické univerzitě v Ostravě a bude i online, takže pokud se tam nemůžete dostat přímo do Ostravy, tak si to můžete i poslechnout online.
0: O Noci vědy dnes mluvíme s Danou Kardovou, za chvíli si budeme uvidět dál.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pražákům je hej. pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž se zastavují kamiony před Prahou už na 12. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na pražský okruh za Ořech. Ve Kbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Novopatskou řeší nehodu. Tvoří se kolona, my zatím na 10 minut z Letňan. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný transitní provoz už z Novopatské k Europarku. V Liberecké směrem z centra se před sjezdem na prosek srazila dvě auta v levém pruhu, popojíždí se z Holešoviček více než 10 minut. Ve Belzonově se popojíždí od Florence k muzeu a ve spojovací je dopravní omezení delší zdržení, proto čekejte směrem na Balabenku a to kolem 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Posloucháte Radio Praha. Mým dnešním hostem je Dana Kardová z Noci vědy. Bavíme se pochopitelně o Noci vědy, která proběhne už příští pátek 25. září. A jenom v Praze se letos zapojují desítky institucí. Vy jste mi podle mě říkala i nějaké to konkrétnější číslo, jestli víte z hlavy, kolik...
1: V Praze číslo nevím, ale celkově přes 140 institucí.
0: Celkově přes 140, podle čeho si má návštěvník tak obrovské nabídky vybrat?
1: Tak nejenom v Praze, ale po celé republice si může zaškrtnout, když se podívá na www.nocvědy.cz, tak si tam v programu zaškrtne město, které ho zajímá, ve kterém je, nebo se může podívat přes instituci, kdyby ho zajímala nějaká konkrétní instituce, tak se může podívat i na program tam. Podívá se, nebo se může podívat na mapy.com a zadá se tam Noc vědy a tam v okolí mu vyjedou místa, kde vlastně se ta akce koná. Pak podle klíčových slov, jestli ho zajímá třeba víc medicína, nebo víc třeba biologie, nebo třeba knihy, jo, záleží, co toho člověka zajímá, tak si to může vyfiltrovat. Může si nastavit, jestli ta akce, jestli se chce jít podívat prezenčně, nebo jestli ho zajímá jenom online program, že třeba nemůže se dostat nikam ven. Pak jestli ta akce je pro děti, nebo ten daný konkrétní program, jestli je pro děti. A můžou si tam zaškrtnout návštěvníci a návštěvnice, jestli je program v českém znakovém jazyce, jestli tam je bezbariérový přístup, nebo jestli je pro odbornou veřejnost. A určitě, na co bych si dala i pozor, podívala bych se, od kolika let je doporučený ten daný program, aby se pak nestalo, že třeba malé děti přijdou na nějaký odbornější program a nebudou z toho mít nic. A nebo třeba i ta odborná veřejnost dost často pak chodí na ten program, který je určený třeba fakt pro menší děti a nejsou úplně uspokojeni. Chtěli by prostě složitější vysvětlení toho tématu.
0: Jsou někde kapacitní omezení, je potřeba se někde registrovat třeba dopředu?
1: Ano, určitě. U některých těch programů to je, že je potřeba zařídit si registraci a to záleží prostě program od programu.
0: Možná mě ještě napadá jedna otázka. Po akci budete znát, předpokládám, nějaký počet návštěvníků, loni to bylo 120 tisíc. Dá se ale nějak poznat, že Noc vědy opravdu změnila něčí vztah k té vědě?
1: Z dotazníkového šetření to úplně nepoznáme, protože ten máme anonymní, ale ozývají se nám dost často ti zájemci a zájemky už třeba ze základních nebo středních škol, že se byli podívat na Noci vědy a že by chtěli příští rok se zapojit už jako organizátoři.
0: Aha.
1: Nebo přijdou děcka z chemického kroužku a řeknou, a já jsem byla na Noci vědy a teďka jsem díky tomu na chemickém kroužku a chci se přihlásit třeba na vašich to. A zároveň máme vlastně takový program vzdálené školy a mini Noc vědy, což vlastně oslovujeme školy, které nejsou zas tak vědou políbený nebo nejsou blízko těch univerzitních měst a můžou vlastně se přijet podívat skupinka žáků a žákyň na nějakou instituci, jak ta Noc vědy vůbec probíhá. To je v první fázi a v druhé fázi potom můžou další rok organizovat Noc vědy přímo u nich v té škole. Takže tam vlastně už tady ta skupinka je trošku zaháčkovaná a vlastně už víme, že mají zájem se tou vědou trošičku víc zabývat.
0: A ještě úplně poslední otázka, kdybyste nemusela příští pátek 25. září nic organizovat a měla byste prostě volný večer a řekla si, tak vyrazím se podívat na Noc vědy, tak kam byste se šla podívat vy?
1: Mě vždycky strašně zajímalo podívat se jako do svět, nebo do té Evropy, co, jak to je vlastně v těch jiných zemích, ale v Čechách určitě bych se šla podívat třeba do nejvzdálenějšího města od Prahy, nebo bych se šla podívat na nějakou hvězdárnu, nebo do planetária. A případně mě zaujala ta pitevna, no, tak možná bych šla.
0: Takže možná to dopadne pitevno. Já si myslím, že úplně ideální závěr našeho rozhovoru. Mým hostem byla Dana Kardová, koordinátorka řešitelského týmu Noci vědy. Moc děkuju za rozhovor.
1: Taky moc děkuju za pozvání. Mějte se.

0: Ellie Goulding nás přivedla ke 13. hodině na Rádiu Praha. Mimochodem pro ní můžete hlasovat i v našem vinilovém hlasování. Všechno potřebné najdete na Facebooku. No a v téhleté chvíli ve studiu Rádia Praha už Václav Miller s připravenými zprávami. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Zákon o státních zaměstnancích vrací prezident do sněmovny. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se koalice. Dnes se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr a bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
3: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
1: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Navrhovaný schodek státního rozpočtu klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vlastních vládní koalice to řekl ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka. Odmítl přitom snižování výdajů na obranu. Dodal, že se motoristům nepodařilo prosadit znovu zavedení karenční doby, tedy třídenního období, kdy se zaměstnancům neproplácí nemocenská. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze je před soudem 6 lidí.
5: Naposledy se komise sešla před 2 týdny. Výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Únorový nálet na školu v Íránu by mohl být válečným zločinem. Oznámila to vyšetřovací komise OSN s tím, že tam útočili pravděpodobně Spojené státy. Úder v první den americko-izraelské války proti Íránu zasáhl základní školu ve městě Mimat a zabil 168 dětí a 14 učitelů. Podle stanice CNN je to největší počet civilních obětí v nedávné historii armády Spojených států. Americké ozbrojené síly ve dnech po útoku zahájily vyšetřování. Pentagon ale výsledky doteď nezveřejnil. Komise Organizace spojených národů zároveň zjistila, že zločinu se dopustili i íránské úřady při krvavém zásahu proti vládním protestům. Nepokoje vypukly koncem prosince loňského roku. Součástí akcí proti demonstrantům byly podle zprávy OSN vraždy, mučení, zadržování a závažná omezení svobody projevu. Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém instagramovém účtu. V české lize nastřílel 99 gólů, po jedné brance přidal za Rožumberok na Slovensku a Lokeren v Belgii. Z Plzní získal v roce 2018 ligový titul a během angažmá Mladé Boleslavy vyhrál domácí pohár. Naposledy působil v Příbrami. V Praze dnes polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, mírný západní vítr se večer změní na jihozápadní a zeslábne.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, teď především všem řidičům po 13. hodině. Pojďme se podívat na to, jak to jezdí třeba na D5 s Jardou Kollerem. Vítej, Jardo.
7: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se zastavují kamiony před Prahou na 10. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na Pražský okruh za Ořech. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, po pojíždějí už z Novopatské, vše se rozjede za Průmyslovou. V Liberecké z centra před sjezdem na Prosek řeší nehodu v levém pruhu, pomalu pojedete z Holešoviček, zdržíte se do 10 minut a ve spojovací směrem na Bálabenku je fronta před omezením na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 5 minut s vámi Rádio Praha. No a s námi Alex Warren. Taky Moby. Nebo Daša. To je společnost, ve které můžete trávit další letní den s datem 17. září. Mimochodem, nadám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
2: Odpolední Praha
6: a Olda Burda.
8: Let them march again.

0: Moby s námi na rádiu Praha, je 13 hodin a 16 minut, no a my se podíváme na Oktoberfest. Nemusíme úplně do Mnichova, stačí dorazit do areálu Pragovky, od středy do neděle se tam konají pivní slavnosti, no a tam byla také natáčet naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Máme piva z mnichovského Oktoberfestu, přímo z Mnichova. Je jich 6 základních, které se tam čepujou. Nejoblíbenější v Čechách je pivo Paulaner, protože je nejznámější.
2: A jakou má chuť, nebo jak byste to popsali?
1: Německý ležák má jinou chuť než český ležák. Je méně hořký, víc ladový, to znamená takový malinko do sladka. Má vlastně takovou jakoby světlou barvu a velmi dobře se pije.
3: Představil mi piva na festivalu pan Miroslav Brada, jeden z organizátorů pražského Oktoberfestu. Jedná se už o 8. ročník, místo je trochu schované za Pragovkou, ale navede vás hudba, bílé stany, ozdobené světýlkami. Na místě můžete ochutnat i klobásy přímo z Německa.
2: Já mám teda zafixováno, že k Oktoberfestu patří preclíky. Máte je tady?
1: Máme preclíky. Máme i bratwursty a currywursty, které vozíme z Bavorska.
2: Co se týče nějakého programu, tak
1: zhruba v 7 hodin začnou různé pivní soutěže. To znamená, jedna z nich je držení plného tupláku v ruce, kdo to vydrží déle. Druhá se drží zase sudy prázdné, nebo se i pije pivo na ex.
3: Na akci dorazily také dvě dámy, Viola a Zuzana, a oblečeny byly v německém kroji dirndl.
4: Já jsem si to koupila před asi 7-8 lety a od té doby to visí ve skříni a neměla jsem si to kam vzít. A Violka je moje nejlepší kamarádka a vím, že šla na nějaký maškarní a koupila si ho taky, takže jsem jí přemluvila, aby jsme dneska vyrazili. Jsem, protože to je poprvé, co to mám na sobě.
5: Dneska jsme vlastně přišli, protože jsme se chtěli hezky oblíknout.
4: Jet se metrem v tomhle tom. To byla jako zkouška odvahy. Jako.
2: Jak reagovali lidi?
4: Klopili zraky. Jako.
2: Mně to právě přijde, že ten oblek je vlastně slušný, že ten dirndl jako...
4: To sluší úplně každému. Tlustá, tenká, dlouhá, vysoká, každému to sluší.
3: Pražský Oktoberfest se koná ve Vysočanech až do neděle. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se zastavují kamiony před Prahou na 10. kilometru, levý pruh jede rychleji. Fronta se táhne až na pražský okruh za Ořech. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, popojíždí už z Novopatské, vše se rozjede až za Průmyslovou. V Liberecké z centra před sjezdem na Prosek řeší nehodu v levém pruhu, pomalu pojedete z Holešoviček, zdržíte se do 10 minut. Ve spojovací směrem na Balabenku je fronta před omezením na 10 minut, v Radlické na Smíchov se jede krokem od ČSOB k Dobřížské přes 20 minut. Teď to opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
8: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
8: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
9: Ve vašem mobilu.

0: Král popu nás poctil svojí návštěvou. Michael Jackson nás přivedl ke zprávám Rádia Praha ve 13.30 s Václavem Millerem.
1: Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici na Berounsku kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richtrová. Policie musela evakuovat desítky lidí, všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44,29 Kč. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48,25 Kč. Cen paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad. Kromě toho Pavel podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Prezident naopak vetoval zákon o státních zaměstnancích. Severní Korea znovu odmítla výzvu okolního světa k denuklearizaci armády. Kim Jong-čung, sestra severokorejského vůdce, označila podobné výzvy jako pouhé řeči. Jaderný status své země popsala jako absolutní. Naplňují se tak obavy, že svět promeškal šanci, kdy měl páky na to, aby KLDR zbavil jaderných zbraní. A bude většinou oblačno až polojasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také Jarda Koller a s ním i aktuální doprava.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je tradičně silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Kamiony ovšem stojí už z D5 z 10. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, po pojíždějí už z Novopatské, vše se rozjede až za Průmyslovou. V Liberecké z centra po nehodě už nic nepřekáží a kolona se už téměř rozjela. A na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz od Spořilova. Zdržení kolem 10 minut za Lanový most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Je 13.35 s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a my vás zveme na takzvaný hřbitov bláznů v pražských Bohnicích. Místo střechy má trnovou korunu. Jak dlouho rekonstrukce trvala a kolik stála? To jsou věci, které si také řekneme už za 10 minut.

0: Kansa, Plavinu a skvělý Phil Collins s námi ve 13 hodin a 46 minut. Tady je Rádio Praha. Asi stoletá kaple v areálu Bohnického ústavního hřbitova v Praze 8 vypadá jinak, než vypadala. Střechu nahradili dělníci ocelovou konstrukcí, která má připomínat trnovou korunu. Obnova zchátralé kaple začala loni v prosinci a stála 8 milionů korun. Podrobnosti má Laura Hajková, která už je teď se mnou ve studiu. Vítej, Laura.
1: Hezký den. Kaple je schovaná mezi stromy po levé straně hřbitova. Před tou obnovou z ní zbývaly už jen obvodové zdi, byla zarostlá zelení, výrazně zanedbaná a hrozilo, že se brzo zhroutí. V minulosti taky vyhořela. Teď je celá šedá a jak jsme zmínili, chybí střecha. Místo ní má konstrukci z kortenové ocely, kopíruje tvar bývalé střechy, nyní je načervenalá, ale vlivem počasí by měla změnit barvu do bronzové. Kaple má dvě části, ta přední je kaple s křížem a vzadu je márnice.
0: No a možná otázka, proč autor zvolil právě motiv trnové koruny místo střechy.
1: Takzvaný hřbitov bláznů má dlouhou historii. První pohřeb tam byl v roce 1909. Jsou tam asi 4000 hrobů vojáků z první světové války, pacientů a zaměstnanců tehdejšího ústavu pro chromomyslné, tedy pozdější psychiatrické nemocnice. Ta trnová koruna podle architekta Ondřeje Hronka symbolizuje utrpení a osudy lidí, kteří jsou tam pohřbení. Kaple ale zároveň stále měla zapadat do prostředí hřbitova, který je zarostlý břečťanem, takže jednotlivé hroby skoro nejde vidět a má tajemnou atmosféru.
0: Práce na hřbitově ale nekončí, co dalšího má Praha 8 v plánu.
1: Především chce obnovit síť cest a mohylu v severní části areálu. Byla věnovaná vojákům, kteří zemřeli na následky duševních nemocí spojených s první světovou válkou.
0: Laura Hajková, díky za informace a naslyšenou, Laura.
1: Naslyšenou.
0: Je to také aktuální doprava. Na Pražském okruhu tradičně silný provoz mezi D5 a Ořechem. Kamiony stojí na D5 už z 10. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů. Popojíždí se z konce Novopatské osobními auty. Čekejte 15-minutové zdržení. V tunelu Blanka za Strahovským tunelem se stala nehoda. Srazilo se nákladně osobní auto. Blokovaný je pravý pruh, regulují kvůli tomu provoz směrem na Troju. Tvoří se kolona v Dobříšské. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz od Spořilova a zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio
2: Praha. Žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
6: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 14 hodin, Mirek Kasan ve studiu a aktuální zprávy jsou tady.
1: Je tomu tak, dobré odpoledne.

0: O 2 až 3 minuty déle oproti Loňsku čekají autobusy v ranní špičce v Horoměřické ulici směrem do centra Prahy. Praha 5 získala na Barrandově pozemek pro výstavbu střední školy. Nemocenská v prvních 3 dnech nemoci nakonec zřejmě zůstane, dohodla se na tom vládní koalice. A bude většinou slunečno s teplotami do 22 stupňů, ojediněle s přeháňkami.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Autobusy městské hromadné dopravy nabírají v Horoměřické ulici v Praze 6 od začátku září v ranní špičce delší zpoždění než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze zářijového měření společnosti Ropid, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje. Ve směru na metro Bořislavka čekají spoje v koloně o 2 až 3 minuty déle. V extrémních případech to bylo přes 20 minut. Pokračuje Martin Šubert, náměstek ředitele Ropidu pro městskou dopravu.
2: Nemůžeme to úplně dát do přímé souvislosti s tou uzavírkou ulice na Krutci, protože současně je rekonstruovaná ulice do Horoměřic a aviatická křižovatka, kde část řidičů vlastně měla alternativní trasu přes letiště a to teď není možné.
0: Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vyrůst na pražském Barrandově. 5. městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu stavby a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie. Uvedla to mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne jen o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Takzvanou karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho šéf Tomio Okamura. Švédské parlamentní volby vyhrál středolevicový opoziční blok. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT po sečtení všech hlasů. Středolevé strany získaly 176 křesel, vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Podle serveru Politico jde o jeden z nejtěsnějších výsledků voleb v historii Švédska. Očekává se, že šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová se po 4 letech vrátí do funkce premiérky. Městský soud v Praze zamítl žalobu Českého tenisového svazu na bývalého předsedu Iva Kaderku. Českému rozhlasu to potvrdili sám Ivo Kaderka i advokát svazu Václav Kučera. Zástupci svazu chtěli po ex-předsedovi vrátit přes 1 000 000 korun za to, že si podle nich neoprávněně navýšil měsíční odměny, když řídil dceřinou společnost tenisového svazu. Soud podle advokáta Kučery své rozhodnutí zdůvodnil tím, že si Kaderka díky svému postavení v čele svazu mohl sám sobě navýšit odměny a neporušil tak pravidla. Svaz se proti rozhodnutí plánuje odvolat. Sám Ivo Kaderka rozhodnutí soudu přivítal a napsal, že pravda zvítězí. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, výjimečně s přehaňkami a teplotami do 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra čekáme podobné počasí, jen během odpoledne bude přechodně až zataženo.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jarda Koller sleduje, co se děje na silnicích a řekne nám to, respektive řekne, kde je to nejhorší.
5: Hezké odpoledne, v tunelu Blanka směrem na Troju se za vjezdem z Patočkovy ulice srazilo nákladní a osobní auto, blokují pravý pruh, kvůli tomu výrazně regulují provoz na vjezdu do tunelu Mrázovka, stojí tak celá Dobříšská. V Patočkově fronta tanky k tunelům na 15 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, po pojíždějí z konce Novopatské osobními auty čekejte 15 minut navíc. A ve Kbelské směrem do Hloubětína se jede krokem od sjezdu na Novopatskou k Poděbradské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne je po 14. hodině 17. září, je tady a Nadi slaví svůj svátek. V Praze příjemné letní počasí a leto si musíme ještě užít, protože za chviličku končí. A kdo bude užívat s námi hudebně? Olivia Dean? Také Bad Liar to budou Imagine Dragons. A další skvělá hvězda Bruno Mars, On My Soul. A hodinu startují Činasky, kteří mají za sebou skvělý koncert teď v úterý 15. tady v Praze. Selhaní, pojďme si ho ještě připomenout.
6: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 14 hodin a 15 minut. Než se vydáme na silnice, pojďme se vydat na náš Facebook, protože tam můžete hlasovat o pondělním vinilu. A tentokrát jsou v soutěži dvě skvělá aktuální alba z letošního roku. Začnu Gracie Abrams albem, které vyšlo 17. června tohoto roku a jmenuje se Daughter from Hell. Na něm mimo jiné najdete takové hity jako Hit the Wall, Look at My Life a nebo Good Reason. No a proti ní stojí nám dobře známá Ellie Goulding. I Know Too Much jmenuje se její album a to vyšlo dokonce 4. září tohoto roku, to znamená, že je to jen pár dní nebo několik týdnů, co vyšlo právě tohle album a na něm najdete hity, které znáte z našeho vysílání, například Black Prada Dress, také Reverse anebo For Your Entertainment. No a pokud budete chtít hlasovat, určitě to udělejte na našem Facebooku. Když se podíváte vám na aktuální pořadí, tak zatím vede Gracie Abrams a docela s převahou, tak uvidíme, jak to bude v pondělí ve 12 hodin, kdy se uzavírá hlasování. No teď ten slibovaný pohled na dopravu tady v Praze. Začneme tunelem Blanka směrem na Troju. Se za výjezdem z Patočkovy ulice srazilo nákladní a osobní auto, blokují pravý a připojovací pruh, kvůli tomu výrazně regulují provoz na vjezdu do tunelu Mrázovka. Stojí tak celá Dobříšská. V Patočkově je fronta z Kajetánky k tunelům na čtvrt hodiny. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů. Po pojíždění je z konce Novopatské. Osobními auty čekejte 15 minut navíc. Vegbelské směrem do Hloubětí na se krokem od sjezdu na Novopatskou k Poděbradské. Holešovičky jsou také plné, k tunelu Blanka pojedete 15 minut. A jižní spojka směrem na Černý most, tam je silnější provoz od Spořilova a zdrží vás to 10 minut za Lanový most. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Michal Hrůza na moment s námi z Rádiem Praha. Teď jsou tady zprávy ve 14.30 a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun a za plného provozu trvala 4 roky. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. České dráhy za letošní půl rok vydělaly přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce.

0: ČD Cargo, který byl v posledních letech ztrátový. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za prvních 6 měsíců přepravily 85,5 milionu cestujících, nejvíc od roku 2019. Houbaři se mohou těšit na nadcházející víkend. Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá to z map meteorologů i zájmových portálů. Největší je v horách na severu Čech, naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. Vědci objevili na měsíci nový kráter po dopadu cizího tělesa, kterého si před 2 lety nikdo nevšiml. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než římské Koloseum. Pro badatele představuje vítaný zdroj informací, mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny NASA. Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezóny a připojí se k třetiligovému B týmu. V Plzni hrál mezi lety 2019 a 2022 a s Viktorií získal ligový titul. V Praze bude odpoledne polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 20 až 22 stupňů Celsia. Zítřejší počasí má být podle meteorologů podobné, jen během odpoledne bude přechodně až zataženo.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A my se teď podíváme na aktuální dopravu. Jarda Koller nás vezme například do tunelu Blanka. Jardo?
3: Hezké odpoledne. V tunelu Blanka směrem na Troju se za vjezdem z Patočkovy ulice srazilo nákladní a osobní auto. Před okamžikem se podařilo vše odklidit, regulace provozu ovšem zatím pokračuje. V Patočkově je fronta z Kajetánky k tunelům na 15:15, plná je stále do Břížská před Mrázovkou. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz, popojíždějí tam kamiony od dálnice D11. Osobními auty 15 minut navíc. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se jede krokem od sjezdu na Novopatskou. Poděbradské, Holešovičky jsou plné k tunelu Blanka, tam pojedete 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz od Spořilova k Průmyslové, je to na 15 minut. Ještě čerstvá nehoda z Pražského okruhu ve směru z D1 na letiště za dálnicí D1 se na 79. kilometru srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh a je tam teď kolona na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 35 minut. No a my máme čtvrtek 17. září. Jak 17. září vypadalo v historii, to mapuje Petr Jungmann a už za chviličku nám to řekne. No a Naďám popřejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 17. září, svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou byla slavnostně otevřena v roce 1911, to je 115 let. Hned několik tisíc lidí se tehdy pokochalo poprvé pohledem na velkou část Čech z 35 metrů vysoké rozhledny. O ní se nejvíc zasloužil místní kantor Josef Tichánek. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
4: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
3: Divadlo pracujících ve Zlíně hrálo první představení před 80 lety v roce 1946. V budově adaptovaného komorního kina mohli diváci zatleskat inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem. První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. 124 cm dlouhé nohy ji dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů a na plátna kin ve filmu Asterix a olympijské hry. Já přeju hezký den.
5: Pojďme se podívat na silnice, začneme Pražským okruhem, směrem na letiště se za dálnicí D1 na 79. kilometru srazil kamion a osobní auto blokují pravý pruh. Kolona od D1 je na necelých 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, po pojíždějí od D11 osobními auty čekejte čtvrthodinové zdržení. V Ekbelské do Hloubětína se jede krokem od sjezdu na Novopatskou k Poděbradské, Holešovičky jsou plné k tunelu Blanka, je to taky na 15 minut. Na spojice s těrem na Černý most se zpoždění týká sjezdu na Krč, ve sjezdu na Brněnskou řeší nově nehodu a zdrží vás to 10 minut. Následně na spojice je silný provoz mezi Spořilovem a Průmyslovou a ještě Radlická směrem na Smíchov, tady se jede krokem od ČSOB k Dobříšské přes 20 minut. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Summertime sa dnes Lana Del Rey s námi na rádiu Praha v 15 hodin, no tak ten západ slunce si ještě můžeme užít letní pár dnů, protože máme 17. září. Teď jsou tady připravené zprávy, ve studiu je Mirek Kasan a mě ta první zpráva evokuje to, že mi bylo nějakých 16-17 a chodili jsme kolem internátu, kde se učili zdravotní sestřičky a teď je to zase o zdravotních sestřičkách. Tak kde bydlejí zdravotní sestřičky?
1: Internát to úplně nebude, ale bude to na Novodvorské a když budeš hodný, řeknu ti, co tam jezdí.
0: Dobře, která městská doprava? Já už to nepotřebuju teda, ale bej to o 40 let dřív, tak asi bych si to rád vyslechl.
1: Jdeme na to. Chleba největší krají. Hezké odpoledne. V bývalé ubytovně na pražské Novodvorské budou bydlet zdravotní sestry. Kriminalisté v Praze dopadli muže odsouzeného za týrání bezdomovců, vyhýbal se vězení. Bankovní rada České národní banky podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. A bude většinou slunečno, ojediněle s přeháňkami a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 4 začala s rekonstrukcí bývalé ubytovny na Novodvorské. Budova nově poslouží jako dostupné bydlení. V současnosti dělníci dokončují 10. až 12. podlaží. Podle vedení 4. městské části by měly skončit v prosinci.
3: Jako první se v lednu do 3 kompletně opravených pater nastěhují zdravotní sestry a personál Thomayerovy nemocnice. V dalších fázích plánuje radnice opravit zbývající patra, která nabídne k bydlení mladým rodinám a studentům. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Policisté zadrželi v Praze 6 hledaného muže, který se vyhýbal vězení. Soud ho tam poslal za týrání bezdomovců v obchodním centru. Kriminalisté pátrali po odsouzeném 22-letém cizinci od června letošního roku, potvrzuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
4: Hledaný muž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 40 měsíců. Po něhož odpykání má povinnost opustit území České republiky na dobu minimálně 5 let. Kriminalisté po rozsáhlé operativně pátrací činnosti postupně muže lokalizovali a následně ho v bytě v Praze 6 zadrželi.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Návrh se tak vrací do sněmovny, informoval o tom Pražský hrad. Zákon má podle vládní koalice mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta Pavla jde ale proti doporučení Evropské komise chránit zaměstnance před politickými zásahy. Jeden z předkladatelů Radek Vondráček z Hnutí ANO řekl, že ho rozhodnutí prezidenta překvapilo.
5: Za mě je to možná nejvíce zbytečné veto, s jakým jsem se setkal ve své politické kariéře. Jestli pan prezident například tvrdí, že po novém zákoně bude možné po volbách někoho vyhazovat z práce, nech tedy pan prezident řekne, podle kterého paragrafu se to bude dít.
1: Poslanec Vondráček zároveň zdůraznil, že je vládní koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Zákon by tak měl začít platit v původně plánovaném termínu, tedy od 1. listopadu. Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Česká republika bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě OECD, oznámilo to Ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v libeňské O2 aréně zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a finalista nedávno skončeného US Open Ben Shelton. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z newyorského Grand Slamu, aby ještě vylepšil náladu v domácím týmu.
6: Takže začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka doufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co jde.
1: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, výjimečně může zapršet a naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Na zítřek slibují meteorologové podobné počasí, jen během odpoledne bude přechodně až zataženo.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jsme s Jardou Kollerem na silnicích, je po 15. hodině, dá se předpokládat, že se trochu zahušťuje. Jardo?
7: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna sílí provoz za Prahou, zpomalíte na 10. kilometru, do omezení na mostě Šmejkalka pojedete necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru, silný provoz je až na okruh za Ořech. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, po pojíždějí od dálnice D11 osobními auty čekejte 15 minut navíc k Průmyslové. V Liberecké do centra se po pojíždí od čerpací stanice MOL, je to až k tunelu Blanka, tam regulují provoz, a na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nejprve od sjezdu na Krčke sjezdu na Brněnskou, zdržení 10 minut, následně na spojce silný provoz mezi Spořilovem a Průmyslovou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný čtvrtek po 15. hodině, pro někoho už je i malý pátek. O to lépe, protože víc volného času je vždycky velké plus. No a kdo nám ten čas zpříjemní? Damiano David. Taky všude zdejší jeleni.
8: Dáš se dál, až ti odpověď daj, že když si všude zdejší.
0: A pokud jste za volantem, tak oceníte tenhle ten hit Fast Car Jonas Blue a Dakota. Ať se vám daří, ať už děláte cokoliv.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: I Save the World Today, Eurythmics, 80ková kapela s 90kovým hitem u nás na rádiu Praha v 15 hodin a 18 minut. Konkrétně tenhle hit vyšel 4. října 1999. No a společně na něm ještě byli Dave Stewart a Annie Lennox. Na jedničku v hitparádách se dostali pouze v Chorvatsku, ale do první desítky v celé řadě zemí, mezi nimi například i Finsko, Maďarsko, Itálie a další země. No a není bez zajímavosti, že teď, když se podíváme na koncertování, tak Eurythmics už v téhle podobě Annie Lennox a Dave Stewart nikde nefiguruje. Annie Lennox koncertovala v srpnu ve své rodné Velké Británii pouze jednou. No a Dave Stewart byl nedávno v České republice. Na havířovských slavnostních vystoupil 5. září tohoto roku a společně s ním Vanessa Amorosi právě v projektu Dave Stewart Eurythmics versus Vanessa Amorosi. Takže tenhle projekt v trošku jiné podobě jede dál. A my se půjdeme podívat na aktuální dopravu. S tou už je připravený Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Silný provoz za Prahou zpomalíte na 10. kilometru. Do omezení na mostě Šmejkalka pojedete necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru. Silný provoz je až na okruh za Ořech. Ještě upozornění, teď na kamerách je vidět, že na D1 ve zmíněné koloně směrem do Brna ještě před sjezdem na Velké Popovice teď zastavil auto, je v jízdním pruhu a řidič tam mění kolo směrem do vozovky. Je to nebezpečné. 15. kilometr směr Brno. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů po pojíždí od dálnice D11. Osobními auty čekejte 15 minut navíc k Průmyslové. V Liberecké do centra se po pojíždí od čerpací stanice MOL, je to až k tunelu Blanka, tam regulují provoz. Na jižní spojce směrem na Černý most se po pojíždí nejprve od sjezdu na Krčke sjezdu na Brněnskou, zdržení 10 minut, následně je na spojce silný provoz mezi Spořilovem a Průmyslovou, tam je to na 15 minut. A v Dobříšské se stojí před Mrázovkou od Zlíchovského tunelu kvůli regulaci provozu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Jonas Blue a Dakota, Fast Car, s vámi je Rádio Praha, teď 15.31, zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Osobnosti oceněné vedením pražského magistrátu dnes v podvečer na Staroměstské radnici převezmou medaile a ceny. Z zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény získá čestné občanství rokový zpěvák a skladatel Michal Prokop za celoživotní vědeckou a publicistickou činnost a podporu demokratických hodnot pak francouzský politolog Jacques Rupnik. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se vrátí k růstu platů až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě, to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO, právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory, která přitom původně odhadovala ztrátu o 5 miliard nižší. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Premiér a šéf Hnutí ANO Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. V zahajovacím projevu na pražském obranném summitu ho označil jako Europatriot. Projekt by podle Andreje Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a taky by pomohl českému obrannému průmyslu. Do hlavní fáze Evropské ligy dnes vstoupí fotbalisté Plzně. Na úvod je čeká vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Zápas začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. V Praze bude odpoledne polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra čekejte podobné počasí, během odpoledne bude přechodně až zataženo.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: iRozhlas.cz.
1: Krásné odpoledne všem řidičům, kteří jsou teď na silnicích. Jarda Koller pro ně bude mít aktuální dopravu.
2: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh. Z 12. kilometru pojedete v koloně na 23. Je to celé na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru. Silný provoz je až na okruh za Ořech. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova k Průmyslové pojedete 20 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce zpomalíte za dálnicí D11. V Průmyslové je to na 15 až 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Postojíte v Dobříšské, v Patočkově, z Kajetánky nebo v Holešovičkách. Plní se příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Ječná je plná v celé délce. V ulici Jana Žilivského se jede pomalu v obou směrech, ale Letenský tunel směrem z centra je ucpaný, postojíte už z konce Revoluční. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Vítejte u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP Plus. 15 hodin 35 minut, to je aktuální čase, který je právě teďka sledujeme. No a dělníci dokončili opravu památníku Josefa Lady a také jeho dcery Aleny v Hrusicích. Nová je kromě budovy také zahrada a výstavní prostory. No a ty si prohlédl také náš kolega. No a my se s ním už za chviličku spojíme.

0: Hungry Like the Wolf a Duran Duran, kteří nejenže tady v Čechách nedávno koncertovali a také se stali vítězi našeho vinilového hlasování a také to není tak dlouho. Užili jsme si je na Rádiu Praha i teď v 15 hodin a 46 minut. Obrazy, knihy i ukázky filmů, to všechno nově uvidíte v opraveném památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Nová výstava nahradila tu původní, zhruba 40 let starou. Prohlédl si ji i náš kolega Richard Webs, který je teď se mnou ve spojení. Ríšo, vítej ve vysílání.
1: Děkuju, hezký den. Opravený památník tady dnes slavnostně otevřeli zástupci Středočeského kraje i obce. Přišla se podívat také rodina Josefa Lady, vnuk Josef se syny Martinem a Viktorem. Budova byla několik měsíců pro veřejnost uzavřená. Během té doby tady vznikla úplně nová výstava. Návštěvníci uvidí samozřejmě obrazy Josefa Lady, v knihovně si ale můžou půjčit a přečíst i knihy, ale přibylo i několik interaktivních prvků, například historický telefon, ve kterém je slyšet zvuková nahrávka spisovatele a malíře. Na dřevěný stůl se pak promítá animace z ladových obrazů a jsou tam i televize se sluchátky, na kterých jsou puštěné ukázky z filmu, například ze snímku Dobrý voják Švejk, jehož knižní předlohu Lada ilustroval. Nově vznikl i koutek, kde si můžou hrát děti a místnost věnovaná dceři Josefa Lady Aleně. Připomenu, že v domě, ve kterém památník sídlí, malíř za svého života pravidelně pobýval během letních měsíců.
0: Dělníci upravili okolí památníku, co nového je tam?
1: Na zahradě vznikl takzvaný Ladův sad vysazením ovocných stromů, zároveň dělníci upravili i les, který je tady kolem památníku a například je tady i nová zámková dlažba, která vede od brány ke vchodu. Před památníkem vzniklo také nové parkoviště, vejde se na něj 5 aut a bude sloužit i pro vysazování dětí z autobusu při školních exkurzích. Jsou tu také nově opravené vstupní prostory do budovy a hned u vchodu vznikla takzvaná imerzní místnost. Ta má na zdech takové světelné panely, na kterých se promítají obrazy Josefa Lady. Dodám ještě, že za práce zaplatil Středočeský kraj necelých 18 milionů korun. Část přispělo také Ministerstvo kultury.
0: Z Ladova památníku náš kolega Richard Webs. Ríšo, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Teď opět na silnice, pokud jste za volantem, zprávy pro vás má, a to samozřejmě z pražských komunikací, Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, za sjezdem na pražský okruh z 12. kilometru pojedete v koloně na 23. Tam je omezení, je to celé na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony stále z 8. kilometru, levý pruh jede rychleji, silný provoz je až na okruh za Ořech. Na samotném okruhu se už zdrží i osobní auta, a to kolem 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova k Průmyslové pojedete 20 minut, na východní části okruhu a Štěrboholské spojce zpomalíte za dálnicí D11. K Průmyslové je to na 15 až 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, postojíte v Dobřížské, v Patočkově z Kajetánky, v Holešovičkách nebo po Vltavské. V Liberecké z centra se za sjezdem na prosek stala nehoda, zdržení z Holešoviček 10 minut. A plní se příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů, v ulici Jana Žilivského se jede pomalu v obou směrech a Letenský tunel je ucpaný směrem z centra, stojí se už z konce Revoluční. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Scrollujete? Jen si klidně

0: All This Time a Sting s námi na rádiu Praha, je 16 hodin, zprávy jsou připravené, Mirek Kasan ve studiu, ČVUT chce získat prý nějakého uznávaného profesora, napadá mi na první dobrou jedině Albert Einstein mladší.
1: No, anebo nejmladší.
0: Dobře, jdeme na to, je tady Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Pražské české vysoké učení technické chce získat světově uznávaného profesora. S opravou parku Kampa za více než 50 milionů korun by mohla Praha 1 začít do konce roku. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Zařídit to budou muset digitální platformy. A bude většinou slunečno s teplotami do 22 stupňů, ojediněle s přeháňkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: České vysoké učení technické chce do Prahy přilákat mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Vytvoření unikátní akademické pozice po vzoru Harvardovy univerzity podpořila nadace Bacala Foundation darem ve výši milion amerických dolarů.
3: My si slibujeme dramatické zlepšení kvality vzdělávání v jednom oboru, kam se nám podaří nalákat špičkového odborníka ze zahraničí, aby postavil okolo sebe tým, laboratoř, aby dělal špičkovou vědu.
4: Přibližuje rektor ČVUT Michal Pěchouček, že milion amerických dolarů nadace Bacala Foundation pokryje mzdy a náklady. Univerzitní půl milion pak půjde na tříletý výzkum.
3: Největší šanci získat výzkumnou špičku máme v oblasti umělé inteligence, robotiky, jaderného inženýrství.
4: Světově uznávaný profesor by na ČVUT měl přijít na jaře. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady mají přesáhnout částku 50 milionů korun. Dělníci na Kampě obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo i budují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách, tak aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Návštěvníci botanické zahrady v pražské Troji si můžou ode dneška postavit květiny z kostek Lego. Organizátoři tak chtějí lidem hravou formou přiblížit příběhy pěti vzácných rostlin.
5: Lidé můžou v botanické zahradě postavit například vzácnou hvězdnici sivou, arniku horskou nebo lilii zlatohlavou. Vytvoří tak společnou louku, jejíž dominantou bude přes 2 metry vysoký model koniklice otevřeného. Akce potrvá do neděle 20. září a zájemci můžou přijít vždy mezi 10. hodinou ráno a 6. hodinou večer. Vstupné pro dospělého je 180 korun, děti a studenti platí o 60 korun méně. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let, jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout musí Evropská unie.
6: Pro děti do 13 let mají být běžné sociální sítě zcela zakázané. Teenageři do 15 by podle návrhu mohli používat pouze speciální účty vytvořené a kontrolované rodiči. Platformy by zároveň měly povinnost zajistit bezpečné prostředí i pro dospívající do 18 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám na základě aktu o digitálních službách. K ověřování věku by podle komise měly používat speciální unijní aplikaci. Návrh teď projedná Evropský parlament a členské státy. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém instagramovém účtu. V české lize nastřílel 99 gólů, po jednom přidal za slovenský Ružomberok a belgický Lokeren. Z Plzní získal Jakub Řezníček v roce 2018 ligový titul a během angažmá v Mladé Boleslavi vyhrál domácí pohár. Naposledy působil v Příbrami. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů Celsia. Stejné teploty mají být i zítra a i počasí má být podobné, jen během odpoledne bude přechodně až zataženo.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tu čas na aktuální dopravu. Podíváme se nejen na D1, ale i na jižní spojku a další problematická místa s Jardou Kollerem.
7: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh. Z 12. kilometru pojedete v koloně na 23. Je to téměř na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru. Levý pruh jede rychleji, silný provoz je až na okruh za Ořech. Na okruhu se už zdrží i osobní auta, a to kolem 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova do omezení na Štěrboholské spojce pojedete půl hodiny. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce zpomalíte za dálnicí D11 k průmyslu. Slovo je to na 15 až 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Postojíte v Dobříšské, kolona se táhne už z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Také v Patočkově z Kajetánky, v Holešovičkách nebo v Povltavské, tam jsou fronty v obou směrech. V Liberecké z centra za sjezdem na Prosek řeší nehodu, zdržení z Holešoviček 10 minut. Plné jsou příjezdy do Ukříněvsi ze všech směrů, ale Letenský tunel je ucpaný směrem z centra. Stojí se už z konce Revoluční. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha po 16. hodině. Skvělá muzika je, dá se říci, samozřejmostí. Opět a Radeček. Dokud všechno je v pořádku, s tím je možné se jedině ztotožnit. No a v příštím roce opět a Radeček výroční koncert v O2 aréně a už se prodávají lístky. S námi dál v téhle hodině také 10 000 maniaků. A když už jsme u těch čísel, tak také 80. Nine Inch Red Balloons a Nena. Ať máte pohodu, ať už jste, kde jste, přeje od mikrofonu Rádia Praha Oldo.

0: Because the Night a 10 000 maniaků s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB+. Teď je 16 hodin a 16 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ne, hlasujte. Jsou tam dvě skvělé nové desky z nedávna, tedy z letošního roku. Začnu tou, která vyšla v červnu tohoto roku, konkrétně 17. je pod ní podepsaná Američanka Gracie Abrams a jmenuje se Daughter from Hell a na ní hity jako například Hill the Wall nebo Look at My Life. No a pokud se podívám na tu druhou desku, ta je ještě o něco mladší, protože vyšla 4. září, takže opravdu přednedávnem. Je to deska Ellie Goulding a jmenuje se I Know Too Much a na ní hity Black Prada Dress, Four Seasons a další. Určitě hlasujte na našem Facebooku. Když se podívám, jak to vypadá aktuálně, zatím vede Gracie Abrams. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají. Praha je nej.
0: Rádio Praha, taky Jarda Kolár s aktuální dopravou.
2: Hezké odpoledne, na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh pojedete v koloně na 23. Tam je omezení, je to stále celé na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony ve dvou pruzích z 8. kilometru, levý pruh jede rychleji, silný provoz je až na okruh za Ořech a na samotném okruhu se zdrží i osobní auta a to kolem 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova do omezení na Štěrboholské spojce pojedete půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Brandovský most se za sjezdem na Spořilov stala nehoda. Je tam zatím krátká kolona. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu, postujte v Dobříšské, kolona se táhne už z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Stojí se také v Patočkově, Skajetánky, v Holešovičkách nebo v Povltavské, tam jsou fronty v obou směrech. V Liberecké z centra se za sjezdem na prosek stala nehoda, zdržení z Holešoviček 10 minut a v Reslově a Ječné se stojí od Tančícího domu až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
6: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: No a v téhle té chvíli jsou připravené aktuální zprávy v 16 hodin a 30 minut. Tak jako každou půl hodinu vám přinášíme čerstvé informace. No a v této chvíli to bude ústy Mirka Kasana.
1: Hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku znovu zdražily. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu Natural 95 od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na průměrných 44,29 korun. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila skoro o 50. Litr stojí průměrně 8,40 korun. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda zatím žádné regulace cen zavádět nehodlá. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížem je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Dnes vyslechl posudek psycholožky, která osvobození nedoporučila. Navrátil si odpikává doživotní trest za 2 vraždy a 1 pokus o ni. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. Únorový nálet na školu v Iránu by mohl být válečným zločinem, oznámila to vyšetřovací komise OSN s tím, že tam útočili pravděpodobně Spojené státy. Úder v první den americko-izraelské války proti Iránu zasáhl základní školu v městě Mínáb a zabil 168 dětí a 14 učitelů. Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojice Lerneru Tienovi. Duel začne v libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si v O2 aréně proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku i oblačno. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích města ojediněle až na 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jardou Kolorem míříme na silnice.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete pomaleji do zúžení na 23. Je to na více než 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 20 minut za ořech. Kamiony ovšem stojí už z 9. kilometru D5. Na okruhu se popojíždí i směrem na letiště kolem Lochkova a Slivence. Ucpává se kvůli tomu ulice k Barandovu od akvaparku. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Spořilov srazila 3 auta v levém pruhu. Kolonu čekejte za sjezdem na Strašnice. Zpoždění 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od magistrály na Štěrboholskou spojku do omezení za sjezdem na Dolní Počernice. Je to na půl hodiny. V Praze vrcholí odpolední špička, plná jsou obvyklá místa, pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech, stojí se v Olešovičkách, Patočkově, Skajetánky, v Dobřížské před Mrázovkou, plno je také kolem Prašného mostu a plné jsou stále i příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Štěpánka Duchová se jí zeptá, jak se díky projektu Kybertest mohou lidé naučit rozpoznávat triky online podvodníků a také, co všechno může způsobit nadměrné sdílení fotek dětí jejich rodiči.
5: K věci Štěpánky Duchové v pátek 18:45 na Rádiu Praha. Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne.

Dne všem, kteří jsou na příjmu v 16.34 s námi dál Šabouzí, Natália Imbruglie a Kateřina Marie Tichá. No a také přijde Jirka Štefl a ten přinese tradiční pražské tipy. Zůstaňte s námi.

0: Byt 660, Kateřina Marie Tichá, je 16:04. Jaké koncerty, jaké akce jsou v Praze? Jsou tady pražské typy a Erika Štefl.
1: Přeju vám hezký den. Náměstí Jiřího z Poděbrad se promění v Latinskou Ameriku. Trhy nabídnou tradiční pokrmy z Guatemaly, Mexika, Argentiny, Chile, Peru, Panamy, Brazílie a taky rukodělné výrobky jako ponča, hamaky a bižuterii. Na místě se vám představí i mexičtí hudebníci a zúčastnit se můžete i tanečních workshopů. Festival Mercado bude na Jiřáku v pátek a v sobotu. A v Grébovce bude tradiční vinobraní. Budou tam vybraná vína, lahodný burčák, delikatesy z celého světa a taky ukázky tradičních řemesel. S výhledem na Prahu můžete ochutnat nejen víno, ale taky si užít koncerty. Kromě cymbálovky tam taky zahraje skupina 100 zvířat a zaspívá i Adam Myšík. Na své si tam přijdou i děti, a to u pódia se speciálním programem. Vinobraní v Havlíčkových sadech si užijte v pátek a v sobotu. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dopravu, jak vypadá právě teď, nám řekne Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete pomaleji do zúžení na 23. Je to na více než 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Kamiony ovšem stojí už z 9. kilometru D5. Na okruhu se popojíždí i směrem na letiště kolem Lochkova a Slivence. Ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu od akvaparku. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Spořilov se srazila 3 auta v levém pruhu. Kolonu čekejte za sjezdem na Strašnice a zdržíte se 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od magistrály na Štěrboholskou spojku do omezení za sjezdem na Dolní Počernice. Je to stále na půl hodiny. A v Praze vrcholí odpolední špička, plná jsou i další místa, pokračuje regulace provozu v tunelech. Stojí se v Holešovičkách, Patočkově z Kajetánky, v Dobříšské před Mrázovkou. Plné je také okolí Prašného mostu a plné jsou i příjezdy do Uhříně vsi. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Sweet But Psycho, 17 hodin s vámi Rádio Praha a na Císařském ostrově bude čistírna odpadních vod z Brusu nová. Vyčistí se za 5 miliard korun. Mirku, Mirek Kasan ve studiu. Mirku, co všechno to bude čistit, prosím tě, zjišťoval jsi?
1: No, bude to čistit dokonce i to, co ta současná technologie vyčistit neumí, a to jsou ta droboulinka rezidua z těch léků, které my po tom, co projdou našimi těly, spláchneme do toalety a potom tam dopluje, a když projde to čističkou, tak dojde do řeky a tam se dějou věci s rybami a s žábami a tak, tak to už by mělo přestat.
0: To je vynikající zpráva, takže pojďme jí dopodrobna a nejen tu. Jsou tu zprávy 17, Rádio Praha a Mirek Kasa.
1: Dobré odpoledne.
2: Oproti loňsku se autobusy v ranní špičce v Horoměřické ulici směrem do centra Prahy spožďují. Rekonstrukce čistírny odpadních vod na Císařském ostrově za skoro 5 miliard korun začne příští měsíc. Podle premiéra Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. A zítra má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo. Výjimečně může i slabě zapršet a naměříme nejvýš 22 stupňů.
3: Radio Praha. Zprávy.
2: Autobusy městské hromadné dopravy nabírají v Horoměřické ulici v Praze 6 od začátku září v ranní špičce delší zpoždění než za stejné období v loňském roce. Vyplývá to ze zářijového měření společnosti Ropit, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje. Ve směru na metro Bořislavka čekají spoje v koloně o 2 až 3 minuty déle. V extrémních případech to bylo přes 20 minut. Pokračuje Martin Schubert, náměstek ředitele Ropidu pro městskou dopravu.
4: Nemůžeme to úplně dát do přímé souvislosti s tou uzavírkou ulice Na Krutci, protože současně je rekonstruovaná ulice do Horoměřic a aviatická křižovatka, kde část řidičů vlastně měla alternativní trasu přes letiště, a to teď není možné.
2: Dělníci začnou příští měsíc rekonstruovat čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově. Opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické zařízení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku, uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Modernizace se uskuteční bez omezení služeb pro obyvatele Prahy. Čištění odpadních vod bude po dobu stavby zajišťovat nová vodní linka a související provozní opatření.
2: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu. Válka na Ukrajině podle šéfa hnutí ANO nepředstavuje jen vojenskou krizi, ale negativně také dopadá na světovou ekonomiku.
6: Současný svět podle Babiše nemíří k bezpečí, ale ke třetí světové válce. Evropa podle něj nemůže nečinně přihlížet, ale musí přinutit ruského a ukrajinského prezidenta, aby usedli k jednacímu stolu. Andrej Babiš z hnutí ANO vystoupil na úvod třetího ročníku pražského obranného summitu, který do metropole přivedl 250 vrcholných politických i vojenských představitelů, a to včetně polského, švédského nebo rakouského ministra obrany. Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Švédský premiér Ulf Kristersson oznámil rezignaci. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. Čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel, vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Předsedkyně sociálních demokratů Magdalena Anderssonová tak po 4 letech zřejmě vrátí do funkce premiérky. Fotbalisté Plzně večer rozehrají Evropskou ligu. Na úvod je čeká vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Do soutěže vstoupí taky Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým zápasem proti Olympiku Marseille. Už ve 7:15 se představí Hoffenheim s Adamem Hloškem, Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem na hřišti Ofi Kréta. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku oblačno s nejnižšími teplotami mezi 12 a 10 stupni Celsia. Na okrajích města se může ojediněle ochladit až na 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller sleduje dopravu i po 17. hodině, řekne nám, kde to vázne.
8: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Pražský okruh na 10. kilometru. Pojedete pomaleji do zúžení na 23. Je to stále na více než 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 20 minut za ořech. Kamiony ovšem stojí už z 9. kilometru D5. Na okruhu se popojíždí i směrem na letiště kolem Lochkova a Slivence, také 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i ulice k Barandovu od akvaparku. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde v koloně od magistrály na Štěrboholskou spojku do omezení za sjezd na Dolní Počernice, je to na půl hodiny. V Praze špička v plném proudu, plná jsou obvyklá místa, pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. Stojí se v Holešovičkách, v Patočkově z Kajetánky, v Dobříšské před Mrázovkou, plné je také okolí Prašného mostu a v Českobrodské směrem z centra se stojí mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 17. hodině s příjemným sluncem, které pomalu ale jistě míří k západu, ale než tam dojde, tak si ho ještě určitě užijeme. A užijeme si i skvělou muziku. S tou přijdou například Taylor Swift. Taky Somber, který nedávno koncertoval v Praze a chystá se sem zase v příštím roce. Nebo naše Leny. Ať se vám daří a máte odpoledne na pohodu s Rádiem Praha.

0: Stay Far Away So Close, U2 s námi na rádiu Praha, je 17 hodin a 19 minut. Bylo by krásné zajít na koncert skupiny U2, tady v Praze koncertovali jen jednou za svoji kariéru, bylo to na Strahovském stadionu. Tak teď, pokud jsem se díval na internet, tak U2 nekoncertují dokonce nikde na světě, poslední koncerty měli v Las Vegas, tak uvidíme, jestli se nějaké to koncertní turné ještě objeví a kdyby bylo třeba i blízko České republiky. Teď se ale pojďme podívat za sportem. Lezecká stěna, pro někoho respekt, pro někoho výzva. No a s lezením na stěně se prý dá začít prakticky v každém věku a obtížnost si každý může přizpůsobit svým schopnostem. Co všechno lezení na takové umělé scéně obnáší a pro koho je vhodné a jak ideálně začít? To jsou otázky, které si klade každý z nás. Kladla si je i kolegyně Monika Doležalová a všechny je přetavila v příjemný článek na našich stránkách. Mimochodem, najdete tam také fotografie lezeckých stěn, které v Praze jsou poměrně v hojném počtu, takže se podívejte určitě na praha.rozhlas.cz. A my se podíváme, jak to v Praze jezdí, ví to Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru. Pojedete v koloně do zúžení na 23. Je to stále na více než 20 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony před Ořechem v obou směrech na více než 20 minut. Směrem na letiště chvílemi regulují provoz v tunelech. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od magistrály na Štěrboholskou spojku do omezení za sjezdem na Dolní Počernice. Je to stále na půl hodiny. Ulice k Barandovu je před okruhem ucpaná od akvaparku. V Praze špička v plném proudu, plná jsou obvyklá místa, pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách, v Patočkově z Kajetánky, v Dobřížské před Mrázovkou, plné je okolí Prašného mostu. Holešovičky jsou plné i směrem z centra, stojí se už z konce Argentinské. V Českobrodské z centra se stojí mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi 20 minut a ucpané jsou stále i příjezdy do Úhříně vsi. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.

0: Leny s námi na rádiu Praha, 17 hodin a téměř 30 minut. Máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy stála zhruba 700 milionů korun a za plného provozu trvala 4 roky. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory.

0: Výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za prvních 6 měsíců přepravily 85,5 milionu cestujících, nejvíc od roku 2019. Vědci objevili na měsíci nový kráter po dopadu cizího tělesa, kterého si před 2 lety nikdo nevšiml. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než římské Koloseum. Pro vědce představuje vítaný zdroj informací, mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny NASA. Fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezóny a připojí se k třetiligovému B týmu. V Plzni hrál mezi lety 2019 a 2022 a s Viktorií získal ligový titul. V Praze má být zítra oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo. Výjimečně se mohou vyskytnout i slabé přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je tu čas podívat se na to, jak projedete Prahou. Jarda Koller nám to řekne.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu jsou kolony před Ořechem v obou směrech na více než 20 minut. Směrem na letiště chvílemi regulují provoz v tunelech. Ulice k Barandovu je před okruhem velmi ucpaná, a to od akvaparku zdržíte se přes 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od magistrály na Štěrboholskou spojku do omezení za sjezdem na Dolní Počernice. Je to stále na půl hodiny. V Praze špička v plném proudu, plná jsou obvyklá místa, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách, Patočkově, Skajetánky, v Dobřížské před Mrázovkou. Tam se kolona táhne už z jižní spojky, plné je také okolí Prašného mostu. Podobné je to i na příjezdech k Letenskému náměstí, v Korunovační, v ulici Milady Horákové. Letenský tunel je plný v obou směrech. A Holešovičky jsou plné směrem z centra, stojí se už z konce Argentinské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne, které s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB Plus můžete trávit ve společnosti takových hvězd, jako jsou Holly Humberstone, Sunrise Avenue nebo Thomas Robin. No a za chvíli pro vás budeme mít taky řidičskou abecedu, protože až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. To bude za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a v DAP+. Teď si s námi pojďte osvědčit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Právě dnes si v našem seriálu povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má teď Vašek Drážek ze Zelené vlny.
1: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
2: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
1: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
2: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. No a zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Pojďme se ale podívat také do ostrého provozu, konkrétně s Jardou Kollerem, který nám řekne, co se děje v Praze.
3: Hezké odpoledne, na pražském okruhu jsou kolony před Ořechem v obou směrech na více než 20 minut. Směrem na letiště chvílemi regulují provoz v tunelech. Ulice k Barandovu je před okruhem ucpaná kolona od Kauflandu. Na jižní spojce směrem na Černý most jede v koloně od Spořilova na Štěrboholskou spojku do omezení za sjezdem na Dolní Počernice. Je to stále na téměř půl hodiny. Pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. Popojíždí se v Olešovičkách, Patočkově z Kajetánky, v Dobříšské před Mrázovkou. Kolona se táhne už z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Na příjezdech k Letenskému náměstí čekejte kolony v Korunovační, v ulici Milady Horákové. Letenský tunel je plný v obou směrech a z Jiráskova mostu se jede krokem Reslovou a Ječnou až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Gaga a Queen s námi na rádiu. Praha je 18 hodin, mimochodem 5. září by byl býval Freddie Mercury, letos slavil 80. Teď už je ve studiu Mirek Kasan, asi si taky nebyl nikdy na koncertě Queenu, ani v Budapešti tenkrát v těch 80.
1: Bohužel ne, ale mám je moc rád.
0: Třeba budou hologramy, tak jdeme na zprávy.
2: Hezký podvečer. V bývalé ubytovně na pražské Novodvorské budou bydlet zdravotní sestry. Prezident Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. V okolí Frankfurtu nad Mohanem od léta zemřeli 3 lidé na malárii. A zítra má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo s teplotami do 22 stupňů. Výjimečně může i slabě zapršet.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Praha 4 začala s rekonstrukcí bývalé ubytovny na Novodvorské. Budova nově poslouží jako dostupné bydlení. V současnosti dělníci dokončují 10. až 12. podlaží. Podle vedení 4. městské části by měly skončit v prosinci.
4: Jako první se v lednu do 3 kompletně opravených pater nastěhují zdravotní sestry a personál Thomayerovy nemocnice. V dalších fázích plánuje radnice opravit zbývající patra, která nabídne k bydlení mladým rodinám a studentům. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Nová střední škola pro bezmála 500 studentů má v příštích letech vyrůst na pražském Barrandově. 5. městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu stavby a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie. Uvedla to mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
5: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
2: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
6: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
7: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
8: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
6: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: V německém Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii člověk, který žil blízko letiště. Dnes o tom informovala agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už třetí oběť nemoci v okolí k Frankfurtu nad Mohanem. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků tamního letiště. 2 z nich zemřeli. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Městský soud v Praze zamítl žalobu Českého tenisového svazu na bývalého předsedu Iva Kaderku. Českému rozhlasu to potvrdili sám Ivo Kaderka i advokát svazu Václav Kučera. Zástupci tenisového svazu chtěli po ex-předsedovi vrátit přes 1 000 000 korun za to, že si podle nich neoprávněně navýšil měsíční odměny, když řídil dceřinou společnost svazu. Soud podle advokáta Kučery své rozhodnutí zdůvodnil tím, že si Kaderka díky svému postavení v čele svazu mohl sám sobě navýšit odměny a neporušil tak pravidla. Svaz se proti rozhodnutí plánuje odvolat. Sám Ivo Kaderka rozhodnutí soudu přivítal a napsal, že pravda zvítězí. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku oblačno, ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia. Na okrajích města ojediněle naměříme až 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po 18. hodině se budete zdržovat také na silnicích, kde a jak dlouho nám teď řekne Jarda Koller.
10: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru za Ořech, je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je od Spořilova silný provoz, do omezení na Štěrboholské spojce pojedete 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Dolní Počernice stojí porouchané auto, je mimo pruhy, ovšem i tak se zpomaluje, je tam krátká kolona. V Českobrodské jsou kolony před Běchovicemi v obou směrech na 10 minut, Rašínovo nábřeží popojíždí od Vyšehradského tunelu k tančícímu domu a plné jsou příjezdy na Letenské náměstí. Nejdelší je fronta v Korunovační. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Na rádiu Pražský update.
1: Příjemný podvečer, ano, už teď je po 18. hodině, to znamená, že je tady Pražský update a v téhleté hodině pro vás budeme mít zprávy dnešního dne. Jaké to jsou? Tak na Zlíčíně začala stavba parkoviště P+R, tolik očekávaného. A všechny jistě potěší obzvlášť ty, kteří dojíždějí z té strany, že tam má být až 600 míst. Na místo zavítáme. Půjdeme se podívat i na parkour a řeč bude o souhře a také pravidlech. S Petrem Jungmann se zaměříme na dnešní den v historii a vydáme se na předávání čestných občanství a medailí hlavního města Prahy. A také bude skvělá muzika, takže si to společně užijme.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update.
1: Pražský update je tu a my se přesuneme na Zličín, protože P plus R parkovací dům začali dělníci stavět právě tam. Využijí ho především mimopražští řidiči, kteří budou dál do města cestovat hromadnou dopravou. Stavba za 620 milionů korun by měla být hotová v roce 2028.
2: Třikrát týdně dojíždí ze středočeské Hostivice paní Marika. Na Zličíně auto nechává u obchodního domu.
3: Tam je to jenom omezený, že po dobu asi 2 hodin a o víkendu je to asi na 3 hodiny, jestli se napletu.
2: Parkovací dům P plus R by ráda využívala.
3: Ale jsem na mateřský, tak se mi za to nechce platit nějaký sumy, tak záleželo by, kolik by to stálo.
2: Parkoviště v režimu Park and Ride, tedy zaparkuj a jeď, bude v ulici Na radosti nedaleko autobusové zastávky Nový Zličín. Teď areál upravují dělníci. Musí například odřezat kovové sloupky a odstranit betonové panely, říká vedoucí projektu ze stavební společnosti BAK Lukáš Janovský.
4: Budeme pokračovat dál v odtěžení stavební jámy, ve které proběhne založení objektu a začátkem roku 2027 by objekt parkovacího domu se mohl dostávat do těch svých nadzemních podlaží.
2: Stavba bude trvat rok a půl. Se zprovozněním domu počítá vedení města v roce 2028, říká ředitelka úseku dopravy v klidu technické správy komunikací Dana Jurášková.
5: Celkem tady bude téměř 600 stání, z toho zhruba 134 venku a zbytek v budově nebo v objektu.
2: Podle ředitele TSK Filipa Hájka bude cena denního stání stejná jako na ostatních parkovištích v Praze.
6: Cenu parkování v P plus R určuje Rada hlavního města Prahy. Ta cenotvorba je teďka nastavená podle lokality, buď je to 50 korun nebo 100 korun. V těch atraktivnějších lokalitách tady to bude 50 korun.
2: TSK provozuje P plus R domy taky na Černém mostě a v Nových Butovicích. Další chce vedení metropole do 2 týdnů otevřít na Opatově. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Jarda Koller tu pro nás má dopravu.
7: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru za Ořech, je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je to od Spořilova silný provoz, do omezení na Štěrboholské spojce pojedete 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Dolní Počernice stojí porouchané auto, je mimo pruhy, ovšem i tak se zpomaluje a pomaleji pojedete až ke sjezdu na Hloubětín. V Holešovičkách se jede pomalu směrem do centra, je to kvůli regulaci provozu na vjezdu do Blanky. Na Rašínově nábřeží se popojíždí od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu a plné jsou příjezdy na Letenské náměstí, nejdelší je fronta v Korunovační a plný je také Letenský tunel v obou směrech. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: No a my se teď přemístíme do Chuchle a já začnu tím, že projet trasu co nejrychleji, ale zároveň neschodit žádnou překážku. To jsou dvě nejzákladnější pravidla parkouru právě ve Velké Chuchli. Dnes začaly závody, které sledovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká. No a připravila o tom reportáž.
2: Když se řekne parkour, tak se úplnému lajkovi, jako jsem třeba já, vybaví elegantně oblečení jezdci a jezdkyně a koně skákající přes překážky. Jenže parkour je mnohem složitější disciplína. Jak moc jsem vyrazila zjišťovat přímo na závody do Velké Chuchle?
3: Záleží, jaká se jede soutěž. Většinou bývá na čas, znamená, že nejrychlejší čas vyhrává. A ještě se sbírají trestné body za schozené překážky. První jsou vždycky s nejrychlejším časem bez trestných bodů a potom se to přičítá za každý schozený skok trestný bod.
2: Vlastně tu trasu musíte projet co nejrychleji, co nejprecizněji, bez schozené překážky.
3: Ano, je to tak. A vždy je stanovený nějaký čas, dopředu určený. A pokud ten dotyčná dvojice překročí stanovený čas, tak už se sbírají i trestné body.
2: Vysvětlují mi parkourové jezdkyně Petra s Karolínou. Tu trasu vy tedy znáte dopředu, nebo ji vlastně zjistíte, jak vypadá až tady na závodišti?
3: Vždy až na závodišti. Stavitel si předem napíše nějaký plánek, který poté pak tady v parkourech staví. Dojdeme na prohlídku, nejdřív si tu prohlídku projdeme, kde jsou jednotlivé skoky.
2: Když jste si tu trasu prošli, tak co se vám zdá jako nejtěžší překážka?
3: Trestný body za schozený překážky. Aktuálně to jako nemám rychlýho, ale není úplně pozorný, takže já se soustředím hlavně, aby šel čistě.
2: Mimochodem, poslední otázka, ať vás nezdržuju, jak je to s tou sehraností toho jezdce a toho koně?
3: Já jsem si u těch hodně zkušených koní, tak to pak je i o koně, že ty už to znají a moc dobře, co dělat, ale jinak je to o té souhře, aby jsme včas ukázali skok, řekli tomu koni, co má dělat a musíme toho koně dopředu dost znát.
2: Takže úplně není možné v den závodu toho koně vyměnit za nějakého jiného, když by se vám třeba ten váš zranil.
3: Zkušenější jezdci to určitě zvládnou, ale mě trvá samozřejmě daleko díl, než toho koně poznám.
2: Jsou nervózní stejně jako vy?
3: Já jsem určitě víc nervózní než moji koně, ale jsou i koně, co jsou hodně nervózní tady z toho prostředí a musíme je uklidňovat a pak si dávat pozor na svoje emoce, aby jsme na ně nepřenesli tu svoji nervozitu.
4: Pro mě jako kolikrát přenáším svůj stres na koně, někdy ne. Záleží fakt na koni.
2: Jak se teda uklidňujete? Dýcháte zhluboka nebo máte nějaké techniky na to uklidnění?
4: Dýchám nebo se začnu něco zpívat a snažím se takhle uklidnit sebe i toho koně.
2: Parkouru je tedy důležité projet trasu co nejrychleji a bezchybně. Pokud chcete vidět jezdce v akci, vyražte do Velké Chuchle. Závody jsou přístupné veřejnosti zdarma a potrvají až do této neděle. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Rag & Bone Man, Human, s vámi je Rádio Praha 18.31, máme pro vás pražské zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. Vedoucí úřadu vlády Tünde Barta vrací městský byt na Žižkově. Poradnici Prahy 3, která jí letos nájem vypověděla, ale spolu s manželem vyžadují soudně omluvu. Výpověď považují za neoprávněnou, informoval o tom dnes server Echo 24. Radnice manželům vytýkala, že byt přenechali třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Bartovi s tím nesouhlasí. Osobnosti, které vedení Prahy ocenilo čestnými občanstvími a bronzovými a stříbrnými medailemi hlavního města, si právě na staroměstské radnici přebírají svá ocenění. Čestnými občany Prahy se rozhodnutím zastupitelstva stali hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Stříbrnou medaili Prahy získalo například divadlo Spejbla a Hurvínka. Příští měsíc začne rekonstrukce čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Technici opraví současné vodní linky, postaví nové nádrže a vymění technické zařízení čističky. Práce za 4 miliardy a 800 milionů korun by měly skončit zhruba za 3,5 roku. Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady mají přesáhnout částku 50 milionů korun. Dělníci na Kampě obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách, tak aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Dělníci dokončili obnovu kaple v areálu Bohnického ústavního hřbitova v Praze. Práce začaly loni v prosinci a stály asi 8 milionů korun. Zhruba stoletá budova na opuštěném pohřebišti dlouho chátrala. Místo střechy má teď ocelovou konstrukci, která by měla připomínat trnovou korunu. Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojice Lerneru Tienovi. Duel začne v libeňské O2 aréně zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodlo o tom dnešní losování v Praze. V Praze má být zítra oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller připoví ještě to, co se děje teď právě v Praze.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru za Ořech. Je to už jen na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je od Spořilova silný provoz. Do omezení na Štěrboholské spojce pojedete 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Dolní Počernice stojí porouchané auto, je mimo pruhy, ovšem i tak se zpomaluje a pomaleji pojedete až ke sjezdu na Hloubětín. Na Nuselském mostě do centra zůstává kolona na 10 minut. Ve Spořilovské směrem k jižní spojce se za sjezdem z 5. května srazil kamion a osobní auto. Čekejte omezený průjezd. Ve spojovací je směrem na Balabenku kolona z Jarova na 10 minut, navíc se tam

0: porazilo nákladní a osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
3: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 18 hodin 39 minut a my se podíváme na dnešek očima Petra Jungmana, který sleduje historii dnešního dne. Je tady pohled do 17. září.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 17. září, svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou byla slavnostně otevřena v roce 1911, to je 115 let. Hned několik tisíc lidí se tehdy pokochalo poprvé pohledem na velkou část Čech z 35 metrů vysoké rozhledny. O ní se nejvíc zasloužil místní kantor Josef Tichánek. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
4: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
3: Divadlo pracujících ve Zlíně hrálo první představení před 80 lety v roce 1946. V budově adaptovaného komorního kina mohli diváci zatleskat inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem. První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. 124 cm dlouhé nohy ji dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů a na plátna kin ve filmu Asterix a olympijské hry. Já přeju hezký den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Trustful a Pink, 18 hodin 46 minut. Pražský update. Zpěvák Michal Prokop a francouzský politik Jacques Rupnik, jak víte z našich zpráv, jsou novými čestnými občany hlavního města Prahy. Významná ocenění právě uděluje na staroměstské radnici vedení metropole. Máme tam i našeho kolegu Petra Kastnera. Petře, vítej.
1: Hezký večer. V Brožíkově sále staroměstské radnice je zhruba 100 hostů. Slavnostní ceremoniál začal v 18 hodin vystoupením Big Bandu základní školy Biskupská. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS pak v projevu řekl, že hlavní město nejsou jen domy a ulice, ale jsou to především lidé. Právě ti dnes ocenění podle něj přispěli k tomu, že Praha je taková, jakou ji známe a jejich práce metropoli posouvá dál. Dodal, že vybrat oceněné je vždy těžké, protože nelze ocenit všechny, kteří by si to zasloužili. Pro primátora Svobodu, který v říjnových volbách už svůj mandát neobhajuje, je toto poslední předávání čestných občanství.
0: O udělení čestných občanství rozhodli v červnu zastupitelé hlavního města. Za co ocenili právě Michala Prokopa a politologa Jacquese Rupnika?
1: Rokový zpěvák a skladatel Michal Prokop získává čestné občanství za zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény. Na jaře 1963 založil společně s Ivanem Trnkou hudební skupinu Framus Five. Zpěvák je taky součástí uskupení Michal Prokop Trio. Francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, který se v Praze narodil a část života zde žil, pak dostává čestné občanství za celoživotní vědecké a publicistické činnosti a podporu demokracie. Hodnot. V letech 1990 až 1992 byl jedním z poradců prezidenta Václava Havla. S Prahou je jeho život spojen. Dodnes jezdí například přednášet na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.
0: Primátor Bohuslav Svoboda z ODS předává dnes taky medaile hlavního města. Kdo patří mezi oceněné?
1: Stříbrnou medaili získal historik Petr Čornej, který se zaměřuje na středověké dějiny, zejména potom na husitství. Dále basketbalistka a pamětnice Ludmila Ordungová za zásluhy v oblasti sportu a popularizaci historie hlavního města. Stříbrnou medaili dostali taky psycholog Jaroslav Šturma za přínos v oblasti dětské psychologie a malíř Pavel Vavris za přispění k zachování historické paměti. Za přínos v kultuře vedení metropole ocenilo divadlo Stejbla a Hurvínka. Dodám informaci, že postava Hurvínka letos oslavila 100 let. Bronzovou medaili za svou službu pak dostala pražská policistka Kateřina Brodňanová.
0: Slavnostní udělování čestných občanství a medailí hlavního města sleduje na staroměstské radnici reportér Petr Kastner. Petře, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Je tady také aktuální doprava. Půjdeme se podívat na silnice, jestli to slábne či nikoliv, nám řekne Jarda Koller.
3: Hezký večer, slábne. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od D5 z 23. kilometru. Za Ořechu je to už jen na necelých 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od sjezdu na Zahradní město, na Štěrboholskou spojku, tam je to na 10 minut. Ve Spořilovské směrem k jižní spojce se za sjezdem z 5. května srazil kamion a osobní auto. Čekejte omezený průjezd, tam je to bez kolony. Ve spojovací směrem na Balabenku je kolona z Jarova na 10 minut kvůli omezení, navíc se tam také srazilo nákladní a osobní auto. A v Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera na Vypich. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné, teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Avicii, Waiting for Love, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A je čas podívat se na to, jak bude. Večer a v noci má být v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku i oblačno. Ochladí se na 12 až 10 stupňů, na okrajích města ojediněle dokonce na 8 stupňů. No a zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. A nejvyšší denní teploty jako dnes 20 až 22 stupňů Celsia.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: James Blunt nás přivedl ke zprávám v 19 hodin na rádiu Praha. Mimochodem, James Blunt se chystá do Čech na koncert do O2 Univerzum. Bude to 5. března příštího roku. No ale teď už je připravený Mirek Kasan se zprávami. Mimochodem, Mirku, dovedeš si představit, že do Kanady pojedeme jenom na občanku, na občanský průkaz?
1: Myslíš?
0: No zatím to tak vypadá, já teda jsem velký optimista, myslím dopředu, ale...
1: Nevím, jestli by to přidružené členství EU mělo tento dopad, uvidíme.
0: Schengen mezi oceánem, pojďme na zprávy.
1: Dobrý večer. České vysoké učení technické chce získat světově uznávaného profesora. Kriminalisté v Praze dopadli mladíka odsouzeného za týrání bezdomovců, vyhýbal se vězení. Kanada a Evropská unie můžou podle kanadského premiéra společně lépe čelit současným výzvám. A zítra má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo. Výjimečně může i slabě zapršet a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: České vysoké učení technické chce do Prahy přilákat mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Vytvoření unikátní akademické pozice po vzoru Harvardovy univerzity podpořila nadace Bacala Foundation darem ve výši milion amerických dolarů.
3: My si slibujeme dramatické zlepšení kvality vzdělávání v jednom oboru, kam se nám podaří nalákat špičkového odborníka ze zahraničí, aby postavil okolo sebe tým, laboratoř, aby dělal špičkovou vědu.
4: Přibližuje rektor ČVUT Michal Pěchouček, že milion amerických dolarů nadace Bacala Foundation pokryje mzdy a náklady. Univerzitní půl milion pak půjde na tříletý výzkum.
3: Největší šanci získat výzkumnou špičku máme v oblasti umělé inteligence, robotiky, jaderného inženýrství.
4: Světově uznávaný profesor by na ČVUT měl přijít na jaře. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Policisté zadrželi v Praze 6 hledaného muže, který se vyhýbal vězení. Soud ho tam poslal za týrání bezdomovců v obchodním centru. Kriminalisté pátrali po odsouzeném 22-letém cizinci od června letošního roku, potvrzuje mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
5: Hledaný muž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 40 měsíců. Po něhož odpykání má povinnost opustit území České republiky na dobu minimálně 5 let. Kriminalisté po rozsáhlé operativně pátrací činnosti postupně muže lokalizovali a následně ho v bytě v Praze 6 zadrželi.
1: Policisté dnes odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo upozornil kriminalisty soukromý potápěč. U tunelého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. Při srpnové náhlé bouřce zůstalo na jezeře Most 6 lidí. 4 záchranáři dostali do bezpečí. Jednoho mrtvého našli policisté o den později. Užší spolupráce mezi Kanadou a Evropskou unií je podle kanadského premiéra pro obě strany výhodná a v této době klíčová. Mark Carney to řekl v Evropském parlamentu. 27 a Kanada spolu podle něj můžou lépe čelit výzvám, jako je změna klimatu nebo rychle se rozvíjející technologie. Jeden strom by se pod tlakem současné doby zlomil, celý les ale vydrží, řekl Mark Carney. Americký prezident Donald Trump v reakci pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Fotbalisté Plzně nastoupí dnes večer na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
6: Je to super, ktorý hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastne, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
1: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Praze bude večer a v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku oblačno. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích metropole ojediněle až na 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet a nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Čas na aktuální dopravu po 19. hodině. Jdeme se podívat, jak to vypadá. No a Jarda Koller nám to určitě řekne.
7: Hezký večer. Na okruhu je před Ořechem silnější provoz v obou směrech, zdržení od dálnice D5 i od Lochkova 10 minut. Ve Spořilovské směrem k jižní spojce se za sjezdem z 5. května srazil kamion a osobní auto, čekejte omezený průjezd, je to bez kolony. Ve spojovací směrem na Balabenku je kolona z Jarova na 10 minut kvůli omezení, navíc se tam srazilo nákladní auto a motorka. V Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera na Vypich a znovu před Bílou horou a v Reslově a Ječné je ještě silný provoz, v koloně se jede až na IP Pavlova. Šťastnou cestu a dobrý večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný večer po 19. hodině. S vámi je Rádio Praha. Přestože pomalu přítmí přichází na naše hlavní město, my budeme mít velkou řádku hvězd, stejně jako přes den i v noci. No a mezi ty hvězdy, které aktuálně přinesou své hity, už za chviličku bude patřit určitě Eva Farná a Miraj. Budou také noví Rolling Stones.

0: chvilku bude o Residentu Evilovi, který 30 let děsí hráče a téměř čtvrtstoletí také filmové diváky. Dnes se slavná hororová série vrací do kin v nové podobě, která z velké části vznikla i tady v České republice. Víc za 10 minut.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A

0: Tom Petty, Heartbreakers, Learning to Fly. Dostali jsme se do poloviny 90. let na rádiu Praha, kdy je 19 hodin a 18 minut. Málo která počítačová hra ovlivnila hororový žánr tolik jako Resident Evil. První díl vyšel už před 30 lety a pomohl definovat pojem Survivor Horror. Od té doby vznikla řada pokračování, remakeů, seriálů, ale taky filmů. No a dnes do kin přichází další, nový Resident Evil. Natočil režisér Zack Cragger z velké části tady u nás v republice, v České republice.
1: Důvěrná zpráva, věc, události vedoucí k incidentu v Raccoon City. Na počátku 21. století se Umbrella Corporation stala největší obchodní společností ve Spojených státech.
2: První hraný Resident Evil měl premiéru v roce 2002. Mila Jovovich v něm jako Alice bojovala proti společnosti Umbrella a jejím biologickým experimentům. Nakonec vzniklo pod taktovkou režiséra a scénáristy Paula W.S. Andersona 6 filmů, které se ale původních her držely poměrně volně.
3: Fakt jsi myslel, že bys mohl být součástí mý rodiny? Takový rozkošný vojáček, takový poslušný pěšáček.
2: Po sérii s Jovovich přišel v roce 2021 úplný restart. Resident Evil Vítejte v Raccoon City se na rozdíl od předchozích filmů mnohem víc držel prvních dvou her. Vrátil na plátno známou policejní stanici Siročinec, sídlo Spencerových i výrazné herní postavy.
4: I'm in like a seriously messed up situation right now. And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: A teď přišel další pokus. Tentokrát se ovšem filmaři nesnaží převyprávět žádnou konkrétní hru. Hlavním hrdinou je Brian v podání Austina Abramse. Jeho rutinní pracovní cesta se během jediné noci promění v boj o přežití. Režie se ujal vášnivý hráč Resident Evil Zack Cragger. Původně komik a dnes jedno z nejvýraznějších jmen současného filmového hororu. Jako režisér na sebe upozornil snímkem Barbar a následovala Oscarová hodina zmizení. Cragger se podle svých slov chtěl vrátit ke zranitelnému hrdinovi s omezenými možnostmi.
4: I love you.
2: Snímek má navíc výraznou českou stopu. Jeho velká část vznikala u nás a štáb tady strávil více než 60 natáčecích dnů. Nejčastěji filmaři zamířili do Prahy. Využili velké filmové studio v Letňanech, areál Kohinoru ve Vršovicích, kongresové centrum, Papírenskou ulici nebo Třeboradickou teplárnu. Kamery se ale rozjeli také do Milovic a do Mezibraní v Litoměřicích. Největší proměnou ale prošel pražský Karlín. V okolí Jirsíkovy ulice pod Vítkovem vznikaly noční akční scény. Filmaři část ulic vyklidili, uměle je zasněžili a natáčeli tam rychlou jízdu, střelbu a další akční sekvence. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Vinyl. Každé pondělí na rádiu Praha. Na rádiu Praha.
6: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much, Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: love.
1: Anne-Marie s námi na rádiu Praha, teď máme 19 hodin a 29 minut. Nebude od věci podívat se také na to, jak bude vypadat zítřejší počasí. Myslím, že nás čeká i 18. zářijový den příjemné letní počasí. Večera v noci bude sice polojasno až skoro jasno a zpočátku oblačno a ochladí se na 12 až 10 stupňů. Na okrajích města dokonce ojediněle na 8 stupňů, ale zítra má být sice oblačno, pak ale polojasno a během odpoledne přechodně až zataženo. Výjimečně může i slabě zapršet a nejvyšší teploty vystoupí jako dnes ke krásným 20 a 22 stupňům Celsia. Tak stejně jako dnešek, ať se povede i zítřek.

0: Speed of Sound s námi Coldplay na rádiu Praha v 19:44. To je přesně ten čas, kdy otevíráme pražské typy s Jirkou Šteflem.
1: Přeju vám hezký den. Náměstí Jiřího z Poděbrad se promění v Latinskou Ameriku. Trhy nabídnou tradiční pokrmy z Guatemaly, Mexika, Argentiny, Chile, Peru, Panamy, Brazílie a taky rukodělné výrobky jako ponča, hamaky a bižuterii. Na místě se vám představí i mexičtí hudebníci a zúčastnit se můžete i tanečních workshopů. Festival Mercado bude na Jiřáku v pátek a v sobotu. A v Grébovce bude tradiční vinobraní. Budou tam vybraná vína, lahodný burčák, delikatesy z celého světa a taky ukázky tradičních řemesel. S výhledem na Prahu můžete ochutnat nejen víno, ale taky si užít koncerty. Kromě cymbálovky tam taky zahraje skupina 100 zvířat a zaspívá i Adam Myšík. Na své si tam přijdou i děti, a to u pódia se speciálním programem. Vinobraní v Havlíčkových sadech si užijte v pátek a v sobotu. A příjemné zážitky přeje Jirka Šteflem a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Ve čtvrtek popoledni to na Praze bylo o vědě. Naším hostem totiž byla Dana Kardová z Noci vědy. Letošním tématem Noci vědy je komunikace. Co všechno se jim pod takto široké slovo vešlo?
4: My vlastně se snažíme, aby jsme se vždycky podívali na tu vědu nebo i na to svoje složité téma z trochu jiného úhlu, ať to nám vlastně trochu stěžuje a vlastně i doufám i trochu pomáhá tu aktivitu nějakým způsobem uchopit trošičku jinak a i nám to pomůže v tom, abychom tu komunikaci té vědy vlastně nabízeli jednodušší formou, jak my komunikujeme s okolím, jak komunikuje okolí s náma, co komunikuje v nás.
3: V pátek vám jako vždy nabídneme rekapitulaci toho nejlepšího z uplynulého týdne. Budeme rádi, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Support Lesbians nás přivedli ke 20. hodině na Rádiu Praha. Ve studiu už je Mirek Kasan a připravené aktuální zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, dobrý večer, už ne odpoledne, večer máme. Komise poslanců ke kauze Dozimetr nedostala spis ke kauze ani od soudu. Navrhne změnu zákona. Fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela komplexní centrum geriatrické péče. Nejdéle vězněný Čech zůstává za Mřížemi. Soud o jeho osvobození rozhodne v listopadu. A zítra má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo, s teplotami do 22 stupňů. Výjimečně může i slabě zapršet.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nedostala spis korupční kauzy ani od soudu. Po třetím zasedání komise to oznámil její předseda Jindřich Reichl z klubu SPD. Už dřív se žádostí o spis poslanci neuspěli u státního zastupitelství. Na dnešním jednání se ale dohodli, že na příští schůzi začátkem října už pozvou první trojici svědků. Podle Jindřicha Reichla komise taky navrhne změnu zákona, aby ke spisu mohla mít přístup.
3: Dlouho, jak si tady převládá narrativ, že ta vyšetřovací komise, že jsou zbytečné, že nikdy nic nevyšetří, tak já pevně doufám, že právě těmito kroky přispějeme k tomu, aby byla úspěšná nejenom ta naše sněmovní vyšetřovací komise, ale i ty další v budoucnu vzniklé.
1: Podle člena vyšetřovací komise za hnutí STAN Jana Papajanovského je to účelová změna, která může vést k politizaci justice. Obává se, že by úprava pravidel mohla ohrozit vyšetřování. Komise má prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování dopravního podniku hlavního města Prahy, středočeských krajských silničářů a všeobecné zdravotní pojišťovny. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí například akutní a lůžkovou péči anebo rehabilitaci. Pokračuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
4: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky.
1: Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za Mřížemi je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Dnes vyslechl posudek psycholožky, která osvobození nedoporučila. U Navrátila podle ní zůstává porucha osobnosti a nikam se neposunul. Podle vedení věznice navíc nedodržoval pravidla nápravného programu. K projednávání případu se soud vrátí v listopadu. Navrátil si odpíká doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. V roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti, po revoluci ho soud zmírnil na doživotí. U bočního vchodu do synagogy v záproněmeckém Wuppertalu hořelo. Oheň založil muž, kterého pak zadržela policie, informovala o tom agentura DPA. Podle ní jsou škody malé a nikomu se nic nestalo. Deník židovské komunity v Německu Jüdische Allgemeine Chin označil za žhářský útok. Případ vyšetřují kriminalisté z oddělení objasňujícího politicky motivovanou kriminalitu. Čeští volejbalisté postupují na evropském šampionátu do play-off ze 4. místa ve skupině. Rozhodla o tom závěrečná výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále turnaje v Itálii se svěřenci kouče Nováka utkají buď s Belgičany nebo Finy. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku oblačno, ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích města ojediněle až na 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí jako dnes ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doprava je v téhle chvíli v našem hlavním městě podle dostupných informací klidná. Kde se ještě zdržíte okolo 5 minut je Věčné ulici a také na magistrále v obou směrech před muzeem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný dobrý večer po 20. hodině, ano, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a s námi velké hudební hvězdy, Alex Warren. Adonix s hitem The Game. Nebo Ray Garvey a Take This Heart. No a není bez zajímavosti, že v Praze 1 začalo fungovat vůbec první mediační centrum v České republice. Místní můžou tedy řešit třeba neshody mezi sousedy. My se do toho mediačního centra podíváme už za chviličku, za 10 minut.
5: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 20 hodin a 15 minut a my půjdeme na Prahu 1, protože tam budou moc řešit sousedé své sousedské spory v novém komunitním mediačním centru. To otevřela městská část, aby předcházela zbytečným soudním sporům a vyhroceným konfliktům mezi obyvateli nebo třeba i živnostníky. Služby budou ve většině případů zdarma.
1: Nové mediační centrum se nachází v Činžovním domě v Navrátilově ulici. Je tady několik místností s křesly a stolečky, kde můžou obyvatelé Prahy 1 v klidu řešit svoje neschody, říká výkonná ředitelka společnosti Conflict Management International Dana Potočková.
2: Já si myslím, že to, co začne dělat velkou válku nebo rozbroje, jsou maličkosti. Přesunutí popelnic nebo uspořádání prostě nějakých pravidel v domě.
1: A doplňuje, že lidé budou konflikty probírat za přítomnosti takzvaných mediátorů, kteří jim pomůžou najít společné řešení.
2: Mají za sebou mediační výcvik, mají i specializaci v oblasti komunitní mediace a dostávají metodickou podporu a supervizní podporu po celou dobu jejich praxe.
1: Podle první dámy Evy Pavlové jsou mediační programy prevencí proti vyhroceným konfliktům i psychickým problémům.
3: Mnohdy je to i taková prevence těch psychických problémů, kteří mezi sebou mohou mít děti, kteří mohou mít dospělí a ty konflikty někdy přechází až opravdu nehezké věci.
1: Mediační centrum bude pro občany otevřené po dohodě vždy do 3 hodin, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
4: Kdokoliv, kdo je občanem Prahy 1, může se operativně domluvit s koordinátorkou mediačního centra, která mu nabídne termíny, zjistí, zda vůbec ta situace vlastně je vhodná pro řešení.
1: Nové komunitní mediační centrum v Navrátilově ulici je první svého druhu v Česku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: It Must Have Been Love, Roxette s námi na rádiu právě 20.40, téměř 4 s touhle filmovou krásnou písní z 90. No a filmové to bude i teď, šokující řetězec událostí a nedorozumění, které vedou k tragické smrti. Tak by se dal shrnout děj francouzského životopisného dramatu Opuštěný. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Film podrobně rekonstruuje posledních 11 dní života francouzského učitele Samuela Petyho. Ten ve škole nedaleko Paříže vyučuje dějepis a zeměpis.
2: J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours réveillent une vocation, ça oui, j'avoue, j'en ai rêvé.
1: V říjnu 2020 ve své třídě otevírá debatu o svobodě slova a o vztahu náboženství a státu. Během vyučování ukáže svým žákům karikatury proroka Mohameda, které byly uveřejněné v satirickém časopisu Charlie Hebdo.
3: Faut pas prendre ça à la légère. Faudrait que vous rédigiez un rapport
4: et alerter le service de défense et de sécurité.
5: Ça s'est pas passé comme ça. Bachirel a menti.
1: Tato diskuze učitele se studenty spouští nezadržitelnou lavinu nedorozumění, vášní a obviňování. Situaci vyostří dezinformace zveřejněné na sociálních sítích.
6: Je viens de revoir la vidéo de Lévi, arrête pas d'augmenter.
7: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de Monsieur Paty, il faut la faire supprimer.
1: Francouzský režisér Vincent Garenc ukazuje ve filmu Opuštěný nejen tragický lidský osud, ale také selhání institucí, které nedokázaly čelit digitálnímu lynči a odvrátit brutální vraždu.
8: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: zlobit.
1: Mám chuť zlobit činasky s námi na rádiu Praha. Je tady 21. hodina a Mirek Kasan přišel se zprávami do studia.
2: Je tomu tak? Dobrý večer.

0: Ceny pohonných hmot v Česku dál rostou. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda zásah nechystá. Koalice je připravena přehlasovat prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh zřejmě skončí u ústavního soudu. Jídlo pro vojáky NATO na Slovensku dodává firma, která podle registru vůbec nevaří. A zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Odpoledne přechodně až zataženo. Výjimečně může i slabě zapršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pohonné hmoty v Česku za posledních 7 dnů znovu zdražily. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na průměrné 44 koruny a 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila skoro o 50. Litr stojí průměrně 48 korun a 25 haléřů. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda Andreje Babiše už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Vládní koalice je připravena přehlasovat prezidentovo veto návrhu zákona o státních zaměstnancích. Jeho znění dnes Petr Pavel nepodepsal, informoval o tom Hrad. Jedním z důvodů je možné omezení prezidentské pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice se chce v případě přehlasování prezidentova veta obrátit na ústavní soud, říká místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
2: Vláda skutečně znovu překračuje hranice, které překračovat nemá žádná vláda. Já pracuji spolu s kolegy právě na této části týkající se pravomocí prezidenta. Nevím, zda se rodí ještě nějaké jiné nápady. Těch možných protiústavních momentů je v té novele celá řada.
0: Prezident Petr Pavel dnes naopak podepsal zákon, který znovu zavádí elektronickou evidenci tržeb a taky nový stavební zákon. Cenu Thálie pro umělkyni do 33 let dnes převzala herečka Simona Levandovská. Herecká asociace zároveň zveřejnila nominace na letošní ročník a oznámila laureáty cen za celoživotní umělecké mistrovství. V činohře ji získají brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý člen pražského činoherního klubu Petr Nárožný. Ve svých oborech převezmou k stejné ocenění také emeritní solista státní opery Luděk Vele, bývalá solistka baletu Národního divadla Nelly Danko a herečka pražské Ypsilonky Jaroslava Krečmerová. Její kolega Miroslav Kořínek dostane cenu České akademie divadelníků. Celkem herecká asociace letos udělí 20 cen Thálie. Slavnostní večer se uskuteční 3. října v pražském Národním divadle. Slovenská armáda objednala jídlo pro vojáky NATO od firmy, která podle registru nevaří, věnuje se stavebnictví nebo pohřebnictví. Upozornil na to server Aktuality.sk. Firma podle něj využívá 3 subdodavatele, armáda ale tvrdí, že o nich neví. Na základně v Lešti slouží v mnohonárodní brigádě NATO i čeští vojáci.
3: Pochybnosti vyvolávaly i dřívější zakázky na stravování. V roce 2022 například vyhrála firma, která se do té doby věnovala úpravám nákladních aut. Se současným dodavatelem uzavřela slovenská armáda smlouvu bez výběrového řízení. Objednávky u ní přesáhly 2 miliony eur. Původní limit byl přitom necelých 800 tisíc. Výhrady se v minulosti týkaly i kvality jídla. Už loni v červnu tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS připustila, že česká armáda řešila stížnosti i zažívací potíže. Jestli podobné problémy hlásili i vojáci z dalších zemí, není jasné. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Na stadionu ve Štrnucových sadech právě začíná první zápas fotbalistů Plzně v letošním ročníku hlavní fáze Evropské ligy. Před svými fanoušky nastoupili proti vedoucímu týmu belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Běží 3. minuta a stav zatím 0-0. Přímý přenos utkání vysílá digitální stanice Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku oblačno, ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích města ojediněle až na 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes na 20 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Rádio Praha. Rádio Praha žije. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer hraje Praha živou muziku a dnes se vydáme do prvních prosincových dnů roku 2025 do mexického hlavního města. Právě tam odspívala poslední tři zastávky svého Radical Optimism Tour britská popová hvězda Dua Lipa. Turné mělo celkem 80 koncertů a dva se odehrály i v pražské O2 aréně na konci května. Po lístcích se jen zaprášilo a kdo tam byl, si užil výtečnou popovou show. Chemie mezi elegantní zpěvačkou z Londýna a diváctvem je spontánní a Dua Lipa s velkou grácí během koncertu se s diváky fotí, objímá a hlavně skvěle zpívá. Její hluboký a smyslný kontraalto mezzosoprán je mocnou a neomylnou zbraní. Vzhled pak přidá další asi vagón polínek pod pomyslný kotel. Dua Lipa je krásná ženská a hlavně v muzice má co nabídnout. Palbu osvědčený rádiových hitů. S výborně hrající kapelou a vynikající taneční choreografií je to prostě zážitek. My zůstaneme samozřejmě jen u zvuku. Na každé zastávce zaspívala nějakou místní písničku. V Praze to bylo brilantní provedení songu Evy Farné Na ostří nože. Druhý večer si to s Evou rovnou zaspívala na pódiu. V Mexiku zpívala mexickou klasiku Oye mi amor s tuzemskou hvězdou Herdy Maná. A k tomu přidala všechno důležité ze svých tří alb. Dá se namítnout, že to je jen pop, ale když to někdo umí, tak prostě umí. A kdyby neuměla, nebyla by tam, kde je. Nechte se bavit po dva večery jednou z největších současných hvězd. Tady je Dua Lipa, live from Mexico.
1: Rádio Praha žije.

0: Dua Lipa live from Mexico.
1: Radio Praha.
2: Mexico.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.
2: Je 22 hodin. Dobrý večer. Do znovu zavedení elektronické evidence tržeb zbývá zhruba čtvrt roku. Někteří podnikatelé si ale stále stěžují na nedostatek informací. Nemocenská v prvních třech dnech nemoci nakonec zřejmě zůstane. Dohodla se na tom vládní koalice. V bývalé ubytovně na sídlišti Novodvorská budou bydlet zdravotní sestry a personál Thomayerovy nemocnice. A zítra má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo s teplotami do 22 stupňů. Výjimečně může i slabě zapršet.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Zákon, který ho zavádí, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou podnikatelé muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
4: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
5: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
4: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
6: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
4: EET 2.0 má pomoct s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne jen o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhuty bez nároku na nemocenskou. Takzvanou karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho šéf Tomio Okamura.
7: My trváme na tom, aby se proplácely první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
2: Návrh státního rozpočtu pro příští rok původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Praha 4 začala s rekonstrukcí bývalé ubytovny na Novodvorské. Budova nově poslouží jako dostupné bydlení. V současnosti dělníci dokončují 10. až 12. podlaží. Podle vedení 4. městské části by měly skončit v prosinci.
8: Jako první se v lednu do tří kompletně opravených pater nastěhují zdravotní sestry a personál Thomayerovy nemocnice. V dalších fázích plánuje radnice opravit zbývající patra, která nabídne k bydlení mladým rodinám a studentům. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: V Polsku by mohla brzy vzniknout americká vojenská základna. Na své sociální síti Truth Social to dnes napsal americký prezident Donald Trump. V této souvislosti vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého o dosažení pokroku v jednáních. Polsko o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území usiluje silněji od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Tenisty Česka a Spojených států čeká duel o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Zítřejší program v pražské O2 aréně začne v 15 hodin úvodními dvouhrami. Jako první se střetnou česká jednička Jakub Menšík a americká dvojka Lerner Tien. Po nich nastoupí na kurt Jiří Lehečka a finalista nedávného US Open Ben Shelton. V sobotu se začne v libeňské hale hrát už ve 14 hodin. Nejprve čtyřhra a pak dva zbylé singlové zápasy. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku oblačno. Ochladí se na 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích metropole ojediněle až na 8 stupňů. Zítra má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, výjimečně může i slabě zapršet a nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes ke 20 až 22 stupňům.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Praha je nej. Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídí

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace. I'll protect you from

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Už jako dítě hrávala v divadle. Na gymnáziu sice pokukovala po medicíně, ale nakonec zvítězila damu. Už několik sezóny součástí souboru městských divadel pražských, kam se po mateřské dovolené pozvolna vrací. Objevila se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Od roku 2025 je rovněž ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která pomáhá lidem zasaženým úmrtím perinatálního dítěte. Naším hostem bude už za chvíli Sára Donutilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
2: Jo, moc, ale je pravda, že teďkon jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná, vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný i ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky dlouhý, takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
1: Já teda upřímně řečeno se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
2: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy, ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky, že to vydrží.
1: Další otázka, pravda, 4,5 hodiny sedě.
2: Ano, 4,5 hodiny, jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
1: Říkala jste, že ta hra je celosouborová.
2: Ano.
1: A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
2: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabíraná, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá. A jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
1: Že nastoupí rutina, nebo co se stane?
2: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaní a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru. A pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jakoby sypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo.
2: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho to je nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
1: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
2: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy jako, nebo spolužáky na DAMU, který i vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří, ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
1: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
2: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to a vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury. Takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismu, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela a na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho gymplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
1: Možná za pár let.
2: Možná. Možná. No, ale pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom gymplu, jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá a pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávěla manželovi, že to bylo jak v Harry Potterovi, jak když přijdete do Bradavice, já milu Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Až na dřeň.
1: Jsem pořadu Až na dřeně dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo potom, se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně, stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenom že hypoteticky, jak ženy přestávají kojit, jako a zase z toho byly články a vždycky jsou k tomu úplně absurdní titulky, já už se snažím tako odsouvat, teď lidi mi to posílají v dobrý víře, že jako mi pomůžou tím, že to jako by budu vědět, ale už to ani jako se snažím spíš nečíst a dávat tak jako stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně opsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: Jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
2: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako, že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst, teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví a to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako čas to spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost, jak tohle to
2: já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu čas to zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy, jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako a myslím si, že se to nikdy nestane, ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní, to tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne, no.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
2: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
1: dobře, a co říkat, co neříkat?
2: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
1: třeba ty o tom čase.
2: Přesně, no. To jsou takové jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám

0: To, že skoro většina jako pracovnic dítěte v srdci si prošla tím samým, takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí, a to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám, no.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: až na dřeň.
1: Jak teď prožíváte své současné mateřství a jak přistupujete ke svému synovi?
2: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, no, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
1: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píš.

0: Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
1: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. Já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
0: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe. Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma a s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
1: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.
2: Radio Praha 107,1 FM.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Až na dřeň.
2: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo. A jak vás to proměnilo? Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
3: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
2: Velmi dobře.
3: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jako že pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
2: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
3: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím, jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila, já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím, jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, nebo z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
2: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla. Mějte se moc krásně.
3: Děkuju za krásný rozhovor.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Zpomalte vývoj AI, volají experti i majitelé firem, píše web ČT24.
2: Varování ex-vývojářů, že AI může brzy vyhubit lidstvo.
3: Debatu rozproudil Jacob Coxon, který se zabýval vývojem umělé inteligence.
2: Proti jeho regulaci se pak postavil americký prezident.
3: Společnost OpenAI se právě kvůli bezpečnosti rozhodla pozastavit svůj vstup na burzu a termín posouvá i Anthropic.
0: Konec lidstva rukou AI. Poplašná zpráva nebo reálná hrozba? Jaký je vztah společnosti k umělé inteligenci a k lidem, kteří stojí za jejím vývojem? Ptám se digitální antropoložky Marie Heřmanové z University College London a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 17. září. Ahoj Marie, zdravíme tě do Londýna.
4: Zdravím z Londýna do Prahy.
0: Poslední dny hýbe nejenom Londýnem a nejenom Prahou, ale celým technologickým světem svědectví Jacoba Coxna, bývalého zaměstnance firmy Anthropic, na Twitter napsal následující.
5: Lidé vyvíjející AI si myslí, že do konce dekády může umělá inteligence lidstvo zlikvidovat. Tohle není marketingový trik.
0: A tak se tě ptám, vyvolalo to v tobě a ve všech, kteří se k tomu vyjadřují, oprávněný strach, oprávněnou paniku?
4: Já myslím, že ta panika je oprávněná ze strany veřejnosti určitě, protože proč by nebyla? Předpověď o vyhlazení lidstva určitě není nic, co by si někdo ráno chtěl jen tak jakoby přečíst v novinách, když pije kafe. Já se přiznám, že popravdě, co mi přijde jakoby nepřiměřené, a teď si to určitě neberu osobně, Matěj, je trošku ta reakce ze strany médií, která si myslím, že tu paniku nemírní, ale spíš přiživuje. Co mě vlastně na tom jakoby zarazilo, byly ani ne tak tolik ty samotné tweety, protože to není úplně jakoby první případ, kdy se něco takového stalo, ale to, že vlastně velká většina těch světových médií je minimálně v první chvíli převzala v podstatě jakoby bez kontextu. V podstatě jsme to jeho tvrzení vzali jako nějaký fakt, že tohle se děje. Tak to je vlastně to, co mě na tom možná nějak jako zarazilo, překvapilo, vyděsilo nejvíc. Ale jinak si myslím, že i třeba na základě právě toho, jak se vyvíjí ta debata o těch technologiích, na to, jak já třeba dlouhodobě sleduju debatu o sociálních sítích a o těch velkých platformách a jejich dopadech, tak tam si myslím, že zase panika ze strany veřejnosti je oprávněná v tom, že dobré zkušenosti samozřejmě s těmi lidmi nemáme, takže je asi přiměřené, že lidi už nic dobrého neočekávají v tomhle smyslu.
0: Jak jsi mluvila o těch médiích, tak je skutečně pravdou, že Coxon dal od té doby řadu interview, mluvil v řadě médií a řada médií skutečně to bez kontextu přebrala, tak já jsem rád, že my tomu ten kontext naopak dáváme a že se věnujeme. Je to velká událost, tak věnovat se tomu skutečně musíme. Mimochodem od té doby, co Coxon teda opustil své pozice ve firmě Anthropic, tak další dva vývojáři odchází z firm, které se věnují umělé inteligenci. Odchází z podobných důvodů, jeden z Anthropiku, druhý z elitní AI laboratoře DeepMind od Google. A pak třetí muž, opět z Google, teď vysvětlil důvody svého červencového odchodu a ty důvody jsou tedy prakticky stejné jiné jako u všech ostatních, včetně Coxna. Obávají se vývoje AI a nechtějí být už součástí té práce na něčem, co podle nich ohrožuje lidstvo jako takové. Neposiluje to důvěryhodnost toho jeho varování, když už těch lidí je víc?
4: Tak může to určitě do jisté míry posilovat důvěryhodnost toho varování. Já bych tady možná jenom v tuhle chvíli ráda řekla, že já nechci hodnotit jakoby pravděpodobnost těch varování nebo obecně vývoj AI, protože na to určitě máme i v Česku spoustu mnohem větších odborníků a odbornic, než jsem já. Já spíš hodnotím to mediální pokrytí a tu celospolečenskou debatu a vlastně ty emoce, které to vyvolává. Já bych zase v tomhle případě ráda upozornila na to, že tohle taky fakt zdaleka není poprvé, co se to děje. A když se zase to budu přirovnávat k té jiné velké technologii, která proměnila společnost, kterou jsme řešili, to jsou ty sociální sítě, tak skutečně Silicon Valley je dneska úplně plné think tanků, které založili lidé, kteří se stejnými varováními o tom, jak to ničí mentální zdraví, jak to ničí společnost, jak to ničí demokracii, ty sociální sítě, tak odcházeli z těch sociálních sítí a zakládali si ty think tanky. Myslím, když bych byla hodně cynická, tak bych řekla, že je to v tom Silicon Valley takový hodně výhodný side business. Ale je samozřejmě jako důležité pokládat si tu otázku, proč to ty lidé dělají. A ještě když se vlastně nad tím zamyslíme v nějakém kontextu, jak je vlastně možné, že může z Anthropiku odejít zaměstnanec, který zjevně nemá vůbec podepsanou žádnou smlouvu o mlčenlivosti, ano, a začít mluvit o tom, že ta firma vyhladí lidstvo, a do toho vlastně v odpovědi na ten jeho tweet jiný zaměstnanec té firmy napíše, jo, jo, my o tom víme, tak asi s tím budeme něco dělat. Tak to si myslím, že tohle by pro nás přesně měl být ten bod, kdy se zamyslíme a začneme uplatňovat to kritické myšlení a začneme si říkat, proč by tohle oni dělali. Ta odpověď určitě má několik rovin. Ta, která se teďka diskutuje nejvíce, ta ekonomická, respektive ekonomická marketingová rovina. Ty AI společnosti potřebují obrovské množství peněz a zároveň v tuhle chvíli vlastně negenerují žádný zisk, chystají se vstupovat na burzu, takže potřebují nějakým způsobem tu společnost přesvědčit o tom, že jsou jednak strašně revoluční, že prostě toho dokážou hrozně moc, a taky, že jsou nevyhnutelné, že je prostě absolutně nutné, aby ten vývoj té AI dál pokračoval. A tady si myslím, že tohle je ten důležitý kontext, ve kterým částečně leží odpověď na tu otázku, proč to ty lidé dělají, protože i když se to může zdát skutečně nějakým způsobem jako kontraintuitivní, tak ono to velmi dobře funguje jako ta marketingová strategie.
0: Rozumím tomu, jak mluvíš o té burze, tak k tomu nutno dodat, že skutečně Anthropic i třeba OpenAI teďka chystali a chystají nadále vstup na burzu, ale teď to zase odložili i kvůli tomu, co se v tuhle chvíli děje. Oni do toho vstoupili šéfové těch velkých společností hnedka po tom vyjádření Coxna a dalších, Anthropic, Google, OpenAI, všichni ti šéfové volají po zpomalení vývoje.
6: We should work together to get as much restraint as we can on this technology.
0: Že se obávají ztráty kontroly nad umělou inteligencí.
7: I think it is unacceptable to be taking like a 10% chance of killing everybody by the end of the decade.
0: A já se ti teda jako antropoložka, já sama si o tom mluvila, nebudu ptát na to, jestli se teda něco takového stane, to je asi na jinou epizodu, a kdy se to může stát a tak dále, ale shodneme se asi, že ten vývoj skutečně dělá brutální pokroky. Tak pokud by byla pravda to, co oni říkají, že k tomu směřujeme, jak si vysvětluješ, že ti lidé teda pracují léta na něčem, o čem teď mluví, že se jim to najednou může vymknout z ruky?
4: Co je podle mě důležité pro zase kontext té debaty, že vlastně ta rizika, na která oni upozorňují, o kterých nejčastěji mluví, tak je to jednak to riziko toho, že vznikne ta takzvaná AGI, ta všeobecná superinteligence, je to riziko toho, oni tomu myslím říkají něco jako recursive self-development, toho, že se prostě autonomně ty agenti začnou sami učit od sebe bez toho, aniž by vlastně potřebovali ten lidský prompt. A to je podle mě důležité pro tu debatu říct jenom, že v rámci akademické komunity skutečně shoda na tom, že tohle je velmi hypotetická, teoretická debata. My nemáme skoro žádné nebo velmi málo důkazů k tomu, že ten vývoj tímhle směrem spěje. Tak to si jenom myslím, že je důležité, že se zaměřit na to, že oni velmi často mluví o těch rizicích, které jsou v tuhle chvíli úplně hypotetická, ale velmi málo mluví o těch rizicích a o těch škodách, které AI způsobuje už teď v tuhle chvíli. Tak to si myslím, že je pro tu debatu důležité.
0: Ta energetická náročnost například a podobně.
4: Jednak je to energetická náročnost, kde zase je to sporné, protože ze začátku se mluvilo o tom, jak to spotřebovává strašně moc vody. Novější studie ukazují, že to zase nespotřebovává tolik vody, ale i pořád tam nad tím visí ta otázka, jako potřebujeme to natolik, nepotřebujeme náhodou víc spíš tu pitnou vodu samozřejmě. Je to otázka samozřejmě třeba nějakého vykořisťování kreativní práce a tak podobně. Je to otázka prostě toho, jak to zasáhne pracovní trh. Já si myslím, že spoustu těch dopadů už jakoby vidíme okolo sebe a lidi je vnímají. Tak to si jenom myslím, že je jakoby důležité říct, že ty lidé z těch firm o tomhle nemluví, protože to se děje už teď a soustředí se na to, co by jako hypoteticky mohlo nastat. A kromě toho vysvětlení, o kterém jsem mluvila, což je jakoby vytváření nějakého veřejného tlaku a představy té nevyhnutelnosti, tak je ještě důležitá jedna věc, na kterou upozorňuje v tuhle chvíli hodně komentátorů, analytiků i akademiků. To je, že to jejich vyjádření vlastně volá po nějaké regulaci, ale když si pozorně přečteš třeba vyjádření právě toho Daria Amodeje, ten jeho blog, který spustil tady to všeobecné volání po zpomalení, po regulaci, což zase zdůrazňuju, nestalo se to poprvé.
0: Ano, je to šéf Anthropiku.
4: Pardon, šéf Anthropiku. Tak v podstatě se to dá číst taky tak, že on říká, potřebujeme nastavit tu regulaci tak, aby jediné společnosti, kterou touhle regulací projdou, tak jsou ty americké společnosti, do kterých budou připuštěni ti američtí nezávislí regulátoři. Bude to pravděpodobně jenom OpenAI a Anthropic. Je to určitě i způsob, jakým si v podstatě může tenhle, řekněme, konglomerát těch firm vytvořit nějaký monopol. Ono to teď zní jako konspirační teorie, ale není to vůbec nic nového. Máme jakoby spoustu příkladů z minulosti, kdy se tohle prostě během 20. století v rámci jakoby toho globálního trhu dělo, tak jenom abych nevypadala, že si tady nasazuju zase čepičku konspirační, tak tohle je něco, co se děje a spousta jako seriózních ekonomických analytiků upozorňuje na to, že se to pravděpodobně v tuhle chvíli může dít znovu, že třeba ten tlak na to vyřadit úplně ty čínské společnosti, které by samozřejmě americkým regulačním tlakem neprošly, tam hraje roli. A ještě bych upozornila, pardon za dlouhou odpověď, taky to není úplná novinka, je to to samé, co zase třeba dělají ty sociální sítě, co uplatnil Mark Zuckerberg, když se teď podíváme na debatu o regulaci sociálních sítí, zákaz sociálních sítí třeba pro uživatele mladší nějakého konkrétního věku, je něco, na co sám Mark Zuckerberg tlačí, co vlastně on sám na to upozorňuje, že je to potřeba a je to zase ze strany těch společností velmi chytrý krok, protože to znamená, že ty regulace si určují oni sami. Oni si prostě určují, co bude možné a co nebude možné. A ten stát a vlastně ta skutečná politická regulace potom už jde jenom v závěsu. Takže tohle mi taky připadá ještě jakoby důležitý kontext.
0: Jak jsi mluvila o té Číně, tak tam k tomu je dobré dodat, že třeba americký prezident Donald Trump, který v těch regulatorních mechanismech případně by měl nějaké slovo určitě, jestli by se měli zavést a zpřísnit nebo ne, tak on je proti jakémukoliv zpomalování toho vývoje AI, proti regulacím.
8: To, že umělá inteligence ovládne svět, zničí lidstvo a další špatné věci, je výmysl.
0: Můžou v tom hrát samozřejmě geopolitické nějaké motivace a podobně a obrana toho vývoje v Silicon Valley a podobně.
4: Je to zase, jo, když se zase zamyslíme nad tím, co jsou ty takzvané red flags, kde bychom měli si říct, a tady je dobré se nad tím zamyslet, tak proč jsme v situaci, kdy politici na to netlačí a ty firmy samotné na to tlačí. To si právě přesně myslím, že je ten jako zajímavý kontext. No.
0: A ty jsi říkala, je to pár minut zpátky, že to není a skutečně není poprvé, kdy něco takového se objevuje ve veřejném prostoru, to znamená ty výzvy k tomu zastavte AI nebo zpomalte vývoj, pozor, může přijít nějaká katastrofa. Bylo to už v roce 23, třeba když tu byla ta výzva Elona Muska, Steva Wozniaka a dalších. My jsme taky loni natáčeli o predikcích jednoho z dalších zaměstnanců OpenAI, která stojí za chatem GPT, který lidé mnohdy využívají k tomu, aby se radili s umělou inteligencí, tak ten taky tehdy předestřel nějaký krizový scénář, katastrofický scénář do příštích let. Jak, protože ty se věnuješ těm dopadům technologií na lidi, jak tohle to ta veřejnost má vstřebat, která se v tom často třeba úplně jako neorientuje a ty katastrofické scénáře zná možná jenom z popkultury, ze sci-fi?
4: To je výborná otázka. Já teď právě často, a já asi mám tendenci tam dělat právě ty paralely s těmi sociálními sítěmi, protože zase je to ta technologie, o které jsme takhle uvažovali těch posledních 20 let a já jsem tu debatu nějakých pár let sledovala. A už jsem to vlastně říkala, myslím si, že je logické, že ta společnost je, nebo lidi jsou opatrní, lidi jsou vlastně unavení z toho, protože třeba u těch sociálních sítí ze začátku tam byl jako skutečný optimismus o tom, jak je to zajímavá technologie a co dokáže a tím, že jsme ji nedokázali regulovat tak, jak by bylo potřeba. A teď to hodně zjednodušuju samozřejmě tu debatu a museli bychom se bavit o tom, jaké přesně regulace a kdo by měl regulovat a tak podobně, tak to jenom tady se snažím předejít nějakým potenciálním protiargumentům. Tak vlastně dneska v té společnosti panuje obrovská únava, obrovské jakoby rozčarování spíš z toho, co nám to bere, než z toho, co nám to dává. Takže si myslím, že ta lidi už jsou tak nějak prostě jakoby připravení být skeptičtí vůči tomu. A zároveň ty jsi narazil na tu popkulturu, to je si myslím taky zajímavá otázka. Víc kulturních kritiků a kritiček vlastně poslední dobou upozornilo na to, že když se podíváš na to, jak vypadá třeba současná sci-fi, tak je tam velká přebaha těch dystopických postapokalyptických věcí. A to samozřejmě nějakým způsobem vždycky ta popkultura a ta společnost se navzájem reflektují, jde to jako oběma směry. Takže my na jednu stranu tím, že máme takovou jako postapokalyptickou náladu v celé společnosti, je hodně těžké hledat ten optimismus v současné situaci, tak se to promítá do té popkultury, ale to, co je za mě, podle mě možná něco, o čem bychom měli přemýšlet a snažit se tomu nějak postavit, je, že zase ta popkultura potom nás ovlivňuje zpátky a čím míň my vlastně trénujeme tu pozitivní imaginaci, tak tím složitější je potom skutečně si to představit, že to možná nemusí dopadnout úplně příšerně. Takže tohle je taky, si myslím, zajímavý posun, který se v té společenské debatě děje, a kdyby se podíval na sci-fi filmy 30-40 let staré, tak nebo možná ještě víc v literatuře je to vidět, tak tam to takhle skutečně nebylo, tak to si myslím, že je taky zajímavý posun.
0: No, já jsem zaznamenal posun, který mě samotného překvapil, totiž na King's College letos v létě zveřejnili výzkum, na britské King's College zveřejnili výzkum, podle kterého 2/5 uživatelů AI vědomě to užívání omezují, nejvíc kvůli obavám o bezpečnost a soukromí. Proti tomu jde teda španělský průzkum Národního statistického institutu, který tvrdí, že lidi s AI skoro 2x častěji teď řeší osobní než pracovní záležitosti. A k tomu přichází třeba šéf OpenAI Sam Altman a říká, no tak jo, my varujeme před naší společností, že nevíme, kam ten vývoj může dojít. Ale věřte nám, my víme, co děláme, my si s tou situací poradíme. Kromě té dystopie je to taky dost velký chaos, ne?
4: No, to je, myslím, možná skoro eufemismus tomu říkat chaos. Já okolo sebe sleduju, ale určitě to může být zase nějakou specifickou třeba bublinou, ve které se pohybuju. Spíš vlastně to, co by odpovídalo tomu výzkumu z King's College, že lidi skutečně zvyšují tu opatrnost, víc o tom přemýšlejí. Myslím si, že je to i proto, že spousta lidí, se kterými se třeba bavím, ať už v rámci výzkumu nebo běžně bavím, tak jsou z toho unavení i ve smyslu, že třeba vidí, co u nich ve firmě, v pracovním prostředí, že ta AI vlastně z dlouhodobého hlediska jim zatím tak moc úplně nepomohla a spoustu problémů jim přidělala. Takže si myslím, že už tam i dochází k tomu, že si lidi říkají, tyjo, tak tohle mělo být něco strašně super a strašně všemocný, ale v důsledku jako mi to spíš komplikuje život. A do toho se samozřejmě nějakým způsobem přidává to, co už jsme říkali, že je opravdu složité z mnoha různých velmi legitimních důvodů hledat nějaký optimismus ve společnosti a ta AI bohužel zase vykořisťuje nějakou tady tu slabost a my si povídáme s chatboty místo toho, abychom se soustředili třeba na to, jak vybudovat nějaké podpůrné systémy, na to, jak mít lépe dostupnou psychiatrickou péči. A to asi neříkám nic nového, ale ano, je to něco, čeho si je určitě sám Altman vědom a zase je to nějaká slabina, kterou on prostě vykořisťuje pro to, aby nás přesvědčil, že tu jeho technologii potřebujeme a že do ní ty peníze musíme vlastně nějakým způsobem dál sypat. A tohle si myslím, že je vlastně nejdůležitější bod té debaty, k čemu my bychom se měli vracet a co bychom si měli sami pro sebe i v médiích v té debatě pořád nějak jako rozporovat, je ta nevyhnutelnost. Jako skutečně se to musí stát, kdo řekl, že musí, proč by muselo. Možná třeba nechceme, aby se to stalo.
0: No, taková ta okřídlená věta, technologický pokrok nezastavíš, to je možná to, co teď ovládá mysl spousty lidí. Já bych chtěl tady demonstrovat to slovní spojení brutální vývoj, nebo jak jsem to nazval na začátku, že tady sledujeme skutečně velmi zrychlený vývoj umělé inteligence, protože máme tu zdánlivě nespoutanou teda GPT-6 Astra, do toho OpenAI oznámili, že jejich AI agenti vyřešili jednu z těch takzvaných millennium úloh, to jsou ty nejsložitější a řekněme dosud nevyřešené matematické problémy. To potom ale v našich myslích potvrzuje tu představu, že my s tím ale nic neuděláme, ne? Že ten vývoj prostě jde kupředu a technologii nezastavíš.
4: Určitě, tak to si myslím, že je zase součástí té strategie, ale pokrok nezastavíš, je sice okřídlená věta, ale já bych ráda řekla, že ze zkušenosti ano, zastavíš. A to, co ho zastaví, jsou samozřejmě ty regulace. A s tím už máme zase jakoby řadu historických zkušeností a já se pořád vracím k sociálním sítím a teď to bude vypadat, že jsem udělala hodně divný myšlenkový skok, jo, ale nemusíme chodit třeba k jaderným zbraním, kde existuje spousta mezinárodních regulací o tom, že je to technologie, která je extrémně nebezpečná, tudíž se nějakými mezinárodními dohodami zavazujeme k tomu, jak s ní budeme zacházet. Mně napadá, já nevím, třeba zásahy do DNA, genetické testování, zase jako je to obrovský průlom ve vědě, který může způsobit spoustu dobrého, ale existuje okolo toho spousta mezinárodních dohod, velká omezení o tom, co je, co není možné, co si vlastně ještě ty vědci v rámci toho výzkumu můžou dovolit. Takže pokrok možná ani nechceme zastavit, ale hlídat si svoji vlastní bezpečnost můžeme a umíme. Máme zase na to jakoby precedenty z minulosti a není fér od těch šéfů, těch společností, že se nám snaží vysvětlit, že to je nevyhnutelné a že to vlastně jakoby nejde.
0: Současně ještě jedna věc z léta, respektive dvě, tak jednak společnost Anthropic, která vyvíjí, zmiňoval jsem OpenAI, ChatGPT, tak Anthropic má Claude, to je jejich jazykový model, tak ona v minulých dnech oznámila, že měla zabránit zneužití své umělé inteligence k vývoji biologických zbraní mimo jiné. A taky v létě přišla zpráva o hackerském útoku z divočelých agentů OpenAI na vývojářskou platformu, Hugging Face se jmenuje. Magazín Wired k tomu napsal, že takové incidenty registrují třeba i čínské modely, laboratoří Moonshot nebo společnosti Meta, taky Anthropiku. Tak to je celá řada událostí, u kterých si vždycky říkám, dobře, tak ale to skutečně vypadá, že tu AI nemáme úplně pod kontrolou a zároveň v těch společnostech asi nepracují stovky tisíc lidí. Nepřemýšlíš někdy nad tím, jak vlastně velké světové události nebo naše budoucnost leží možná v rukou malé skupiny lidí?
4: To si myslím, že jsi trošku sám odpověděl touhle otázkou, určitě. A tohle si myslím, že jako obrovskou součástí, obrovsky důležitou součástí té debaty, která by měla víc zaznívat, a to je vlastně, že ano, prostě tyhle společnosti fungují v rámci toho takzvaného kapitalismu platform, v rámci toho, co třeba někteří teoretici teď nazývají digitální feudalismus. Já bych byla trošku opatrná s tou metaforou toho feudalismu, ale vlastně ano, hodně lidí, ať už ekonomických nebo společenských komentátorů, upozorňuje na to, že čím dál tím víc se ta rozhodovací moc soustředí do čím dál tím menší skupiny lidí. A je to problematické právě především proto, že to není skupina lidí, kterou my bychom na ní mohli vyvinout nějaký tlak. Musí to dělat ty politici. A zároveň to není skupina lidí, kterou my jsme si zvolili. Nejsou to ti politici, jsou to lidi, kteří jsou vlastně úplně skutečně mimo kontrolu těch jednotlivců. A to si myslím, že je samozřejmě obrovský podstatnou součástí té debaty. A už proto zase, že se opakuju, bychom měli být extrémně kritičtí ke všemu, co nám tady ta malá skupinka lidí říká, že se děje, a vždycky si to zpochybňovat a vždycky se na to snažit se dívat ze spousty různých stran.
0: Na druhou stranu mluvila si o těch regulacích a vůbec mluvíš o tom, abychom byli kritičtí. Co když ale, já vím, že o tom mluví sami šéfové těch společností, ale co když teďka zatrhneme potenciálně velmi blahodárný vývoj AI tím, že se prostě jenom bojíme. Protože AI nám taky v mnohem pomáhá a může do budoucna třeba udělat velké věci, které budou ku pomoci tomu, co nás trápí. Nejde jenom o ty matematické úlohy samozřejmě, ale může pomoct ve zdravotnictví, může pomoct ve školství.
4: Určitě, já myslím, že je taky důležitý říct, že my tady používáme ten termín AI jako nějaký zastřešující termín a já zase se necítím vůbec kompetentní jako tady dělat nějaké definice, ale nechci vůbec pochybňovat. Vím, že třeba právě v medicínské diagnostice AI dělá velké pokroky a jsou věci, které prostě nám zjednodušují život každodenně. Myslím si, že automatický překlad prostě ve spoustě praktických každodenních situací umožňuje lidem fakt si často jakoby pomoct sami tam, kde jindy by byli úplně ztracení. Takže já nechci vůbec zatracovat ani AI, ani třeba ty velké jazykové modely, na základě kterých funguje spousta těch překladačů jako takové. Hmm. Ale myslím, že jsi si zase sám trochu odpověděl. To, co my bychom měli dělat, je vést tu debatu tak a tlačit na ty regulace tak, abychom se skutečně bavili o tom, co potřebujeme, které využití nás může posunout někam dál a jak na základě toho nastavit ty regulace. Ale je důležité si říct, že to možná nebudou ty samé regulace, o kterých teď mluví Sam Altman, protože on zase mluví o těch hypotetických rizicích. Třeba ten příklad s tou biologickou zbraní jako autonomní zbraně už dneska v tuhle chvíli zabíjí civilisty, třeba na Ukrajině. Není to tak dávno, kdy prostě ruský autonomní dron, vlastně poprvé to byl zdokumentovaný příklad toho, kdy ten dron, skutečně tam nebyl žádný lidský operátor, ten dron začal honit civilistu na základě jako svého vlastního vyhodnocení situace. Tak to jsou situace, které už se dějí, to jsou situace, které způsobují obrovské lidské utrpení už v tuhle chvíli. Ale nejsou to ty situace, o kterých nutně vedeme tu debatu. A to si právě myslím, že je ten problém. Jako nenaskakujme na to, kam se snaží ty společnosti samotné tu debatu směřovat. Pojďme se mi bavit o tom, co je potřeba pro to, abychom ten vývoj uhlídali a dostali z něj to dobré. A zase, jak říkám, máme tady řadu jako historických precedentů, kde se můžeme poučit.
0: Když si vzpomeneš na ta slova Jacoba Coxna ze začátku téhle epizody, tak až na ně budeme vzpomínat na konci dekády, pokud teda budem naživu, tak jakou váhu jim budem přikládat?
4: To je dobrá otázka. Jako já si, a to je skutečně jakoby můj osobní názor, já si trochu myslím, že se budeme trošku smát a trošku budeme skeptický a trošku si budeme zároveň říkat takový to, no jo, teď my jsme vám to říkali. Protože, jak říkám, mně ta situace fakt nepřipadá úplně nová, možná je třeba nová v tom, jak masivní je ta technologie a co by potenciálně mohla způsobit, ale ten způsob, jakým tu debatu vedeme a ten způsob, jakým přehlížíme některé důsledky a vyzdvihujeme jiný a ty motivace zatím jsou primárně ekonomický, tak to je skutečně situace, ve které nejsme poprvé, takže můj dojem je z toho, že možná spousta lidí bude říkat, no my jsme vám to říkali, ale nebude to samozřejmě nějak uspokojivý, protože ono to nikdy není nakonec uspokojivý, když na to dojde, že člověk může říct, my jsme vám to říkali. Ale možná se pletu a možná tady za 10 let prostě povedeme náš poslední rozhovor, než prostě náš mozek někdo uploaduje.
0: Kéž by to tak nebylo. A těch rozhovorů bylo ještě spousta. Moc díky za tenhle, Marie.
4: Já taky moc děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Marie Heřmanová, která se mnou spojila z Londýna. Marie je digitální antropoložkou věnující se dopadům technologií na lidi, která momentálně tedy působí na University College London, ale svázaná je i s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Za propojení s Londýnem děkujeme studiím BBC a za zpracování téhle epizody pak já děkuju Katce Pospíšilové, Johanu Fosovi a Terce Velebilové. Zase po čase tu mám pozvánku na závěr na zkrácení čekání na další Vinohradskou 12, totiž na Českém rozhlase Plus. V pátek vyjde zcela jedinečný rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, který vznikl už v dubnu 1968 ve Spojených státech. A letos jsme ho našli v rozhlasovém archivu. Bude dostupný na webu, bude taky samozřejmě i ve vysílání, protože se zapojí do toho našeho rozhlasového speciálního projektu Slyšet Havla k 90. výročí od narození prvního českého prezidenta. Naslyšenou zítra.

0: Týden, děkuji za pozvání.
1: Řeč bude samozřejmě i o tom, jak na návrh takového spojenectví reagují Spojené státy americké a jejich prezident Donald Trump. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Jednoznačně největší aplaus při projevu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové sklidil oznámení o odhodlání uzavřít s Kanadou přidružené členství. Sklidil jej také kanadský premiér Mark Carney, který aktuálně jedná v Evropě se svými partnery. A začíná tak finální fáze procesu zbližování, které si konec konců Carneyho vláda dala za cíl už při svém nástupu. Tento týden na kanadském investičním summitu v Torontu ohlásil, že se jeho země opět otevírá investorům a do 5 let chce přilákat investice ve výši $1 bilionu. A má co nabídnout.
4: We know we have what the world wants, the energy, the resources, the talent, the technology, the capital, the drive. But the greatest strength is something that you won't see on any balance sheet, something we've earned, which is trust.
1: Kanada podle něj má to, co svět chce. Energie, zdroje, talent, technologie, kapitál a také důvěru, což byla zjevná narážka na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za jeho vlády totiž USA rozpoutali s Kanadou obchodní válku, kterou zatím žádná dohoda neukončila. A i tady vidíme další průnik.
3: We will work on intelligent manufacturing. We will create a tech alliance. We will integrate defense industrial bases. We will make the Arctic a flagship joint project. We will work on energy critical minerals and batteries, on AI, quantum, cyber and economic security.
1: Evropa a Kanada jsou totiž podle obou stran Atlantiku přirozenými spojenci.
5: Dodám k tomu ale, že stejně tak se pohlíží po Asii, včetně Číny, ale zpět tedy k Evropě. Myslím si, že Mark Carney to vidí poměrně široce. On hovoří o ekonomickém a obranném partnerství. Mimochodem přehodil výhybku od F-35 ke Gripenům. Největší obranný kontakt v historii Kanady na ponorky dal německému výrobci.
1: Připomněl v našem vysílání bývalý velvyslanec v Kanadě a generální konzul v Chicagu Bořek Lizec, který ale nepředpokládá, že by se Kanaďané vzdávali byť sebe menší části své suverenity. Tu, jak vidíme, v posledním půlroce brání ve zmíněné obchodní válce se Spojenými státy. Jana Matesová, zatím to přidružené členství, ta nabídka toho přidruženého členství Kanadě k Evropské unii vyvolalo nadšení. Je to nadšení na místě?
0: Z mého pohledu nadšení je na místě, ale bavíme se o něčem, čemu neznáme parametry, vůbec žádné, respektive s výjimkou několika iniciativ. Natáčíme těsně před zahájením projevu premiéra Carneyho v Evropském parlamentu a v tom projevu se možná dozvíme víc. Kanada je země, která jednak je obrovská. Obrovská. Je to jeden, řekla bych, ze 3 hlavních důvodů, proč prezident Trump tak hrozně chce, aby se stala 51. státem, protože on léta mluví o tom, že by bylo taky dobře, kdyby Spojené státy byly i geograficky, teritoriálně největší. To by se jim s Kanadou stalo. Tak je to země, která má obrovské množství nerostného bohatství, včetně teda energetického, ale také má skoro celý seznam těch, nebo pravděpodobně celý, ale skoro celý už je prozkoumán, seznam těch kritických, toho, čemu se říká kritické vzácné minerály, které jsou absolutně nezbytné pro moderní průmysl, strojírenský, automobilový, celou výrobu robotů, samozřejmě pro datacentra, pro trénink umělé inteligence a pro ty počítače, superpočítaček, na kterých poběží potom modely a pro obranu. Čili to všechno Kanada má, Evropa to nemá, má to jenom v Grónsku, těžko dostupné zatím. Evropa dlouhodobě hledá v Africe, aby získala nové koncese na tyto vzácné minerály, ale je to těžké, protože je v posledních 18 letech získala

0: Čína na dobu třeba 100 let. Samozřejmě zkoumá možnosti Grónska, tam je geopolitická tenze. Čili z tohohle hlediska je Kanada absolutně pro nás, řekla bych, pro Evropu nenahraditelná. Pak jsou tam další otázky. Ten obchod není první místo. Mm-hmm. První místo jsou skutečně ty kritické minerály, protože to je otázka přežití ekonomik do budoucna, to je otázka strategická. A druhá věc je opravdu obrana. U nás se málo mluví o arktickém koridoru, ale ta oblast je...
1: Ursula von der Leyenová to zmínila ve svém projevu dokonce dvakrát, pokud se nepletu.
0: Ano. Tím nechci říct, že v Evropě se málo mluví, bo v Evropské unii se málo mluví o arktickém koridoru. Ty země, které jsou v sousedství Severního ledového oceánu nebo severní části Atlantického oceánu, nebo jsou to ostrovy, tak pro ně je to bezpečnostní otázka číslo jedna v současné době. Pro Evropu také, pro Kanadu absolutně. Protože dnes ten Severní ledový oceán je obsazen vojenskými základnami, z nich jedna je teda americká v Grónsku a ty ostatní jsou všechny ruské. A není to jenom otázka bezpečnosti, ale je to taky otázka obchodní. V současné době Čína, speciálně po jezdnění nebo omezení kapacity průjezdu Hormuzským průlivem, začíná rychle obnovovat dopravní cestu přes obce Irtyšem do Severního ledového oceánu, k poloostrovu Jamal a tam tudy ruské ledoborce i finské ledoborce tedy už zvyšují výstup, takže Kanada z tohohle hlediska je taky zásadní. Výměna zpravodajských informací s Kanadou extrémně důležitá. Spolupráce na AI, protože umělá inteligence samozřejmě bude rozhodovat o konkurenceschopnosti určitě v průmyslu, ve zdravotnictví, efektivnosti zdravotnictví, kvalitě, poskytované péče za co nejnižší cenu, v dopravě určitě, samozřejmě v té bezpečnosti. A Evropská unie má velký problém, na čem trénovat ty své modely umělé inteligence, protože nemá tak obrovské databáze, jako jsou databáze pod kontrolou amerických společností a ty největší databáze jsou pochopitelně v angličtině. A samozřejmě databáze kanadské ve spolupráci s britskými, které by se taky začlenily do téhle aliance, no a také spousta dat evropských je v angličtině, čili v téhle spolupráci Evropa věří, že dokáže že lépe využívat umělou inteligenci.
1: Já připomenu, že Kanada je bývalá britská kolonie, sdílí s Evropou hluboké kulturní historické vazby, připomíná trochu evropské modely, má například parlamentní demokracii, má zdravotní péči a sociální zabezpečení, podobně jako v Evropě. Evropa a Kanada skutečně jsou tak přirození partneři, protože my jsme to partnerství v té historii tak hluboké neviděli. Ani tu touhu po něm, že by to partnerství se mělo nějak zvlášť prohlubovat, protože zde byly Spojené státy americké a jsou zde stále.
0: Ano, Spojené státy jsou mnohem větší trh a kromě toho Kanada, vidíme to i na tom, jakým způsobem je vybudovaná její infrastruktura, považovala v posledních mnoha desetiletích a zcela určitě od roku 1994 od účinnosti nafty, tak považovala své teritorium, svůj trh za jeden společný se Spojenými státy. Dobře to ilustruje fakt, že vytěžený plyn, zemní plyn z těch plovoucích písků v Albertě a ropa odtamtud nejde k rafinaci nebo k dalšímu zpracování nebo k exportu přes Kanadu do té nejprůmyslovější oblasti u Velkých jezer, ale všechno to jde, proudí do Spojených států, tam se to zpracuje a přes Spojené státy se vrací zpátky do Kanady. A vývoz, export jde všechen přes přístavy v Mexickém zálivu. Kanada nepředpokládala, že bude mít samostatný trh a tím, myslím, je taky hodně ovlivněna ta spolupráce s Evropskou unií. Kanada je velmi podobná Evropě v mnoha směrech. Ten právní systém je skutečně velmi podobný způsob života. Tam jsou ty hluboké evropské kořeny velmi vidět. Takže to, co normálně vidíme u přičleňovacích asociačních jednání s novými potenciálními členy Evropské unie, že musí nejdřív dohnat ten právní, ekonomický a institucionální systém Evropské unie. My víme o Kanadě, že je ve všem buď na úrovni Evropské unie nebo lepší.
1: Je asi dobré říci, že dosavadní obchodní vztah Evropské unie a Kanady vypadá následovně. V roce 2025 byla Kanada pro Evropskou unii až 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem, když vzájemný obchod představoval zhruba 130 miliard eur. Evropská unie je přitom druhým největším obchodním partnerem Kanady, ale pozor, daleko za Spojenými státy, které odebírají zhruba 70% kanadského exportu. Evropsko-kanadský obchod jsou především stroje, auta, nerostné produkty, chemie, farmacie, farmaceutické produkty. A vzájemný obchod se od roku 2017 řídí pomocí obchodní dohody CETA, která zrušila téměř všechny cla, což přineslo samozřejmě své ovoce. Co se týče investic, tak jejich kumulativní hodnota v roce 2024 vzájemně dosáhla zhruba 230 miliard eur. Kanada a Evropa dohromady mají přibližně 490 milionů obyvatel a tvoří téměř pětinu celosvětového hrubého domácího produktu. Kam se dá toto partnerství ještě posunout? Jaké kroky by jej dokázali ještě více prohloubit?
0: Určitě se dá hodně posunout, protože Kanada, jak už jsem uvedla, dříve naprosto spoléhala na to, že má jednotný společný trh, že nejsou žádné ekonomické hranice mezi jejím územím a jejími výrobci, vývozci, dovozci, jejími obyvateli, spotřebiteli mezi Kanadou a Spojenými státy. Teď ví, že to neplatí a může se obrátit na ekonomiku, která má podobně velký podíl na světovém HDP jako Spojené státy, má nejvyšší kupní sílu na světě a bohužel na neštěstí má ty hluboké vnitřní bariéry. Takže ano, od roku 2017 je v účinnosti smlouva, obchodní smlouva mezi Evropou a Kanadou, ale 10 členských zemí Evropské unie ji ještě neratifikovalo.
1: A já připomenu, že mezi nimi je Francie, Itálie, významné ekonomiky. Německo ji ratifikovalo až v roce 2023, přitom Česko bylo mezi prvními v roce 2017. Takže ten pohled evropský na to kanadské zbližování nemusí být tak růžový, jak se mohl včera zdát.
0: Ano, tohle může být samozřejmě problém při vyjednávání, co bude znamenat to přidružené členství. Tam může být problém parlamentu. To není ani tak problém těch lídrů jednotlivých zemí, i když pořád probíhají volby a lídři se mění. Oni většinou, ti političtí lídři, ti, kteří zasedají v Evropské radě, oni většinou, protože jsou tak hrozně vystaveni informacím o tom, jak ten dnešní svět vypadá, většinou tomu rozumějí. Ale v tom parlamentu je spousta různých zájmů, dílčích. To přesně vidíme na té obchodní dohodě s Kanadou, i u zemí, u kterých všechny možné domácí, zahraniční, nezávislé studie ukazují, že pro tu zemi, například Francii, je výhodné tuhle dohodu ratifikovat, tak ale vždycky se blíží nějaké volby, vždycky nějaká skupina v parlamentu má nějaká svá předvolební hesla a těm to zrovna nevyhovuje, nebo navrhují nějaké sliby, které jsou nesplnitelné, nebo nějaká našli si Kanadu jako viníka problému některých třeba skupin, i když s tím nemá nic společného, kanadské penzijní fondy versus ceny energií nebo penzijní reforma ve Francii. Čili tohle může být těžké. Ale obecně si myslím, pro Evropu je jednoznačně výhodné tohle spojenectví. Jednoznačně výhodné. Já nevidím žádný problém.
1: Pro jakou zásadní věc si tedy Evropa v tom spojenectví jde? Co je to, co je pro ní tím největším přínosem?
0: Tři. Bezpečnost. Jak ekonomická a energetická, tak tedy obrana. Druhá věc, ten obrovský trh. Bezpečnost energetická samozřejmě taky.
1: No, já do toho trošku skočím. Když mluvíme o energetické bezpečnosti, tak my víme, že Kanada ty zdroje má, a už jste o tom sama mluvila, na západním pobřeží a ráda by je dostala na východ. A ekonom Miroslav Zámečník v našem vysílání připomněl, že to přesměrování těch toků nebude nějak snadné.
2: Dlouhodobě má obrovský problém dovést produktovody tu surovinu a dále ji zpracovat teda do té zkapalněné podoby na východní pobřeží, protože to vede přes Řadu území, které patří tradičním obyvatelům Kanady, jsou velmi ekologicky jako citlivé na to, co se odehrává na jejich územích, no a pak je tam také francouzskojazyčný Quebec.
1: Jak rychle se dá reálně toto partnerství v oblasti energetiky naplnit, protože vystavět tyto produktovody, kor při těchto komplikacích, bude trvat roky.
0: Několik let, bych řekla. Já naprosto souhlasím s Mirkem Zámečníkem v tom, co říkal při pohledu do minulosti. To byl opravdu problém, ale my vidíme teď v tom posledním roce a půl útoků americké administrativy na Kanadu, že se to hodně rychle mění. Kanada začala rychle budovat ty plynovody k Pacifiku do Britské Kolumbie. A myslím, že plány nebo celý ten geologický průzkum a vyjednávání i s těmi oblastmi původních obyvatel a některými státy, které tedy předtím, kanadskými státy, které bránily tomu, aby ty produkty byly vedeny přes jejich území, tak ta jsou hodně pokročila, vypadají dobře. Premiér Carney, konec konců jste to na začátku zmínil, měl počátkem tohoto týdne investiční summit.
1: V Torontu,
0: ano. Ano, měl za cíl získat $1 bilion během 5 let, ale už v to pondělí a úterý údajně získal přísliby 500 miliard okamžitě, že začnou proudit. Protože Kanada má připravené ty projekty. Oni, investoři, vědí, do čeho by šli. To jsou právě ty produktovody, taky letiště, prostě dopravní cesty, které by teď už tolik nespoléhaly na Spojené státy.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co vlastně od Evropy očekává Kanada. Pro co si jde Kanada? Co je podle vás to nejpodstatnější, pro co jde?
0: Já myslím, že Kanada si jde primárně pro dvě věci. Jednak spojence, signál do globálního trhu. Dobře, Spojené státy se obrátily velmi agresivně proti svým největším spojencům a tak je to donutilo, aby se spojili navzájem. To je ten signál, to si myslím, že je důležité. A druhá věc, jde si pro tu kupní sílu evropského trhu, trhu Evropské unie. Já bych tady upozornila, že včera paní předsedkyně Evropské komise nepoužívala vůbec vyjádření Evropská unie, používala vyjádření Evropa. A několikrát se zmínila, a zrovna i u těch spojenectví s Kanadou, o tom, že v takové alianci bude spolupracovat také Norsko a Velká Británie. Čili Evropa má obrovskou kapacitu kupní síly, pro tenhle trh si určitě Kanada nejdou, aby jim nahradil ten americký trh. A i pro větší efektivnost, řekněme, těch bezpečnostních, čili ta bezpečnost je taky druhá klíčová věc.
1: Říká ekonomka Jana Matesová a my se budeme nadále věnovat Spojeným státům.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na ohlášený záměr přijmout Kanadu jako přidruženého člena Evropské unie totiž velmi podezíravě hledí americký prezident Donald Trump. Donald Trump řekl, že je to k smíchu, také, že je to akt nepřátelství a pohrozil Evropské unii vysokými cly nebo dokonce přerušením obchodu. Tedy v případě, pokud to Evropská unie zamýšlí jako krok nepřátelství a ne v dobrém úmyslu. Což zase Evropská unie dopředu deklarovala v projevu o stavu unie, to přímo řekla Ursula von der Leyenová, že toto spojenství není namířeno proti nikomu, ale jako posílení vzájemného vztahu mezi Kanadou a Evropou. Ta aktuální situace je taková, že Kanada vede ostrou obchodní válku se Spojenými státy a my navíc víme, že Donald Trump kritizuje obchodní politiku Evropské unie, dokonce tvrdí, že celý projekt evropské integrace vznikl jenom proto, aby oškubal Spojené státy. Jana Matesová, jak může Donald Trump a jeho administrativa ovlivňovat toto kanadsko-evropské nebo evropsko-kanadské spojenectví?
0: Tím, že zvýší ještě tlak, což ty dva spojence nebo budoucí
1: efekt.
0: Spojence více přiblíží. Já bych tomu řekla dvě poznámky. Jednak v celém svém projevu o stavu Unie předsedkyně Evropské komise ani jednou nezmínila slovo Spojené státy říkala, není namířeno proti nikomu a bylo tam víc takových jaksi obecných vyjádření, ale nikde nezmínila Spojené státy. Druhá věc, prezident Trump v tom vyjádření použil několikrát slovo možná zavedu, možná bych, mohl bych. Přece jenom za necelé 2 měsíce budou volby ve Spojených státech. Prezident Trump dobře ví, že pro řadu jeho sponzorů a pro řadu velkých podniků amerických, včetně těch velkých technologických firm, Evropa je strašně důležitá. Ještě více vyhrotit tu válku, zejména s Evropskou unií, by bylo špatně. Kromě toho je v platnosti ta smlouva obchodní mezi Evropou a Spojenými státy, kterou ty další kroky neruší, no trošku ji třeba zhoršují. Prezident Trump nedávno řekl, tak mě soud a jiné instituce, kongres a nejvyšší soud mi říkají, že nesmím uvalovat cla, ale já mohu zakazovat dovoz nebo zakazovat vývoz. Tak něco takového se může stát. Myslím si, že teprve uvidíme, jak se v listopadu, v prosinci změní postoje prezidenta Trumpa, ale určitě to spíš upevní spojenectví těchto dvou kontinentů.
1: Připomenu, že listopad a prosinec, o tom mluvíme, protože jsou v Americe midterms, volby, které mohou změnit především kongres a jeho složení a mohou významně omezit to, co americký prezident Donald Trump může a nemůže dělat. Já se vrátím na to zmíněné kanadské investiční fórum v Torontu, kde tedy Kanada hledala ty investory, o kterých jsme mluvili. Protože tam zazněl také jasný vzkaz, investoři deklarují, že je pro ně klíčové, aby Kanada zajistila stabilní prostředí. A to je konec konců platné všude na světě. Stabilita je to nejpodstatnější. Ale to nastane až poté, co Kanada vyřeší svou obchodní válku se Spojenými státy. Dá se tedy to stabilní prostředí vytvořit bez toho, aniž by se Spojenými státy nějak dohodla, protože ta obchodní válka aktuálně je zakonzervovaná, žádná dohoda nepřišla, to, o čem se vyjednávalo, padlo pod stůl.
0: Možná trošku je to taky o informovanosti investorů. My víme, že finanční trhy nejsou vždycky do hloubky informované a tady tohle byl summit, kam přijeli šéfové největších těch investičních fondů z světa, tedy ti, kteří byli ochotní přijet. Mark Carney, premiér kanadský, má s nimi dlouhá léta se znají, protože on byl v kritických dobách před pádem banky Lehman Brothers a potom v dobách té finanční krize, kdy Kanada byl samozřejmě jako soused a spojený trh se Spojenými státy byla velmi postižena, byl šéfem kanadské centrální banky a potom si ho zvolili Britové jako guvernéra britské centrální banky, když se očekával Brexit, protože on je velmi přesvědčivý. Já jsem měla tedy tu čest být s Markem Carneym vícekrát ve stejné místnosti. On, když přesvědčuje, on je opravdu velmi přesvědčivý, velmi zná tu problematiku, ve které se léta pohybuje. Takže tady jde o to, že dobře, tak ono to vypadá jako, že je velká obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou, ale v kanadském exportu to představuje 5,5%. Americkém exportu samozřejmě ještě méně. Ono to postihuje některé jednotlivé firmy a některé regiony víc při těch hranicích, ale pro obě ty ekonomiky je to vlastně nevýznamné z ekonomického hlediska. Tady jde o to, že...
1: Já se omlouvám jenom, že vám do toho skáču. Náš čas se naplnil, máme poslední minutku a pro mě je zde ještě jedna důležitá otázka. My mluvíme o Marku Carneym, který je strůjcem celého toho plánu. Mark Carney, víme, že má velmi vřelé vztahy s evropskými politiky, například s Emmanuelem Macronem, s finským prezidentem Stubem, ale Marine Le Penová, vypadá to, že může příští rok Francii vládnout ona. Jak moc tato dohoda bude záviset právě na těch lidech, kteří ji tlačí? A poprosím tedy o stručnější odpověď.
0: Ono to záleží na Quebecu, pokud jde o vztah s Francií, a Quebec je velmi nakloněn v současné době tomu zbližování. Já bych si dovolila uvést, že ještě jedna věc je důležitá. Mark Carney si velmi dobře uvědomuje, on říká, Kanada má všecko, co mají Spojené státy, nemá kapitálové trhy, musí je vybudovat. A já věřím, že toho dosáhne, že tohle bude tlačit a že to pomůže také rozšířit, když nebude Evropa se cítit na svůj jednotný kapitálový trh, tak aspoň některé země a někteří investoři si najdou přístup na ten kanadský kapitálový trh a umožní to třeba, podle toho, jak budou formulované ty podmínky, aby takové firmy získaly kapitál z tohoto jednotného kapitálového trhu, ale produkovaly v Evropě.
1: Říká ekonomka Jana Matesová, která byla naším dnešním hostem, a my můžeme jenom doufat, že ty firmy budou i z České republiky, že i my pochopíme, že Kanada je pro nás asi obrovskou příležitostí. Děkuji za váš čas.
0: Děkuji, přeji všem hezký den.
1: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
5: Zóna 90.
6: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
5: Zóna 90.
6: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady a ve čtvrtek je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
2: Dobrý den.
1: Můžeš představit, koho jsi pozval dneska?
2: Můžu, no.
1: Tak
2: už
1: prosím.
2: Mám, jo.
1: Dobrý. Už můžeš.
2: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi, Kamile, traktorem nepřijel. Víš? Ahoj.
3: Tak děkuju za pozvání, hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasí.
2: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
3: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu náročná, takže bych tím traktorem aspoň to mohl nějak rozrazit všechno.
1: Kamil Vacek v desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
0: Host desítky Pavla Horváta.
1: No, můžeme tím rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
3: Je to
1: nějaký
3: tak?
1: Vztah k tomu zemědělství tedy máte od malička?
3: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
2: No, dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání?
3: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot, produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
2: Takže to si můžeme objednat, to normálně mlíko od vás.
3: Jestli se nám to povede, tak bych byl
2: to
3: rád.
2: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci jako trénink nějaký?
3: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek. A čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor. A já, co mě to dalo do života na tom začátku, bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný To třeba je.
1: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
3: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského Přeboru, ale...
2: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo, prostě
3: utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal, jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem tam, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekel, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak, tak má velkou šanci to dosáhnout.
1: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
2: Já bych
1: protože,
2: ještě zůstal.
1: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
2: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
1: No vajíčka, mlíko, brambory.
3: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
1: Ne, to my máme taky brambory dostat. Ty máš taky brambory, já si ho děkuju. Ne?
4: Já ne.
1: Aha. Já mám hodně. Tak to Kamil musí příště přivést.
3: Tak si to budu do příště pamatovat.
1: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debitu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
5: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babiš, který postupoval sám, a Radim König, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussií Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
1: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
3: Já si to pamatuju živě.
2: A celý.
3: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já už vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Intertoto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. To, pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
2: To je celkem solidní úvod do kariéry.
3: Celkem solidní úvod, no.
2: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví. Samozřejmě nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balon a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak s sledem různých náhod, najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku. Že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo. A za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no. Prostě jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít, no. A když to přijde, musíš být připravený.
3: Musíš být připravený, Jardy. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, tyjo.
1: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy potom postupu přes BFB v Intertoto Cupu.
4: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže
1: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
2: Byl ještě.
3: Já myslím, že ne.
2: To si přišel vlastně potom. No. Titulu,
1: no, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
3: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický, že jo, Hubně, obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo, tenkrát pro mě to byl úplně splněný sen, já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už jako, teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo a já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
2: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
1: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde.
0: Host desítky Pavla Horváta.
1: Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
5: Liberec vede 2-1, teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem, dlouhý rozběh, Bořek dočkal vedle. Spartané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu, rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
1: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
2: Finále
1: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom, možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
2: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas, nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
3: Úplně první.
2: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, no. Že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
3: Musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
2: Já nevím, to nevím, byl si nervózní. Snad,
3: já
2: ne?
3: jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to bylo takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gól, že jsme tam jakoby vyhráli.
2: 2-0 jsme tam vyhráli.
1: A Slepička Vacek.
2: No, vidíš.
3: A bylo to jako úžasný začátek, že a myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
2: Jo, tak zase vidíš, kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít. Vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát a vlastně jsi viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
3: Bohužel.
2: Ne, ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
3: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo? Vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo? Než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
2: Překáží.
3: Tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne že tady spolu sedíme, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo? Protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
1: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce pamatujete, ty si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
3: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto
1: co na vás
3: úžasný.
1: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
3: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
2: Jsem si taky získal. No,
1: tak nejdřív jednou mincí a pak tou druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
2: Jeho vlasy kadeřavé.
3: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
2: No, děkuju.
1: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil si leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
6: Tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí?
7: Gol, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
1: No jo, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
3: Ne, to občas mi to pouštějí, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
1: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
2: No, jako... dobře, ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
1: Kdybyste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
3: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím proč, a najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme snad 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
1: Kamil Vacek tady věřil, nakonec to byl ten dramatický finish, obod před Komjáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
8: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop. Ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už rozstává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minuta. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petr Žela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
1: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
3: No, tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní, jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
2: Bylo?
3: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
1: určitě.
3: Já jsem se vrátil a opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo, bylo to hrozně hodně těžký, že jo, kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas, jakoby.
2: To, no.
1: Tohle nám zkoušet říkal, když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
2: je. No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostával těch šancí víc, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
1: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
2: To finále. Zpozdě,
1: no. No, jste hrál v Edenu tehdy?
2: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takový trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, já myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
1: To jsme nevytahovali.
2: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě.
3: No tohle, tyhle emoce se nedají ničím, nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
2: Těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.
1: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
9: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
1: My všeteční novináři jsme se chtěli doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci?
2: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
1: 2014.
2: Bylo, no, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc. Jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co to je hyenismus váš mediální.
1: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam prostě, trošku chránili ty spoluhráče jako ze zkušenosti.
3: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslej kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
1: Kamil Vacek je hostem desítky Pavla Horváta. Myslím, že bychom si teď mohli zasoutěžit, než půjdeme do toho zahraničí, protože tady máme dva lístky na desítku živě do Plzně na 5. října. To znamená, že už tam budeme vlastně za necelé 3 týdny v kulturním domě Šeříkovka. Kamil Vacek tedy po svém návratu do Sparty zažil ten na 9 let poslední spartianský titul. Zažil opravdu bezprecedentní sezonu mužstva z Letné, které získalo tehdy spoustu bodů a měl tam taky konkurenci, třeba Marek Matějovský tam hrál v té době, ale hrál tam taky jeden muž, který poté, nedlouho poté oblékl i slavistický dres a v téhle konkrétní sezóně zažil opravdu velmi produktivní sezonu, kdy vlastně pouze výkon, myslím, tehdy někoho, jestli to byl David Lafata, měl víc gólů, tak ho připravil o korunu krále střelců, dal 18 gólů z pozice záložníka, tak otázka, jak se jmenoval, nebo jmenuje tenhle muž, tak nám zavolejte na číslo 221 552 222, jestli tušíte, to je číslo. To je těžký. No, no, jo. Je to vlastně muž, který je spojený pro mě třeba taky s příbramským fotbalem, hrál taky za Baník, ale je to taky ten, který vystříhal. Pavel Horvát je hodný a radí, takže ti, kteří už se dovolali k nám na číslo 221 552 222, to můžou mít trošku snazší. Dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, tady Luděk Knoll, dobrý den.
1: Luďku, slyšel jsem dobře vaše jméno, vy jste možná neslyšel Pavlu nápovědu, ale na koho se ptám?
10: Já nápovědu nepotřebuju, byl to Josef Lužbauer.
1: Výborně, gratulujeme moc, těšíme se na vás v plzeňské Šeříkovce. 5. října tam budeme s Pavlem Antonínem Panenkou a Pavlem Královcem. Tak na viděnou, Luďku.
10: Děkuju, všem přeju hezký den, na shle.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Do Německa.
1: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
2: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
1: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
3: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu

0: a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale
1: tak o tom nemusíme mluvit.
0: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Ale k tomu Bielefeldu. Úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy, já jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty. Po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty. No.
2: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
0: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tom věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten stres.
2: A začal
0: stres.
2: Si trénovat a znova, jo?
0: A znova se mi to stalo, no.
1: To na tom
2: samém místě.
0: Na tom samém místě. Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Vaartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
1: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky unavovou zlomeninu zánartně, bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
0: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mi to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
2: Já bych jenom chtěl říct, že Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají unavový zlomeniny na nohách.
1: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří, ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
0: To jsem byl přesně.
1: A Kamil Vacek se tam nedostal. Naopak.
0: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo, my jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
1: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo a on se prosadil tady a pamatujem si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie, co jazyky a Kamil Vacek?
0: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou
2: neměl
0: nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no. A potom v Itálii, no, jako,
1: no,
0: že jo.
1: Co ta Itálie?
0: Co ta Itálie? Ta italština jako je úžasná, že jo, to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako. Asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale je, když to někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
1: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, protože mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
2: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, ne?
1: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova.
0: Jasně,
1: tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne. Jo, tam asi ten směr je
2: tam
1: jako...
2: Vyměníš taky slova.
1: Jako nějaká obrázky.
0: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
1: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl ještě.
0: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude a to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
1: Pak jste

0: tedy získal ten titul se Spartou, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně je v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
1: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
0: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
1: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova a postupujou zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub, já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco Totti, on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a... Tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly. A neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný. A to jsou taky zážitky, co člověk jako, ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
2: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
1: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večeře, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
0: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to z hlediska jazyka možná a
2: to
0: úplně nejbližší.
2: To úplně z noc.
1: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na Legii, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže... takže
0: a to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
1: Ano, trenér Látal, on byl jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská jako taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
0: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Glivice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
1: Ano.
0: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
1: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
2: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
1: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo? protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evru se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo, prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tím, s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4násobně. Ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Vysla Krakov, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
2: To je zajímavý, no.
0: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
1: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
2: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom stadiáku
1: normálně.
2: Pak šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně. To je to,
1: ale já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí jako na náměstí, jako koukat na to, jak prezentují. Jako tým, jako...
0: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky i výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
1: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil. I proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty. A vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty. No, ale hold, ten život to takhle chtěl. Ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulinsten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já tyjo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
0: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna. Ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
1: tenkrát,
0: kolem?
1: Tenkrát to byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 000 lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 000 pernamentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo, a to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako, já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen, jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem, tyjo. A my říkali, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci, jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalujou ty zkušební nějaký rakety, takže to mě jako zarazilo.
2: To možná lepší upozornit na to.
0: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista, cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi tam?
2: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval. A v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
0: v Izraeli se to asi taky nebyl.
2: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli, už byli uzdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, ty, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
0: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních možná?
1: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvému moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my to opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
2: Tam se skoupal v mrtvém moři.
1: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, žádnou knížku, jak jsou ty fotky, takže zkoušel úplně
0: vlastně
1: všechno.
0: Zdá splývat, vás to nepustí dolů, jako.
1: No opravdu to je, jako tak funguje, to je, jako to se nedá popsat, ten pocit, no.
2: A i pro jako ty těžší lidi, myslíš?
0: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko, v tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
1: Nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo. A on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
2: půl.
1: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, tak takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
0: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, respektive takhle, vy jste přidal Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
1: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gol, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mně hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji, 2, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
0: No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
2: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
1: Já doufám.
2: Dobře. Takže podojil bys? V
1: rychlosti. Asi ne.
0: Ale pomalu?
1: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
2: To už není ono.
0: Tak už jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
2: Jo.
0: Dobře, na traktoru teda?
1: Hele, taky bych to nezvládl, to je taková iluze, ale ty traktory, to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
2: No, drž se svého kopita, ševče.
0: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? jak se říkalo, Požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
1: Co? je to, ta příroda se mění, no.
0: Dobře.
2: Mě se neptej na žině.
0: Dobře, tak
2: Pavel za nám. Já už u Turka byl.
0: Jak se to říká, Pavel se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
2: Jo, no já nejsem masný skot, no uvidím.
0: No, tak já myslím, jakože řeznictví, víš. Poděkujeme Kamilu Vackovi, že tady s námi byl v desíce.
1: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
0: Ano, my děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
2: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
0: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
1: Děkuju moc.
2: Hezký den.
0: Krásný den.

0: Pavla Horváta.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.